0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kup mi den, kup mi noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku, no a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi, to byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici. Jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu nebo ve Vídni.

0: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
3: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nimi byl

0: Byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
0: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
2: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
0: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správce a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park a měl to rád prostě.
2: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
0: ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku a ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
2: Ten titul barona byl dědičný?
0: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
2: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
0: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se, jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech. No, jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizované, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všechno se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudým abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okno.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběh

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
3: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
4: Jedna z důležitých místností na zámku.
3: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
4: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
3: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
4: Jak dlouho psal ty dějiny?
3: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
2: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
3: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
4: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
3: Pěknota. No, vemte si pěknota.
4: Co je to vykojení?
3: No, je to někdy...
4: Sáno O-I.
3: Je to někdy složitý tomu porozumět.
4: Nepracno.
3: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
4: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
3: Krásochuť, předcity a zázvuky.
2: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
4: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
3: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
4: Možná, že z ní Rieger pil.
3: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
4: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
3: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
4: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
3: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
4: Byla to jenom spolupráce?
3: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrii a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
2: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou liliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
3: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
4: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
3: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne všem.
1: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby se mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem s ní musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj vedle se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak ty slávisti ohrnuli trošku
1: já prostě,
0: nos.
1: Ne, slávisti mi vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale no. Jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takové lásky.
0: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků. A řetězu a cinkala?
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako,
0: před,
1: je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky a tak.
1: A já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla za vámi jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: A lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přeci jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině? Tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes!
4: Já tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
4: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná
2: no,
4: nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Velejte se, ale mě jde o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil a dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakém neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
4: Senzace.
2: Hlavně senzace.
4: No hejte se zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíp, Lucie Bílá, můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko.

0: osud přived do cesty.
1: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobrý odpoledne. Standa Zeníkos. Zdraví, paní Formáčko. A já bych si dala asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné. Dobrý den, paní Formáčková. Dobrý den, Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří. Krásné léto. Hlasuji, Pavle, pro...

0: Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
1: A vám také.
0: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobré odpoledne, dobrý den, Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem. Zdravím vás a paní
2: Marušku.
3: Marušku,
2: ano.
3: Dám Ačko. No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
1: Vy jste sávistka.
3: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady je vlastně výzvaná. Mm-hmm. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo suziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
2: Ale.
1: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
4: Ano.
2: Fotbalová
1: Brno taky
2: debata.
1: Dobrý.
2: Jo? Tak jo, Vlastíku, jste tak, vtipen, jo. Jak
4: se
2: říká.
4: Ano.
2: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
1: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
2: no,
1: mám...
2: Ale můžeme na webu strednice.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie teď bude ukazovat.
1: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí růžový, webová kamera.
2: Starorůžový.
1: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější. Já si
2: ale má tři rychlosti,
1: ano,
2: jsem říkal.
1: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdybyste to odevřeli. Musí být nebublinková.
2: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
1: Ventilátorek, ano, vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
2: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
1: Ano, ale
2: tak, tak to je vybavená pěkně do vedra.
1: Ten teď nevylovím, že tam máme
2: pořádek. Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
1: A momisky
2: inspirace proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den. Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
5: Dobrý den. Pavle, tady Jirka Ščerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
2: Děkujeme.
5: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
2: Dobře, máme to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: No Pavličku, dobrý den.
2: Dobrý
6: tady
2: den.
6: Tady vám zdravím, kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Marušku, dobrý den, krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Pochopitelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
2: tak
6: přeju.
2: Tak a pro koho hlasujeme?
6: A zásujeme, prosím tě, pro Ačko.
2: Dobře, děkujeme.
1: A Petrovi taky vše nejlepší.
6: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
2: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Pepík Růžička.
2: Ale...
7: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
1: Jmenovkyni, jasně.
7: Vás, Pavle, paní Formáčkovou.
2: Děkujeme krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
8: Manželství je souzvuk duší, tak nejak tej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečnej, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říkám mu, Jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem. A ty? Zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takový Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrá k vodkosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
10: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67. Takže jako spousta let je to od její smrti a přesto na ty její 90., které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínala tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
2: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
10: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu před tím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
2: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Děkuji, také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně,
4: že to nesmysl.
1: Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak mějte se.
1: A pořád je hezčí strašně krásné než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem. Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře.
1: Marie Formáčková, Facebook.
4: Tak se těším,
1: se. Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je, ale
6: a
4: buďte,
6: je mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A tím jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, a já jsem si právě říkala, kdo se mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte sem oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď to máme bydlet.
7: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme.
9: No.
7: Ano.
9: Máte dva pokoje.
10: No.
9: A jste jedna rodina.
7: No, ano.
9: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
10: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
7: rodina. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
11: Vy byste nechtěli, aby jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás to stálo peněz.
7: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se, vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní kapsy.
11: Jsme to taky platili.
7: No počkejte, pane Homolka, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti. No my právě máme taky takový dítě, nechci u babičky.
8: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
9: Buďte uznalí.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti? Odpovězte mi.
12: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, vou jsou naše, no.
11: Obě jsou. Aha, děti, předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
13: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už víte. I teď kam já bych jel. Na jich.
9: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
13: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
11: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
11: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
9: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
11: ...okolo rybníku. To je taková krása,
9: vám, když se
11: udělí ten opar na tím ráno.
8: Opar,
11: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
13: Prosím tě, nebláznič. Já jsem nemyslel Písecký.
11: Co ty si myslel?
13: Já jsem myslel Třeboňský rybníky. Ale
11: tam je na rybníky.
13: Znáte Třeboňský rybníky?
8: Ne, taky neznám, no, tam jezdíme.
13: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásný.
11: No to, kde mám, podívejte se, bezdrev, že?
13: No, bezdrev. No? Podívejte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každý myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky zátěrkový trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprv prvně na horách. No,
11: no jo, mě na prvně.
13: A vy si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
11: Počkejte, na svatební cestě to... My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
14: To je pravda.
11: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
10: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
11: Jak to o 4? Tak co?
10: Ne, o 3.
11: Teď už ale Ludovo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
14: Nevím, děti teď už nevím.
10: Ale mami,
11: přece vím o kolik, snad tyhle věci si
10: pamatuju. Ale já to se nehádej.
11: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
14: No ale prosím vás, vy svěme ty dětičky. Žijeme na svatební cestě a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
11: 4 hodiny, já vím, že to
14: bylo.
15: Prosím vás, přestaňte mi blbnout hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
11: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam.
15: Ale no tak řeknu jasně.
11: Nevykládejte mi nesmysly,
15: poraz.
11: Žádnou svatý
15: cestu
11: neměli, dokonce to.
0: Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Ne, to je dobrý, pojď. Hej! Mě! Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý linkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženský jim vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden výčepák, jo. Přičím mě vysvětloval. Představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. Při taneční zábavě. Představ si to, jo. Stácku umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně odnucená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, počkej, počkej. Ale jsem, počkej, nevím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumarže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle s náma filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vyvokně hned, jabka dolů, bodliny nahoru. A jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, jak když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověč, já jsem tě utíct vezma, tam byl bulldog. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí áry, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Se mi vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
4: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl ano. Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Benešov na Boskovicku má nový vrt na pitnou vodu. Zhruba polovina soukromých firem plánuje ještě letos zvýšit mzdy. Městská část Brno-Kohoutovice otevírá novou komunitní zahradu a bude oblačno, později až zataženo s přeháňkami, teploty do 37 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Domácnosti v Benešově na Boskovicku bude zásobovat další podzemní zdroj pitné vody. Na nový vrt by se měl místní vodovod napojit tento týden. Díky tomu v budoucnu nejspíš přestane v obci platit omezení odběru kohoutkové vody. Tu teď nesmí lidé používat na zalévání nebo na pouštění bazénů. Problém s nedostatečnou kapacitou zdrojů vody nedávno vyřešili v sousedním Kořenci, kde omezení vodárny zrušili. Pokračuje tamní nezávislý starosta Miloslav Svoboda.
2: Stávající zdroje jsme posílili, další vrt je napojený, máme v tuto chvíli jako dostatečné množství vody, ale ten vrt ještě není úplně v provozu z toho důvodu, že se tam čeká na zkoušky, na to, jak to vyjde, jako vlastně kvalita vody a tak dále.
0: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy, ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních 2 letech místo plošného zvyšování mezd volí spíše individuální odměňování. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla přes 50 tisíc korun. Lidé mohou ode dneška využívat komunitní zahradu v brněnských Kohoutovicích. Městská část proměnila dříve neudržovaný zarostlý pozemek v ulici Kopaniny v živou zahradu a místo pro setkávání. Komu bude zahrada sloužit, říká starosta Kohoutovic Jakub Hruška z KDU-ČSL.
3: Komunitní zahrada v Kohoutovicích vzniká pro všechny, kteří se chtějí zabývat zahradničením a nemají tu možnost. Jsou tam samozřejmě i místa nejenom pečující, ale i pro zábavu. To znamená, je tam ohniště, spousta krásných stromů a stín, kde se dá moc pěkně strávit třeba tohleto parné léto. Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno i po třetím kole čekají na premiérovou výhru v první lize. Ve třetím kole doma prohráli se Sigmou Olomouci 1-2. Debut v nejvyšší soutěži zažil 18-letý brankář brněnského týmu Richard Kašík.
4: Samozřejmě mě to mrzí ten výsledek, protože jsem věřil tomu, že na to máme. Myslím si, že i když nás Sigma v určitých pasážích přehrávala, tak si myslím, že jsme na to měli. Ale pro mě premiéra samozřejmě je to úžasný, jako je to jako fantastický pocit.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku oblačno až polojasno, kolem poledne i skoro jasno, později odpoledne čekejte přechodně až skoro zataženo a od západu lokální přeháňky, ojediněle i silné bouřky. Večer srážky ustanou a bude ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, postupně mírný, jižní až jihozápadní, v přeháňkách zesílí. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, postupně velmi dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením kvůli práci silničářů počítejte na 24. kilometru dálnice D46 ve směru na Vyškov, se tam projíždí jedním pruhem. A pozor i v místě nehody na Palackého třídě v Brně. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Máme radost, že jste s námi na začátku nového srpnového týdne. Je pondělí 10. srpna, což je 222. den roku 2026. Do konce roku tedy zbývá 143 dnů. Dnešek má také zajímavou astronomickou pointu. Jsme právě v období Perzeid. No a vypadá to, že meteorické roje v letošním roce vyvrcholí v noci z 12. na 13. srpna. Uvidíme, necháme se ještě překvapit. Svátek má dnes Vavřinec, což je jméno pocházejícího z latinského Laurentius a je vykládáno buď jako člověk z města Laurentum, a nebo také člověk ozdobený Vavřínem. Laurentius i Vavřínů, respektive Vavřinců v našem kalendáři moc není, ale neradi bychom na ně zapomněli a zahrajeme písničku tradičně po 8. hodině. A jakými dnes začneme? Diskohrádky Hana Zagorová, Petr Kotwald, Standa Hložek a Proměny pak přidá Čechomor s Lenkou Dusilovou. To je aspoň malá část našeho hudebního menu po 5. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ať se vám celý nový týden vydaří.
1: Český rozhlas Brno.

Kapela Čechomor s Lengou Dusilovou v 5 hodin na 12 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. V církevním kalendáři dnes tedy 10. srpna najdeme svatého Vavřince, patrona knihovníků, jánů, kuchařů i hasičů. Pocházel ze Španělska. Papež Sixtus II. Ho přijal do počtu 7 římských jánů. Pečoval o nemocné a v době krutého pronásledování křesťanů rozdal všechny církevní peníze i cennosti chudým. Zemřel mučednickou smrtí v roce 258. 10. srpna v roce 1902 se narodil Josef Skřivan, herec a režisér. Od roku 1932 spojil svůj osud s brněnským divadelnictvím. Za druhé světové války se zúčastnil protifašistického odboje. V roce 1940 se těžce zranil v obličeji a musel se následně podrobit operaci na pražské plastické chirurgii. Tam byl bohužel zatčen a po půlročním vězení v Brně gestapo dalo převést do koncentračního tábora v Osvětimi, kde v roce 42 zahynul. V roce 1922 přišla v Brně na svět Luba Pelarová, dnes už zesnulá dramaturgyně a také překladatelka z angličtiny a němčiny. Překlady pořizovala často ve spolupráci se svým manželem Rudolfem Pelarem. Na přelomu 60. a 70. let působila v činohře Pražského národního divadla jako dramaturgyně pro západní dramatiku. V archivu divadla se zachoval její odvážný dopis. Otevřeně v něm psala o tom, co si myslí o tehdejší dramaturgii sloužící totalitní ideologii. 10. srpna v roce 1928 se narodila sportovní gymnastka a olympijská mistryně z roku 1948 Věra Růžičková. Po ukončení kariéry se stala trenérkou, působila v Anglii a po roce 1989 se podílela na obnově sokolského hnutí. Stála třeba u založení Českého klubu olympioniků a byla první předsedkyní jeho jihomoravské organizace. Dnešek připomíná také narozeniny herce a zpěváka Milana Horského. Narodil se v roce 1945 a dlouhá léta působil jako člen brněnské zpěvohry a později městského divadla Brno. Jednou z jeho prvních velkých rolí byl Čochtan v Divotvorném hrnci. A 10. srpna v roce 1975 zemřel v Brně první technik radiožurnálu Jan Velík. Vedle této profese jezdil po českém venkově s předváděním Marconiho pětilampovky, tedy rozhlasové skříňky, na kterou zachycoval radiofonní koncerty z Anglie a Francie. Je 5 hodin a 15 minut, dáme si Smoky, počasí po písničce. Dobré ráno. Juanita came to me last night.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 19 minut, čas na předpověď počasí. A jak to vypadá s teplotami? Dnes po ránu příjemné, dobře se spalo a rozpětí teplot na jihu Moravy momentálně mezi 14 a 19 stupni Celsia. 14 stupňů je třeba v Ivanovicích na Hané nebo v Pohořelicích a nejvyšší hodnoty ve Znojmě Kuchařovicích 19 stupňů Celsia a v Tišnově Hájku 18 stupňů. Předpověď počasí slibuje zpočátku oblačno až polo jasno, odpoledne i skoro jasno. Později se oblačnost zvětší, lokálně přehánky, ojediněle i silné bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr do 20 km za hodinu. V bouřkách a přehánkách výrazně zesílí. Bio je na trojce a slunce, které vychází v 5 hodin a 37 minut, což je zhruba za čtvrt hodiny, zapadne ve 20 hodin a 22 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5:24. Je tu 38. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2005. Od skutečné katastrofy dělili Pernštejn jen okamžiky. Hrad Pernštejn odolal ostřelování a dobývání mnoha armádami. Přesto stačilo pár chvil a mohl se změnit v trosky. Osudové chvíle přineslo 21. století, konkrétně 15. duben roku 2005. Ten den začala hořet někdejší hradní sýpka. Dým a plameny se objevily brzy ráno a na místě zasahovaly desítky profesionálních i dobrovolných hasičů ze dvou krajů. Zásah na středověkém hradě se pro ně stal jedním z nejobtížnějších v historii. Museli nahoru dopravovat vodu nejen z nádrže pod Pernštejnem, ale také z několik kilometrů vzdálené Nedvědice. To, co bylo výhodou pro obránce středověké pevnosti, se stalo ranou pro hasiče. Památka úzkými branami zabránila projet těžké technice. Do hradního kopce se dostala jen menší vozidla a jejich řidiči si museli poradit s nerovnou kamenitou cestou. A také s tím, že v části památky chyběly nejen rozvody vody, ale i elektřiny. Ve stejných okamžicích zaměstnanci správy hradu s nasazením vlastních životů vynášeli z dolních pater depozitáře historické předměty, včetně obrazů zobrazujících památku. Největší šok je čekal, když kontrolovali hradní palác. V jedné ze síní našli vymrštěné uhlíky. Stačilo málo a nejpohádkovější moravský hrad postihla stejná zkáza, jako třeba o necelých 10 let později Libušín na Pustevnách nebo o 3 roky později průmyslový palác v Praze. Požár a následné reakce milovníků hradu urychlili záchranu sýpky a přilehlých prostor. Hrad při té příležitosti dostal také takzvaný suchovod, který lze využívat při požáru pro dopravu vody. Sýpka i další části areálu dostali moderní protipožární zabezpečení, památkáři začali jednat o pojištění historických objektů, které v té době z větší části chybělo. A téma se stalo důležitým v celorepublikovém kontextu. Zbývá připomenout, že příčinu vzniku požáru se jednoznačně nepodařilo určit. Pravděpodobné je samovznícení laku použitého při nátěrech v kontaktu s prachem a dávnými obilními plevami. Potvrdila se však pověst o starodávném tisu, jehož osud je spojený s hradem. Vyrostl prý z hole, kterou na skále zarazil dávný poutník se slovy, že spíše se ona zazelená, než na skále vyroste hrad. A ve dnech kolem požáru se na stromu ulomila jedna z větví.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 38. díl našeho cyklu, který najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Zprávy s Pavlem Chaloupkou za 3 minuty.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno chce koupit a lidem otevřít vilu architektky Růženy Žertové. Ta navrhovala především obchodní domy, třeba Priory v Pardubicích nebo Košicích. Rodinnou vilu si postavila v brněnských Žabovřeskách. Po jejím úmrtí dům v roce 2020 koupil soukromý majitel za 4,5 milionu korun. Městu teď neobydlenou vilu nabízí za skoro 28 milionů. O získání domů rozhodnou zastupitelé Brna v září. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů. Senioři z Mokrého Rákova u Brna se ode dneška mohou telefonicky objednat pendlbus. Nová služba jí má ulehčit cesty za nákupy na hřbitov nebo k lékaři. Fungovat bude od pondělí do čtvrtka. Fotbalisté Slovácka prohráli v zápase třetího ligového kola v Jablonci 0-1. Brněnský Artis pak doma podlehl Olomouci 1-2. A na jihu Moravy bude zpočátku oblačno až polojasno, kolem poledne i skoro jasno. Později odpoledne čekejte přechodně až skoro zataženo. Od západu pak lokální přehánky, ojediněle i silné bouřky. Večer srážky ustanou a bude ubývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, proměnlivý, postupně mírný, jižní až jihozápadní, v přehánkách zesílí. Biozátěž je pak vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně počítejte s omezením po nehodě na Palackého třídě. Pozor i na silnici z Bračic do Němčiček, zůstává tam sražená srna. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: hráli a zpívali vám Činasky, je 5 hodin a 40 minut, tady je Český rozhlas Brno. Část římskokatolických farářů v brněnské diecézi čeká v srpnu a září stěhování. Biskupství už změnilo, přestavilo a celkem jich je letos 8, což je méně než v předchozích letech. Kněží z některých farností se po dlouhých letech přesunou jinam a nahradí duchovní po ukončeném studiu. Na jeden takový případ se teď podíváme.
1: Hlavně na ty lidi. Já to mám, že se jako těším na ty lidi, protože mě baví objevovat, že všude jsou dobrý lidi. To je takový krásný kněžský zážitek, že i v té společnosti dneska, která je hodně rozdělená, tak prostě ta farnost je místo, kde se potkávají všichni.
2: Kněz Jan Kříž převezme farnost ve Veverské Bytýšce nedaleko Brna. Nedávno dokončil postgraduální studium na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě.
1: Já jsem studoval licenciát z dogmatické teologie. To je studium o tom, kdy se jako přemýšlí o víře do hloubky, jak se o tom přemýšlelo v historii, jak se o tom přemýšlí teď. Všude, kde je katolická církev, tak posílají o tom studenty do Říma. Jsem potkal pár lidí, kteří jako si myslím, že si rádi třeba zavoláme, rádi se vidíme. Oni vědí, že když někdy půjdou tady, tak se můžou stavit a já vím, že když pojedu přes jižní Indii, že se taky můžu stavit.
2: Předtím působil třeba jako jáhen v katedrále na Petrově v Brně, pomáhá i ve farnosti v Moravských Budějovicích na Vysočině.
1: Já jsem nikdy nebyl ten jako hlavní, vždycky jsem měl jako někoho nad sebou. To je poprvé, co budu vyloženě administrátor, co to bude jako moje farnost, se dá říct. Bude to nová zkušenost, ale těším se. Ono reálně asi nejtěžší je opustit tu předchozí farnost, protože když se člověk snaží, když ty lidi má nějak rád, tak jasný, že se to nezbaví hnedka.
2: Ve Veverské Bytýšce nahradí kněze Marka Hlávku, který tam sloužil přes 20 let. Podle Kříže je potřeba se vším nejdřív pořádně seznámit, naslouchat a navázat na předchůdce.
1: Se připravuju spíš tím, že jak jsem byl na studiích, takže jsem zas mezi lidma, bavím se jako s lidma, abych zas trošku si odstranil některé jako cizí slova ze svého slovníku a tak.
3: Aby místo kázání nepřišla nějaká italština, angličtina a tak.
1: Přesně tak. Až tam jako nastoupím, až s těma lidma budu žít, tak uvidím víc. Každá ta farnost je úplně jiná, záleží na historii toho místa. To jsou věci, které člověk si nenačte, které prostě se dozví, až mu ti lidi někdy řeknou.
2: Do farnosti ve Veverské Bytýšce nastupuje od září. Podle generálního vikáře brněnské diecéze Pavla Kavky personální změny dělají podle toho, co které farnost a který kněz potřebuje.
4: Je to vlastně mix takových potřeb, od toho, že se mohou u některého kněze prostě vyskytnout zdravotní problémy, nebo třeba potřebuje si odpočnout, nebo může dojít k té situaci, že přestože třeba v té farnosti ty věci jakoby fungují a fungují dobře, tak je příležitost tu farnost zase obohatit o dary jiného kněze.
2: V brněnské diecézi je přes 440 farností a jejich správu má na starosti víc než 300 farářů, kaplanů, řeholníků a jáhnů. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, minuta po 6:15. Jsme rádi, že jste s námi 10. srpna. Počasí pro dnešek vypadá celkem zajímavě. Teploty po ránu příjemné, na spaní ideální mezi 14 a 19 stupni Celsia. Už to přece nejsou teploty nad 25 stupňů, kdy se opravdu moc dobře zrovna nespí. 14 stupňů v tuto chvíli v Ivanovicích na Hané, to je ta nejnižší teplota, v Lednici a v Kobylí teplota kolem 15 stupňů a nejvíce ve Znojmě, Kuchařovicích zmíněných 19. Předpověď pro dnešek, ta slibuje zpočátku oblačno až polojasno, v poledne by mělo být skoro jasno, odpoledne potom bude později oblačnosti přibývat, lokálně se objeví přehánky, ojediněle i bouřky, večer pak srážky ustanou a oblačnosti bude zase ubývat. A nejvyšší teploty dnes opět horké, letní 34 až 37 stupňů Celsia. Buďte opatrní, protože bio je dnes opět na trojce a k tomu všemu ještě slabý, proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr. Do 20 km za hodinu v bouřkách a přehánkách může výrazně zesílit. Slunce to dnes vyšlo 7 minut po 5:30 a zapadne ve 20 hodin a 22 minuty. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Věra Martinová na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 51 minut. Tady je Český rozhlas Brno a jsme rádi, že nás posloucháte hned na začátku týdne v pondělí 10. srpna. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se bude věnovat spánku. Ne tomu lidskému, ale zvířecímu. Více prozradí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnský stavební úřad za 2 roky vyřídil tisíce žádostí podaných před změnou stavebního zákona. Bramborám na Vysočině pomáhá kapková závlaha, vliv solárních panelů je zatím nejistý. Uzavření silnice přes Huštěnovice se přesouvá na čtvrtek a bude oblačno, později až zataženo s přeháňkami, teploty do 37 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Pracovníci centrálního stavebního úřadu města Brna stále vyřizují žádosti o stavební povolení, které jim lidé poslali před 2 lety. Úřad vznikl v červenci 2024, kde začala platit i novela stavebního zákona. Předtím ale lidé narychlo posílali žádosti podle starého zákona a úřady tím zcela zahltili. V Brně šlo o tisíce podání, která musí pracovníci vyřizovat současně se všemi novými, říká mluvčí magistrátu Filip Poňuch.
2: My jsme před 2 lety evidovali zhruba 9000 žádostí dle starého stavebního zákona. Teď se tento počet snížil zhruba na 500. Nicméně pokud se stane, že to řeší tady záležitosti krajský úřad a najde tam nějakou případně nesrovnalost a tak dále, vrací to k novému projednání opět u nás na stavebním úřadě, což může někdy tu věc opět prodloužit.
0: Situaci na brněnském centrálním stavebním úřadu se budeme podrobněji věnovat před 8 hodinou. Kapková závlaha pomáhá růst brambor a sóji na Vysočině. Ukazují to data odborníků z Výzkumného ústavu bramborářského. Zavlažování má smysl zejména v současném suchém období. Výzkumníci sledují i vliv fotovoltaických panelů na pěstování těchto plodin.
3: U solárních elektráren zatím neexistují důkazy o významném vlivu na růst. Bramborám a soje pěstovaným mezi panely se daří podobně jako plodinám na kontrolním poli. Výsledky měření zatím ukázaly, že noční teploty jsou asi o 0,5 stupně vyšší u solárních elektráren a půda v těchto místech současně vysychá pomaleji. Rozhodující ve výzkumu budou ale konečné výnosy. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Úplná uzavírka silnice první třídy číslo 55 v Huštěnovicích na Uherskohradišťsku dnes nezačne. Silničáři práce na opravě vozovky zahájí až ve čtvrtek 13. srpna. Komunikace bude podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje Lucie Trubelíkové zcela neprůjezdná. Do obce budou mít povolený vjezd pouze obyvatelé a složky integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa bude vedena po dálnici D55 mezi Starým městem a Babicemi.
1: Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno prohráli domácí utkání se Sigmou Olomouc 1-2. Nováček tak i po třetím kole stále čeká na premiérovou výhru v nejvyšší soutěži. Trenér Roman Nádvorník přesto takřka nemění základní sestavu, což vysvětluje takto.
4: Potřebujeme taky, aby si to sedlo, a takže jako ty hráči, samozřejmě jsou tam ještě chyby, ještě tam toho máme plno k té práci, jo, ale myslím si, že každý zápas je vidět, že ty hráči jdou nahoru a že si to pomalinku sedá.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku oblačno až polojasno, kolem poledne i skoro jasno, později odpoledne čekejte přechodně až skoro zataženo, od západu pak lokální přehánky, ojediněle i silné bouřky. Teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý, postupně mírný, jižní až jihozápadní, v přehánkách zesílí, biozátěž je pak vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody na Palackého třídě v Brně. Cesty bez nehod přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, nelhal ten kluk ušatá Pavel Chaloupka. Jsme tady opravdu dva Pavlové a budeme se o vás starat až do dnešní 9. hodiny. Pavel Chaloupka bude nosit čerstvé zprávy a já k tomu přidám vše ostatní, včetně písniček, které nestárnou. Dnes je 10. srpna roku 2026, říkali jsme, že svátek slaví Vavřinec a možná nevíte, že dnešek je také světovým dnem lvů. A navíc pokud máte rádi takové ty veselé, bizární dny, tak mezi ně zcela určitě patří Národní den lenošení. Ten si připomínáme také 10. srpna na začátku týdne v pondělí, proč si tak trošku nezalenošit. No a navíc dneškem také dnem, kdybyste měli rozmazlovat svého psa, tak na něho nezapomeňte. My vám k tomu budeme hrát Mrs. Robinson, to bude Václav Neckář a písničku Za 100 let zaspívá projekt Za 100 let, který také znáte z našeho vysílání. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání a ať se vám dnešek vydaří, pokud už tuto chvíli vyrážíte kamkoliv, tak bezpečnou cestu všem řidičům, spolujezdcům, chodcům, cyklistům i těm třeba, kteří právě dobíhají svůj spoj. Dobré ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno.

0: za 100 let.
1: Tady je Český rozhlas Brno, poslouchali jste písničku projektu Za 100 let, která se také jmenuje Za 100 let. Inu, napsat písničku ke stému výročí republiky tak, aby nezněla jako slavnostní projev před nastoupenou jednotkou, není úplně jednoduché. Suprafon v roce 2018 oslovil Janu Infeldovou a Jana Vávru ze skupiny Jana Nas a zadalo jim skladbu, která by měla být srozumitelná, optimistická, vtipná a hlavně bez přehnaného vlastenectví. A povedlo se, vznikla písnička Za 100 let, kde ke společnému mikrofonu zasedli Marek Ztracený, Tomáš Klus, Eva Farná, Miraj, Xindl X, Michal Hruza, David Stipka a další známí čeští interpreti. Písničku jste poslouchali v 6 hodin a 14 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Rozhlasové stovky, to je náš nový prázdninový seriál. K tomu se i tahle písnička hodí. Připomenem vám v něm postupně 5 rozhlasových milníků, které jsou spjaty s rokem 1926. A začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se Radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za vlastně nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace a tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
2: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
3: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
4: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
5: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
3: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra Lakomec. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
4: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry Lakomce z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
6: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
4: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
6: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabil!

0: Zbytky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
1: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
2: Tak ty ještěrky žijí v moři.
3: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase mosijou do vody.
1: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
0: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, počasí je na řadě.
1: Počasí.
0: Předpověď pro dnešek slibuje ráno oblačno až polojasno, během dopoledne postupně skoro jasno. Později odpoledne a večer se může oblačnost zvětšovat přechodně až na zataženo. Od západu se mohou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Během večera však srážky ustanou a bude ubývat i oblačnosti. A teploty opět vysoké, horké, buďte na sebe opatrní, 34 až 37 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, přes den postupně mírný, jihozápadní až západní vítr. Povane rychlostí do 20 km za hodinu, později při postupu fronty může v přehánkách vítr výrazně zesilovat. A jak to vypadá s teplotami? Momentálně na jihu Moravy stále v příjemných hladinách pod 20 stupni, mezi 14 a 18 stupni Celsia. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
2: Čtvrtečním hostem 13. srpna bude archeolog Josef Jan Kovář a povídat si s ním budu o aktuálních výzkumech na hradě Veveří a na zřícenině hradu v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů, jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a co přineslo bádání v Rosaceli v Dolních Kounicích? Jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? O tom všem bude řeč, tohle si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Písnička Zrnka kapely Brontosauři z roku 1985. Písnička tehdy vznikla ve studiu Petra Kocfeldy a našli jste ji na albu Na kameni kámen. A zajímavostí ještě je, že druhý život dostala tahle písnička v roce 2016, kdy brněnský kytarista Vilém Spilka zařadil právě tuhle písničku Zrnka mezi 8 Nedvědových skladeb, které jeho kvartet předvedl do jazzu na albu Podvod. Je 6 hodin a 27 minut, tady je Český rozhlas Brno. Cizinci z různých zemí a různého věku si v Brně na měsíčním kurzu osvojují český jazyk. Na letní školu slovanských studií, kterou už desítky let pořádá Masarykova univerzita, jich letos přijela asi 100. Kromě samotné výuky češtiny se účastní také programů, které jim pomáhají porozumět české kultuře v širším kontextu. Více informací najdete v zajímavém článku na webu irozhlas.cz v článku, který pro vás napsala Martina Kršná. Zprávy s Pavlem Chaloupkou jsou tu už za malý okamžik. Do té doby si dáme ještě trochu muziky, zaspívá nám Jana Kociánová. Dobré ráno přejeme.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vojenská nemocnice v Brně plánuje ve svých prostorách nainstalovat nové klimatizační jednotky. Vyplývá to z předběžného oznámení zveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek. Cílem je zkrátit lhůtu, kterou mají firmy na podání nabídek, a urychlit tak celý proces. Odhadovaná cena zakázky je 11,5 milionu korun. Městská policie a dobrovolní hasiči z Přerova budou sídlit na stejné adrese v ulici Šířava. Tamní třípodlažní budovu město získalo bezplatně od státu a nechává ji za 56 milionů korun přebudovat. Práce skončí v závěru roku, stěhování je naplánované na jaro. Lidé v Sebranicích u Boskovic můžou nově používat kohoutkovou vodu jenom k pití, vaření a hygieně. Klesla kapacita vrtu, který obec se zhruba 700 obyvatel zásobuje. Omezení platí nově od srpna a zakazuje místním mimo jiného zalévání nebo napouštění bazénu z vodovodu. Provoz na železniční trati mezi Kuřimí a Tišnovem včera zastavila od na 3 hodiny srážka vlaku s člověkem. Muž na místě zemřel. A na jihu Moravy bude zpočátku oblačno až polojasno, kolem poledne i skoro jasno. Později odpoledne čekejte přechodně až skoro zataženo, od západu lokální přehánky, ojediněle i silné bouřky. Večer srážky ustanou, ubyde i oblačnosti. Teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý, postupně mírný, jižní až jihozápadní, v přehánkách zesílí. Biozátěž je pak vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně pozor u nehody na Palackého třídě. Opatrně projíždějte i místem nehody u Mutěnic na silnici do Hodonína. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Co se děje a co se chystá v Českém rozhlase Brno, velmi bedlivě sleduje vedoucí programu Julie Kalodová. O některé ze svých postřehů se s námi podělí právě teď.
1: Úterý 1. září bude patřit oslavám 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. A slavit budeme společně. Na webu brno.rozhlas.cz můžete v pravé části stránky kliknout na zelený odkaz s názvem Fajnšmekři v sedmičce a koupit si vstupenku na koncert zpěvačky Marie Putnerové. A ten večerní program toho 1. září to bude výjimečný, protože při pěkném počasí se uskuteční venku na dvoře, který je mezi budovou rozhlasu a vedlejším kostelem na Nanebevzetí Panny Marie tady v Brně u nás na Beethovenově ulici. Tak držte palce, aby počasí vyšlo a hlavně přidejte se a naplánujte si rozhlasový, narozeninový, koncertní a také prohlídkový večer. Všichni, kteří si zakoupí vstupenku, se mohou po koncertu zúčastnit noční prohlídky rozhlasové budovy. Moc se na vás těšíme. A kdo to máte daleko do Brna, ale bydlíte v okolí Křtin, tak v pondělí 17. srpna se můžete setkat s moderátorkou Jarkou Vykoupilovou, která bude mezi 10. a 12. hodinou vysílat pondělní dobré rady z Arboreta ve Křtinách. Tak věřím, že vás dvě pozvánky potěšily. Mějte se pěkně a rádi. Za týden se naslyšenou těší Julie Kalodová.
2: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Krásné ráno, tady je Český rozhlas Brno, 6:45 přesně, teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 14 do 18 stupňů Celsia. 18 stupňů ve Znojmě, Kuchařovicích nebo také v Brně, Tuřanech a v Žabovřeskách. No a předpověď pro dnešek, zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne i skoro jasno, později se oblačnost zvětší, lokálně přehánky, ojediněle i silné bouřky. Večer srážky ustanou, oblačnosti bude ubývat, nejvyšší teploty mezi 34 a 37 stupni Celsia, buďte na sebe obzvlášť opatrní. Slabý, proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu, v přehánkách a v bouřkách vítr výrazně zesílí. Bio je dnes na trojce a slunce, které vyšlo 7 minut po půl šesté, zapadne ve 20 hodin a 22 minuty. Dobré ráno přejeme.
2: Terapeutka Taťána Horká bude hostem poradny pro zdraví ve středu 12. srpna. Povídat si budeme o dovolené a odpočinku coby prevenci vyhoření a zaměříme se třeba na to, proč jsme unavení, i když máme dovolenou. Našeho hosta se zeptám i na to, co je skutečný odpočinek a co jen změna činnosti. A proč prostě někdy neumíme takzvaně vypnout a jen relaxovat. Prostor bude i na vaše posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: nic nemění.
1: Jaroslav Vikrent zpíval O co paté na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 6 hodin a 50 minut. Tropické teploty, které nás postihnou i dnes, mohou ohrozit kvalitu léků. Například zásadně ovlivnit jejich kvalitu, účinnost nebo i bezpečnost. Státní ústav pro kontrolu léčiv proto apeluje, aby lidé v období tropických dnů věnovali zvýšenou pozornost tomu, kde a za jakých podmínek je přechovávají. Připomeňme si proto pravidla správného a bezpečného skladování medikamentů. Tak tedy, nenechávejte léky na přímém slunci ani v rozpáleném automobilu. Pokud byl lék několik hodin vystaven teplotám kolem 50 stupňů Celsia, nelze spolehlivě garantovat jeho bezpečnost a účinnost. Gelové kapsle navíc mohou prasknout. Po užití ukládejte léčivé přípravky na tmavé a suché místo, pokud v příbalovém letáku není uveden jiný způsob skladování. No a ideální je teplota mezi 15 a 25 stupni. Neskladujte určitě léky v koupelně ani v kuchyni, kde bývá vyšší vlhkost. Vyšší vlhkost bývá i v ledničce, tedy u těch přípravků, které skladování léčiv v ledničce vyloženě nevyžadují, tak není lednice vhodným místem. A Česká lékárnická komora také upozorňuje na rostoucí riziko spojené s doručováním léků do výdejních boxů v těchto dnech. I ve stínu může teplota uvnitř léta vystoupat vysoko nad doporučené hodnoty, což může často vést k nevratnému poškození léčiv a snížení účinnosti. Pacienti pak mohou používat přípravky, které už neodpovídají deklarovaným vlastnostem a mohou být i zdravotně nebezpečné. 6 hodin 52 minut, tady je Český rozhlas Brno. Zaspívá Tom Jones a zprávy mezi tím připravuje Pavel Chaloupka. A Pavel Kašpar u mikrofonu přeje dobré ráno.

0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnskou vilu architekty Růženy Žertové chce koupit město a otevřít i návštěvníkům. Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Kroměřížská nemocnice registruje letní pokles dárců krve a bude skoro jasno později až zataženo s přeháňkami teploty do 37 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Brno chce koupit a lidem otevřít vilu architektky Růženy Žertové. Ta navrhovala především obchodní domy, třeba Priory v Pardubicích nebo Košicích. Rodinnou vilu si postavila v brněnských Žabovřeskách. Po jejím úmrtí dům v roce 2020 koupil soukromý majitel za 4,5 milionu korun. Městu teď neobydlenou vilu nabízí za skoro 28 milionů. Podle primátorky Markéty Vaňkové z ODS je to adekvátní cena.
2: Hodnotím, jestli ta vila má pro město nějaký význam, z mého pohledu má, a dále, co se týče ceny, tak se z mého pohledu je potřeba řídit znaleckým posudkem, který jsme si z toho důvodu nechali zpracovat, a i rada rozhodla, že podporuje tu variantu nabití za cenu dle znaleckého posudku.
0: Část koalice má k nákupu vily výhrady. O získání domu rozhodnou zastupitelé Brna v září a my se k tématu vrátíme před 8:30. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. V letních měsících v nemocnicích pravidelně klesá počet dárců krve. Podle mluvčí kroměřížské nemocnice Kristýny Pospíšilové jsou důvodem poklesu hlavně zahraniční dovolené a následná dočasná karanténa po návratu z některých oblastí. Z kapacitních důvodů se musí dárci v Kroměříži dopředu k odběru hlásit na telefonu uvedeném na webu nemocnice. Podle Pospíšilové to platí i pro prvodárce.
3: Do darování krve a plazmy se v loňském roce v kroměřížské nemocnici zapojilo celkem 1410 dárců, z nich 147 darovalo krev vůbec poprvé. Letos do konce července zaznamenalo hematologicko-transfuzní oddělení 1287 dárců, z toho je prozatím 74 prvodárců.
1: Sport.
0: Motocyklový závodník Filip Salač zvítězil ve Velké ceně Velké Británie. Na okruhu v Silverstoneu vybojoval své premiérové vítězství v mistrovství světa, a to v kategorii Moto 2. Zároveň jde o první český triumf seriálu po 16 letech, když navázal na Karla Abraháma.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku oblačno až polojasno, během dopoledne postupně většinou skoro jasno. Později odpoledne a večer se oblačnost zvětší, přechodně až na skoro zataženo. Od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, v přehánkách zesílí. Biozátěž na trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně počítejte s omezením po nehodě na Palackého třídě a pozor také u nehody nedaleko Mutěnic na silnici do Hodonína. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné ráno vám všem, 4 minuty po 7 hodině jste si naladili Český rozhlas Brno a doufám, že i my naladíme vás co nejlépe pro start 10. srpna 2026. Po 7 hodině písničky, ty, které nestárnou, zpívat bude poslední kovboj Michal Tučný a na Bílé javě 250 si to přihrne do studia Věra Špinarová. Pak už je tu pro vás připravena soutěž Jak se u nás mluví. Pro dnešní soutěžní slovo zamíříme do Přibic. No a pro výherce máme knihu, která se jmenuje Máš nárok na život. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda a vy si o knížku můžete zahrát na lince 726465200 už za malou chvíli. Stačí, když buď uhodnete, anebo vyberete správnou variantu dnešního zapeklitého nářečního slova. To vám představíme už za chvíli. Pochutnejte si na snídani, Pavel Kašpar u mikrofonu a přejeme vám, ať se vám nejen pondělek, ale celý týden vydaří, ať dnes všechno funguje tak, jak si přejete. Hezký poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno. Snad se

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin 12 minut, čas na soutěž, jak se u nás mluví. Dnes míříme pro soutěžní slovo do Přibic na Pohořelicku. Právě tam se v minulosti něčemu říkalo šrajpichle. Tušíte, co by to mohlo být? Vybírat můžete samozřejmě i ze tří nabízených možností, a nebo možná víte sami, co jsou to podle vás šrajpichle. Říkalo se tomu tak nebo něčemu v Přibicích na Pohořelicku, tak těšíme se na vaše tipy. 726 465 200, linka sem k nám do studia, zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak, tady se nikdo nehlásí, zkusíme další. Tak, Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno vám přeje Laďa Zlovce, samozřejmě i všem posluchačům.
0: Laďo, krásné ráno vám přeju, vítejte.
1: Děkuji.
0: Tak, držím palce v dnešní soutěži. Soutěžní slovo je dneska z Přibic na Pohořelicku a něčemu se tam v minulosti říkalo šrajpichle. Tušíte, Laďo, co by to mohlo být?
1: No, trošičku tuším, ale
0: tušíte,
1: může to být
0: tušíte.
1: Taky něco jiného, že jo? Protože to, prostě
0: ano, ano, to už se tak někdy stává. Jiného. Tak tři možnosti vám nabídnu. Můžete vybírat. Šrajpichle jsou buď za A pánské kšandy, nebo jsou to bramborové taštičky s povidlím, anebo za C jsou to zešlapané boty. Co myslíte, Laďo, co to bude?
1: Já bych dal to Cčko, asi ty boty, i když to jsem si nemyslel. Já si myslel, že to bude peněženka šrajtofa, ale...
0: Aha, vidíte. Tak se šlapané boty typujete teda. Škoda, ty to nejsou. Představte si, já jsem teda dneska bych taky neuhodl, mně se docela líbily ty kšandy, ale představte si, jsou to ty bramborové taštičky s povidlím. To je správná varianta. Šrajpichle. I já. Laďo, tak děkuju moc krát za zavolání a krásné ráno do Hlohovce přeju. Mějte se hezky.
1: Jo, jo, díky, podobně i vám.
0: Děkuji, naslyšenou. 7 hodin a 15 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, to bude zase zítra po 7. hodině. No a po písničce už počasí. Dobré ráno.

0: takové počasí to tak zatím asi úplně nebude. Předpověď počasí pro dnešek slibuje totiž z počátku oblačno až polojasno, odpoledne i skoro jasno, později se oblačnost zvětší a přehánky jen lokálně a spíše na severu. Ojediněle i silné bouřky. Večer pak případné srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty dnes opět tropické, letní, pálivé, buďte na sebe opatrní, 34 až 37 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr. Do 20 km za hodinu v přehánkách a bouřkách výrazně zesílí. Bio je z pochopitelných důvodů na trojce a slunce, které vyšlo 7 minut po půl šesté, zapadne ve 20 hodin a 22 minut. A jaké jsou aktuální teploty? Na jihu Moravy momentálně v rozpětí mezi 16 a 18 stupni Celsia. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Doufám, že i vy prožíváte parádní ráno. Je 7 hodin a 23 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers vystoupí dnes v kyjovském letním kině. Zaspívají nesmrtelné písně pánů Ježka, Voskovce a Vericha a celý večer s názvem Nebe na zemi budou také provázet. Začíná se v 19 hodin. V jeskyni Naturoldu v Mikulově se dnes koná další z cyklu prohlídek při svíčkách. Začíná se v 19 hodin a opakovat se bude až do konce prázdnin každé pondělí ve stejnou dobu. Pokud ovšem netrváte na mimořádném osvětlení jeskyně, pak připomínám, že vypravit se tam můžete na běžnou prohlídku denně mezi 9 a 17 hodinou. V Břeclavské synagoze zase můžete poznat barvy lužního lesa, a to prostřednictvím obrazů Libora Vymyslického. Autor je zladné a ve své torbě si už řadu let vrací k tomu, co je mu nejbližší, k lužním lesům, starým dubům a jedinečné krajině jižního Pomoří. Výstava potrvá do 30. srpna. A ještě obvyklé připomenutí, pokud i vy pořádáte nějakou akci, na kterou byste chtěli pozvat ostatní, můžete tak udělat prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci Kontakt. Pozvánku rádi zveřejníme. Zprávy pro vás dnes chystá Pavel Chaloupka a ty další tu budou za 5 minut. Dobré ráno.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnskému i jihomoravskému stavebnímu úřadu chybí pracovníci. Personál se nedaří sehnat více než 2 roky poté, co začal platit nový stavební zákon prosazený minulou vládou. Brno s tím spojilo centralizaci stavebních úřadů z městských částí. Posílit kvůli tomu musel i krajský úřad, který nově začal řešit veškerá odvolání vůči Brnu. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou při tropických dnech mít 60 až 70 stupňů. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty. Domácnosti v Benešově na Boskovicku bude zásobovat další podzemní zdroj pitné vody. Na Nový Vrt by se měl místní vodovod napojit tento týden. Díky tomu v budoucnu nejspíš přestane v obci platit omezení odběru kohoutkové vody. Pod radnicí v Uherském Brodě vznikne nová expozice o historii města. Výstavní síň se bude nacházet v části historického sklepení z 15. století, která v současné době slouží jako spisový archiv. A na jihu Moravy bude zpočátku oblačno až polojasno, během dopoledne postupně většinou skoro jasno. Později odpoledne a večer se oblačnost zvětší, přechodně až na skoro zataženo. Od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, postupně mírný, jižní až jihozápadní. V přehánkách zesílí, biozátěž je pak vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 55 omezuje provoz nehoda na kruhovém objezdu u Hodonína. Počítejte se zdržením zejména od Ratíškovic. Opatrně projíždějte i místem nehody u Voděrad. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Část římskokatolických farářů v brněnské diecézi čeká v srpnu a září stěhování. Biskupství už změny představilo. Celkem je jich letos 8, což je méně než v předchozích letech. Kněží z některých farností se po dlouhých letech přesunou jinam a nahradí je duchovní po ukončeném studiu. Na jeden takový případ se teď podíváme.
1: Hlavně na ty lidi. Já to mám, že se jako těším na ty lidi, protože mě baví objevat, že všude jsou dobrý lidi. To je takový krásný kněžský zážitek, že i v té společnosti dneska, která je hodně rozdělená, tak prostě ta farnost je místo, kde se potkávají všichni.
2: Kněz Jan Kříž převezme farnost ve Veverské Bytýšce nedaleko Brna. Nedávno dokončil postgraduální studium na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě.
1: Já jsem studoval licenciát z dogmatické teologie. To je studium o tom, kdy se jako přemýšlí o víře do hloubky, jak se o tom přemýšlelo v historii, jak se o tom přemýšlí teď. Všude, kde je katolická církev, tak posílají o tom studenty do Říma. Jsem potkal pár lidí, kteří jako si myslím, že si rádi třeba zavoláme, rádi se vidíme. Oni vědí, že když někdy půjdou tady, tak se můžou stavit a já vím, že když pojedu přes jižní Indii, že se taky můžu stavit.
2: Předtím působil třeba jako jáhen v katedrále na Petrově v Brně, pomáhá i ve farnosti v Moravských Budějovicích na Vysočině.
1: Já jsem nikdy nebyl ten jako hlavní, vždycky jsem měl jako někoho nad sebou. To je poprvé, co budu vyloženě administrátor, co to bude jako moje farnost, se dá říct. Bude to nová zkušenost, ale těším se. Ono reálně asi nejtěžší opustit tu předchozí farnost, protože když se člověk snaží, když ty lidi má nějak rád, tak jasný, že se to nezbaví hnedka.
2: Ve Veverské Bytýšce nahradí kněze Marka Hlávku, který tam sloužil přes 20 let. Podle Kříže je potřeba se vším nejdřív pořádně seznámit, naslouchat a navázat na předchůdce.
1: Se připravuju spíš tím, že jak jsem byl na studiích, takže jsem zas mezi lidma, bavím se jako s lidma, abych zas trošku si odstranil některé jako cizí slova ze svého slovníku a tak.
3: Aby místo kázání nepřišla nějaká italština, angličtina a tak.
1: Přesně tak. Až tam jako nastoupím, až s těma lidma budu žít, tak uvidím víc. Každá ta farnost je úplně jiná, záleží na historii toho místa. To jsou věci, které člověk si nenačte, které prostě se dozví, až mu ti lidi někdy řeknou.
2: Do farnosti ve Veverské Bytýšce nastupuje od září. Podle generálního vikáře brněnské diecéze Pavla Kavky personální změny dělají podle toho, co která farnost a který kněz potřebuje.
4: Je to vlastně mix takových potřeb, od toho, že se mohou u některého kněze prostě vyskytnout zdravotní problémy, nebo třeba potřebuje si odpočnout, nebo může dojít k té situaci, že přestože třeba v té farnosti ty věci jakoby fungují a fungují dobře, tak je příležitost tu farnost zase obohatit o dary jiného kněze.
2: V brněnské diecézi je přes 440 farností a jejich správu má na starosti víc než 300 farářů, kaplanů, řeholníků a jáhnů. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin 47 minut. Předpověď počasí pro dnešek slibuje zpočátku oblačno, polojasno, odpoledne i skoro jasno. Později se oblačnost zvětší, lokálně přehánky, ojediněle i silné bouřky. Večer srážky ustanou, oblačnosti bude ubývat a teploty dnes opět tropické 34 až 37 stupňů Celsia. Buďte opatrní. Slabý, proměnlivý, postupně mírný vítr jižních směrů do 20 km za hodinu. Samozřejmě v bouřce a přehánkách může zesilovat. Bio je na trojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 37 minut, zapadne ve 20 hodin a 22 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme hezký poslech a dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hegerová na vlnách Českého rozhlasu Brno je 7 hodin a 50 minut. Kancelář veřejného ochránce práv eviduje stále více podnětů od lidí, kteří mají potíže se stavebním řízením. Přibylo jich po změně stavebního zákona a digitalizaci řízení před 2 lety. Právníci kanceláře dostávají ročně přes 700 podání, letos jich očekávají přes 1000. Více už prozradí reportér Tomáš Kremr, který je se mnou ve studiu. Tome, vítej, hezké ráno.
1: Hezké ráno. Ombudsman v prvním pololetí 2024, tedy za platnosti ještě starého stavebního zákona, dostal asi 350 podnětů k fungování stavebních úřadů. Za letošní půl rok jich eviduje 521, jak spočítal vedoucí stavebního odboru Pavel Půček. Stížnosti ale musí lidé podávat především k nadřízeným stavebním úřadům. A to podle něj hodně lidí nedělá.
2: Víte, ono se to vleče, já už rok čekám na stavební povolení, ale já si stěžovat nechci, já se bojím, nešlo by to nějak jinak, ale ono to jako jinak nejde. Prostě musíte si vlastně ty svá práva hájit těmi zákonnými kroky.
1: Stížností na oficiální místa nicméně taky přibývá, třeba Jihomoravský krajský úřad jich vůči podřízeným stavebním úřadům eviduje stále víc, loni za celý rok 210, letos jen za první pololetí 170.
0: Tome, buďme konkrétní, na co si lidé stěžují?
1: Ta zmíněná čísla se týkají nečinnosti stavebních úřadů především, tedy že řízení trvá příliš dlouho nebo ani po mnoha měsících nezačalo. Oslovené úřady se ve své obhajobě s argumenty překrývají, tvrdí, že digitalizace před 2 lety se nepovedla, práci jim spíš zkomplikovala, nebo že lidé úředníky zavalili velkým množstvím nedokonalých žádostí o stavební povolení ještě podle starého zákona. Třeba Centrální stavební úřad Brna, který vznikl 1. července 2024, takových žádostí dostal 9000 a doteď je úředníci řeší, zbývá jich asi 500. Problémem pro úřady je taky nedostatek zaměstnanců. Brnu jich ze 169 chybí 19, ovšem i odvolacímu stavebnímu úřadu Jihomoravského kraje chybí 16 z 65 lidí. A i proto vše tak dlouho trvá. Není zároveň jisté, jak to všechno změní. Další chystaná novela stavebního zákona, její návrh má Senát začít projednávat za 2 týdny.
0: Když mluvíme o Brnu, spožďuje to i některé konkrétní stavby.
1: Ano, my jsme se ptali některých starostů a starostek městských částí z různých stran, koaličních i z opozičních. Většinou jsme slyšeli spíše kritiku, protože se jim nelíbí, že od toho 1. července 2024 přišli o stavební úřady na svých radnicích. Říkají taky, že se zhoršila komunikace. Nezávislý starosta Líšně Břetislav Štefán řekl, že některá jednoduchá řízení trvají klidně déle než rok. Starosta Kohoutovic Jakub Hruška z KDU-ČSL uvedl, že na povolení stavby jednoho parku čekají déle než 2 roky. Starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl z Motoristů společně se Zelenou Janou Drápalovou z Nového Lískovce zase říkají, že je problém, že pracovníci úřadu musí dojíždět z centra města na radnice městských částí. Drápalová připomněla, že tam stále totiž úředníci mají archivy. Radní Petr Bořecký z Hnutí Brno k lidem si ovšem za centralizací úřadu stojí. Podle něj se ukáže, že to byl dobrý nápad. A připoporodkl, že přesun archivů je stále v řešení. Úředníky hájí, a v tomu tedy i někteří starostové dávají za pravdu, že měli složitou situaci i proto, že se v mezidobí museli naučit zohledňovat nový územní plán města a nové stavební předpisy města Brna.
0: O situaci na stavebních úřadech, konkrétně tom v Brně, jsme mluvili s reportérem Tomášem Kremrem. Tome, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Česku přibývá týmových lékařských praxí, kde se o ordinaci dělí minimálně dva lékaři. Dnes končí možnost doplňovat adepty na obecní zastupitele či měnit jejich pořadí. Městská část Brno-Kohoutovice otevírá novou komunitní zahradu a bude skoro jasno, později až zataženo s přeháňkami teploty do 37 stupňů. Dobré ráno, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhůty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 tisíc korun měsíčně.
4: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
5: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
4: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
5: Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
6: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
5: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátních listin, které zákon připouští, budou mít ještě týden. Lhůta na to skončí až 17. srpna. Lidé mohou ode dneška využívat komunitní zahradu v brněnských Kohoutovicích. Městská část podle lidoveckého starosty Jakuba Hrušky proměnila dříve neudržovaný zarostlý pozemek v ulici Kopaniny v živou zahradu a místo pro setkávání.
7: Komunitní zahrada v Kohoutovicích vzniká pro všechny, kteří se chtějí zabývat zahradničením a nemají tu možnost. Jsou tam samozřejmě i místa nejenom pečující, ale i pro zábavu. To znamená, je tam ohniště, spousta krásných stromů a stín, kde se dá moc pěkně strávit třeba tohleto parné léto. Sport.
2: Fotbalisté Artisu Brno i po třetím kole čekají na premiérovou výhru v první lize. Ve třetím kole doma prohráli se Sigmou Olomouc 1-2. Debut v nejvyšší soutěži zažil 18-letý brankář brněnského týmu Richard Kašík.
8: Samozřejmě mě to mrzí ten výsledek, protože jsem věřil tomu, že na to máme. Myslím si, že i když nás Sigma v určitých pasážích přehrávala, tak si myslím, že jsme na to měli. Ale pro mě premiéra samozřejmě je to úžasný, jako je to jako fantastický pocit.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně většinou skoro jasno. Později odpoledne a večer se oblačnost zvětší, přechodně až na skoro zataženo. Od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů. Podrobnosti přidají za chvíli brněnští meteorologové.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz na silnici 55 komplikuje nehoda na kruhovém objezdu u Hodonína. Delší kolona se tvoří od Ratíškovic. A pozor i v místě nehody u Voděrad. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8:04 s vámi Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás k naší dobré náladě a k naší radosti v pondělí 10. srpna 2026. Svátek dnes slaví Vavřinec, což je jméno, které má hned dva výklady. Pochází z latinského Laurentius a znamená buď člověk pocházejícího z města Laurentum, a nebo druhý tradiční výklad ho spojuje s latinským Laurus, tedy Vavřínem, a představou člověka ověnčeného Vavřínem. Vavřinců mezi českými obyvateli už není příliš mnoho, podle posledních měření tak maximálně kolem 200. No a jedním z nejznámějších je třeba kajakář Vavřinec Hradílek, olympijský vícemistr z Londýna. Všem Vavřincům na vlnách Českého rozhlasu Brno přejeme, ať jsou zdraví, šťastní a spokojení, minimálně tak jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci, mezi které patříval třeba Miroslav Švandrlík, anebo také Trautenberg Ilja Prachař. A posíláme vám želvu od Olympiku, písničku z roku 1963, která vás roztančí i v roce 2026. Přidáme také Marka Ztraceného v písničce Opravdě a pak už to bude počasí s brněnskými meteorology. Krásný den vám přejeme. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobrou chuť ke snídani a krásné ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 13 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: U mikrofonu dnes po 8 hodině Jitka Kučerová. Jitko, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá v tuto chvíli, jaká je situace?
2: Oblačnosti je momentálně v prostoru Jihomoravského kraje celkem dost, převažuje oblačno, někde může být i skoro zataženo, polojasna moc není, pokud ano, tak spíše na jihovýchodě kraje, zhruba v prostoru Hodonínska, řekněme. Teploty ty jsou, nebo byly v noci a nad ránem takové docela rozházené, pokud jde o údolí a nějaké vyšší polohy, přičemž ty vyšší polohy měly teploty nejvyšší kolem 19 stupňů a v údolních polohách bylo i kolem 13 stupňů. Teď už většinou se ta teplota srovnává a nejčastěji je mezi 24 až 20 stupni Celsia, ale v některých údolích ještě může být třeba těch 17-18 stupňů, takže o něco méně. Srážky se žádné nevyskytují, vítr pofukuje proměnlivý a většinou je teď slabý.
0: Jitko, jaké počasí přinese 10. srpen, jak dnes bude?
2: Tady ta zvětšená oblačnost by se během dopoledne nebo rána dopoledne měla postupně odsunout, potom bude taková pauza s trošku menší oblačností kolem poledne, v první části odpoledne skoro jasno, polojasno, potom v pozdějších odpoledních hodinách začne přecházet jakoby další fronta, toto je taková první, nebo se začne zvýrazňovat v těch pozdějších odpoledních hodinách. Ta oblačnost se zase znovu zvětší, přechodně až na skoro zataženo a mohou se tvořit takové lokální přehánky nebo i bouřky, ty potom během večera ustanou nebo se vytratí a teploty nejvyšší ještě před tou frontou by měly být takové ty vysoké tropické 34 až 36, možná na jihu i k 37 stupňům, vítr dnes postupně mírný, jihozápadní až jižní, později odpoledne při postupu té fronty se bude měnit na západní a v těch přehánkách případných, ale opravdu jenom lokálních a bouřkách může výrazně, ale jenom na chvíli zesilovat.
0: Jitko, když se podíváme aspoň letmo ještě na úterý a na středu, ty dnešní teploty jsou poměrně vysoké, bude to tak pokračovat i v těch následujících dvou dnech?
2: Za tou frontou by se mělo trošku ochladit, ale zítřejší odpolední teploty 29 až 32 stupňů, takže to bude jenom o pár stupňů. Středa by mohla být ještě o stupeň o dva v uvozovkách chladnější, takže do 30. A jinak už čekáme v těch dalších dnech slunečné počasí beze srážek.
0: Moc krát díky. Poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 10. srpen.
2: 37 a 4 stupně Celsia, takže k těm teplotám dnes budeme mít hodně blízko, pravděpodobně ty teplotní rekordy některé budou překročeny znovu, tak tato hodnota byla naměřena v Diákovicích v roce 1992 a 4 a 8 stupně Celsia je hodnota nejnižší, z roku 1966 je z Boskovic a Lhota Rapotina na Blanensku na tuto hodnotu naměřila v roce 2005.
0: Moc krát díky, to byla meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Děkujeme.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Čtvrtečním hostem 13. srpna bude archeolog Josef Jan Kovář a povídat si s ním budu o aktuálních výzkumech na hradě Veveří a na zřícenině hradu v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů, jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a co přineslo bádání v Rosaceli v Dolních Kounicích? Jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? O tom všem bude řeč, tohle si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut, zpívali vám Martáte na Elefteriadu. Brno chce do svého majetku získat a později otevřít další unikátní vilu. Rodinný dům zesnulé architektky Růženy Žertové. Ta se proslavila návrhy obchodních domů, třeba Prioru v Košicích a Pardubicích nebo Labe v Ústí nad Labem. Svůj vlastní dům si postavila v Brně Žabovřeskách. Magistrát ho teď chce koupit za necelých 28 milionů korun. A to od lékaře, který nemovitost před lety za nejasných okolností pořídil 6x levněji.
1: Je to vlastně stavba, která vznikla na přelomu 70. a 80. let. Je často dáván do souvislosti třeba se skandinávskou architekturou.
2: Zdůrazňuje historička architektury Šárka Svobodová, která se dílem i životem Růženy Žertové zabývá.
1: Ona ho postavila vlastně sama se dvěma zedníky.
2: Dům stojí doslova v zákoutí. Tak se jmenuje ulice, na kopci pod lesíkem, odkud je vidět velká část města. Žertová zemřela v roce 2019. Dům odkázala jednomu ze zmíněných zedníků. Rok později ho od něj koupil lékař z fakultní nemocnice Brno, Pavel Fadrus, na což v roce 2024 upozornila redaktorka deníku Referendum Gabi Kazalová.
3: Pavel Fadrus nebyl nějaký jako celoživotní přítel Růženy Žertové. On se s ní seznámil v posledních měsících jejího života, kdy vlastně v nemocnici byla diagnostikovaná rakovina. Nikdo v podstatě nevěděl, kde se najednou Pavel Fadrus vzal a proč měl o tu Růženu Žertovou takový zájem.
2: Fadrus dům koupil za 4,5 milionu korun. Český rozhlas ho požádal o to, zda by dokázal tehdejší okolnosti vysvětlit. Nejprve zvažoval schůzku. V e-mailu nakonec napsal toto.
4: Mám za to, že téma je již vyčerpáno.
2: Letos najednou poslal na brněnský magistrát nabídku. Vilu, ve které nebydlí, jen v ní má napsanou adresu trvalého bydliště, chce městu prodat. V e-mailu nám to stručně zdůvodnil takto.
4: Dům jsem městu nabídl proto, že jsem si vědom významu paní architektky Žertové. Považuji za správné, že dům bude zachován v původním stavu a přístupný veřejnosti.
2: Podle primátorky Markéty Vaňkové z ODS je cena skoro 28 milionů korun podle znaleckého posudku v pořádku a nákup je v zájmu města.
5: My plánujeme, že by se o tu vilu staralo Muzeum města Brna, které by ji dalo k dispozici k prohlídkám ze strany veřejnosti.
2: Fadrus byl přitom dřív obchodním partnerem primátorčina náměstka a šéfa brněnské ODS Roberta Kerndla. Roli to podle Vaňkové při nákupu nehraje. Požadovala ani vysvětlení, za jakých okolností Fadrus k domu přišel.
5: Jakékoliv další okolnosti toho původního nabytí jsou samozřejmě jako důležité, ale nejsou z mého pohledu významné pro to rozhodnutí, jestli město by mělo být vlastníkem té vily.
2: Nákup nepodpořili pouze dva členové rady města Brna z hnutí Brno klidem, třeba radní Petr Bořecký. Zdůvodnil to i tím, že dům nepovažuje za až tak výjimečný.
6: Myslím si, že rodinný dům by se měl užívat k tomu účelu, jakým vznikl, a pokud jako někdo uzná, že je to hodnotný dům, tak měl být jako zpomátněn dle mého.
2: Historička architektury Šárka Svobodová je sice ráda, že dům Brno možná zachová a otevře, za adekvátní považuje i kupní cenu. Nerozumí ale motivaci Pavla Fadruse.
1: Proč

0: neprodá dům městu za symbolickou částku. On sám dům za symbolickou částku získal.
1: Jestli dům s autorským vnitřním vybavením Brno koupí, o tom rozhodnou v září zastupitelé na své zřejmě poslední schůzi před komunálními volbami. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vojenská nemocnice v Brně plánuje ve svých prostorách nainstalovat nové klimatizační jednotky. Vyplývá to z předběžného oznámení zveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek. Cílem je zkrátit lhůtu, kterou mají firmy na podání nabídek, a urychlit tak celý proces. Odhadovaná cena zakázky je 11,5 milionu korun. Zhruba polovina firem v soukromé sféře plánuje ještě letos zvýšit mzdy. Vyplývá to z dat poradenské společnosti RSM z letošního června. V posledních 2 letech je trendem spíše individuální odměňování než plošné zvyšování mezd. Průměrná hrubá mzda v Česku byla letos v prvním čtvrtletí přes 50 tisíc korun. Lidé v Sebranicích na Boskovicku mohou nově používat kohoutkovou vodu jenom k pití, vaření a hygieně. Klesla kapacita vrtu, který obec se zhruba 700 obyvatel zásobuje. Omezení platí nově od srpna, zakazuje místní mimo jiného zalévání nebo napouštění bazénu z vodovodu. Fotbalisté Slovácka prohráli zápas 3. ligového kola v Jablonci 0-1. Brněnský Artis pak doma podlehl Olomouci 1-2. A na jihu Moravy bude postupně většinou skoro jasno, později odpoledne a večer se oblačnost zvětší, přechodně až na skoro zataženo, od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Teploty ty nejvyšší vystoupí na 34 až 37 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, v přehánkách zesílí, biozátěž pak bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na příjezdu do Brna po Hradecké ulici, řidiči tam hlásí předmět na vozovce. S omezením po nehodě počítejte u voděrat. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Včera totiž skončil v kanadském Edmontonu hokejový Hlinka Gretzky Cup hráčů do 18 let, který pro naše mladíky neskončil slavně. Nejenže nepostoupili do semifinále, ale v utkání o 5. místo prohráli 1-5 se Švýcarskem, což je, pane Meixnere, velká ostuda. Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, takové podezřelé, ne ještě horké ráno.
0: Ano, příjemné.
1: Srdečně zdravím vás i všechny posluchače, samozřejmě milovníky hokeje nejvíc. No, tak samozřejmě, tak velká ostuda. Tak je to nepříjemné, neřekl bych, že to je úplně velká ostuda, protože je to jenom sport. Na druhou stranu, někde jsem dokonce četl, že jsme s těmi Švédy, to prohláška 1-5, že to je debakl. No a debakl bych to taky tak nenazval, protože to je, tak ta cifra je taková někde výš, 8, 10 je debakl, 1-5, no pravda je ovšem, že my jsme v tom utkání ty Švýcary přestříleli, 47 střel jsme vyslali a oni jen 25 a přesto vyhráli. Tak je to, bylo to takové zvláštní. Zajímavost pronesl trenér Nedvěd, Jaroslav Nedvěd, kouč nebo hlavní toho týmu, řekl, že ten tým byl nesmírně křehký, což je takové zvláštní slovo, jsem ještě v hokeji nikdy neslyšel. Prostě a zúvodně to tom, že když se mu přestalo dařit v té útočné fázi, tak potom propadal v té obranné činnosti. To se projevilo, to je pravda, ta obranná činnost tomu manšaftu moc nešla, včetně brankářů. Což ale trenér Nedvěd pominul, protože brankáři se zásadně moc nebo vůbec skoro nekritizují. Tak pravda je, že v té skupině vlastně porazili jenom Němce, prohráli s Američany 4-6 a s nimi Fíny, kdy se hrálo o to, jestli postoupili do finále 4-5. No a tak a ten boj o to 5. místo nám teda nevyšel, ale že by to byla taková nějaká velká ostuda, to bych neřekl. Samozřejmě je to taková silná, říká se o těchto manželů, že to je silná generace. No a samozřejmě je otázka, jak se z toho, řekněme, zbráborají, jak si to srovnají v hlavách ti kluci, že pořád jsou to mladíci, že jo, jako to ještě furt nic neznamená a jak se to potom projeví na mistrovství světa, které je samozřejmě na jaře. Tak.
0: Pane Meixnere, nebyl to jediný zápas. O vítězství se utkali Kanaďané s Američany, Slováci bojovali s Finy o 3. příčku. Tam to dopadlo jak?
1: No tak Kanaďané tedy suverénně porazili Američany 8-1 a to už bych řekl, že tedy nečekaný mírný debakl, to opravdu je nářez pořádný. No a bohužel Slováci prohráli s Finy 2-3, takže medaily nemají. Po první třetině dokonce vedli 2-0, potom to bylo po 2 třetinách 2-1, no a v tu třetí třetinu, jak si nezvládli, dostali 2 boosty, tak je to škoda, Takže v tomto směru to asi takhle tak dopadlo a uvidíme. Samozřejmě hrálo se v zámoří, že jo, tam to je jejich úzké kluziště, nechodili tam moc diváci, nevím, jak v těch závěrečných zápasech, protože televize už potom nic nevysílala, tak nevím, ale ta návštěvnost tam nějak jako extra nebyla, ale určitě tam byl zájem skautů, protože to je generace, nebo to jsou hráči věku, o které se ti skauti nejvíc zajímají. Tak to je dneska všechno.
0: Pane Meixnere, moc krát díky, těšíme se na další setkání. Mějte se hezky, brzy, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Sledujeme také, jak se vyvíjí teploty na jihu regionu. V našem regionu tedy mezi 18 a 22 stupni, takové je aktuální rozpětí. A předpověď pro dnešek, ta slibuje zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne i skoro jasno. Později se oblačnost zvětší, lokálně přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer srážky ustanou, bude ubývat i oblačnosti a teploty dnes hodně vysoké, 34 až 37 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr do 20 km za hodinu, v přeháňkách a bouřkách zesílí. Bio na Trojce z pochopitelných důvodů čeká nás opravdu velké horko, buďte opatrní. A 7 minut po půl šesté dnes vyšlo slunce a zapadne ve 20 hodin a 22 minut. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Naďa Urbánková, je 8 hodin 48 minut, tady je pondělní Český rozhlas Brno. Spolkový život má v hledáčku Jarka Vykoupilová. Tentokrát vám představí spolek, který sdružuje sběratele historických vozidel. To je spojeno nejen se zájmem o historická vozítka, ale také s potřebou umět si tyto pojízdné krasavce vlastnoručně opravit. S mikrofonem zamířila proto do dílny jednoho člena spolku Veterán automotoklubu Brno, kde se čele pracovalo a také tam bylo k jízdě připraveno jedno opravdu speciální autíčko.
1: Nasedám do vozítka, které znám jenom z filmu Vrchní prchni. Jan Šustáček vysvětlí, o jaké vozítko se jedná.
2: Tak jedná se o vozítko Velorex, což je česká specialita a vyráběli se od roku 54 do roku 71. Hoši, když to zkoušeli, tak nejvíc jeli těch 115, 117 a to už teda bylo o strach.
1: Tak pojďme na to šlápnout.
2: Tak jedem.
1: Vyzkoušíme si, jaké to je mít vítr ve vlasech a budeme si u toho povídat o spolkové činnosti.
2: Veterán automotoklub Brno byl založen v roce 1960 a v současné době má kolem 80 členů. Nejmladší je tam můj syn v tom klubu, který mu je 35.
1: Co vám to přináší do života?
2: Plno kamarádů, nejenom tady v okolí, ale v celé republice. Jezdíme na různé srazy, cestujeme po České republice. Letos třeba s tímto jedeme do Polska a na Slovensko, asi 1200 km na 10 dní z celá parta velojexářů. Děláme charitativní akci v centru Kociánka, kde vlastně tam přijedeme s veteránama, těm dětem je ukážeme, povozíme je tam po dvoře. Děti jsou velmi šťastní. Největší naše akce je na podzim, poslední víkend v září děláme závod Brno Soběšice. Ten závod už je víc jak 100 let. Dneska to je spíš jenom taková vzpomínková jízda veteránů. Je to jenom pro veterány do roku 39, jenom do předválečných. A to je naše největší akce. Prostě to taková komunita, tak jak někdo sbírá obrazy, někdo chodí na zahrádku, tak my se zajímáme takovéma, někdo by řekl starýma verglama, ale jsou to hezké staré vergly.
1: Jak reagují kolem jdoucí a kolem jedoucí na takový hadraplán?
2: Tak 90% kolem jdoucích i kolem jedoucích mávají. Bohužel se nám i stalo to, že jak na nás mávali, tak do sebe vrazili v protisměru. Loni třeba nám mávala paní na kole tak dlouho, až vrazila do značky a ležela na zemi, jak jsme tam zbírali, že kolo leželo na ní. No.
1: Já jsem překvapená, že tady sedíme dva a pohoda.
2: Tak já si pamatuju, jako děti jsme v tom jezdili čtyři. Dva dospělí seděli vpředu a dvě děti jsme leželi tady za náma v košu.
1: Má to vozítko nějaké troubení?
2: Má, tady na volantě. 90% věcí je z motorky, motor, kola.
1: Jakou nejdelší vzdálenost jste v tom absolvoval?
2: Jako za jeden den se s tím dá ujet 400 km a to už je člověk hodně zbytej, protože přece jenom průměrná rychlost tady v těch kopečkách je kolem 50-60. Velorex má standardně 4 rychlosti dopředu, protože je to motocyklový motor, ale zajímavost je ta, že má i 4 rychlosti dozadu. Je tam speciální přepínač, ten motor roztočí opačně. Je to vlastně jediné vozidlo, které na zpátečku předjede Porsche nebo Ferrari.
0: Tak o tom jsem neměl ani páru a ještě rád doplním, že členové spolku také pravidelně vždy na jaře a na podzim pořádají velkou burzu veteránů. I to zjistila Jarka Vykoupilová. Tak to byla další dobrodružná reportáž a další aktuální díl cyklu Tady to žije. Najdete ho jako vždy na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 55 minut. Dobré ráno s datem 10. srpna pomaličku končí. Za chvíli jsou tu zprávy s Pavlem Chaloupkou. No a po 9. hodině tradičně srdcovky se Zdeňkem Junákem. Splněná písničková přání, legrace, spousta vyprávění a dobrá nálada. Tak jak jste v srdcovkách u Zdeňka Junáka zvyklí, ani pondělí 10. srpna nebude výjimkou. Užijte si srdcovky, užijte si celý dnešní den s ohlášenými hodně vysokými teplotami, buďte na sebe velmi opatrní a uslyšíme se opět zítra po 5. hodině. Na závěr trocha poezie, dnes pera básníka Ivana Verniše. Knihy o něčem, co zajímá kdekoho, čím se kdekdo baví. Čtivé knihy jsou jako průchozí domy, neútulné hostince s mnoha lidmi.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kraj zrušil územní rozhodnutí pro přístav v Hodoníně, vyhověl dětem země. Benešov na Boskovicku má nový vrt na pitnou vodu. V Mokré Horákově zavádí pohodlnou dopravu pro seniory a bude skoro jasno, později až zataženo s přeháňkami, teploty do 37 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Jihomoravský krajský úřad zrušil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně. Vyhověl tak podnětu dětí země. Přístav pro 80 rekreačních lodí měl být podle plánu ředitelství vodních cest hotový v roce 2028. Územní rozhodnutí vydal stavební úřad v Hodoníně. Měl se jim však kvůli změně zákona zabývat krajský úřad. Plyne z dokumentu, který kraj zpřístupnil na úřední desce. Spolek děti země rozhodnutí přivítal. Domácnosti v Benešově na Boskovicku bude zásobovat další podzemní zdroj pitné vody. Na nový vrt by se měl místní vodovod napojit tento týden. Díky tomu v budoucnu nejspíš přestane v obci platit omezení odběru kohoutkové vody. Tu teď nesmí lidé používat na zalévání nebo napouštění bazénů. Problém s nedostatečnou kapacitou zdrojů vody nedávno vyřešili v sousedním Kořenci, kde omezení vodárny zrušili. Pokračuje tamní nezávislý starosta Miloslav Svoboda.
2: Stávající zdroje jsme posílili, další vrt je napojený, máme v tuto chvíli jako dostatečné množství vody, ale ten vrt ještě není úplně v provozu z toho důvodu, že se tam čeká na zkoušky, na to, jak to vyjde, jako vlastně kvalita vody a tak dále.
0: Senioři z Mokré Horákova na Brněnsku si ode dneška mohou telefonicky objednat pendlbus. Nová služba jim má ulehčit cesty za nákupy na hřbitov nebo k lékaři. Fungovat bude od pondělí do čtvrtka. Například za zpáteční cestu do Šlapanic zaplatí senioři 30 korun. Do Brna bude jezdit pendlbus za 60. Jak taková jízda vypadá, popisuje starosta Matyáš Charvác, ODS.
3: Řidič toho pendlbusu bude vyzvedávat jednotlivé lidi, kteří si tu cestu objednají u nich doma, doveze je do té objednané destinace, následně přiveze tím příslušným návratovým spojem zase domů. Senioři, kteří budou chtít té služby využít, budou muset být ke vybavení pendlkartami.
0: O tento speciální průkaz mohou žádat online nebo osobně na osobním úřadě.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude postupně většinou skoro jasno, později odpoledne a večer se oblačnost zvětší, přechodně až na skoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Večer pak srážky ustanou a bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, který v přehánkách zesílí. Rozptylové podmínky budou postupně velmi dobré. Biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 94. kilometru, počítejte s ní ve směru na Vyškov. A na silnici 52 pracují u Modřic silničáři, ve směru na Pohořelice tam zabrali levý pruh. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Na úvod hodinky mám tu žhavé novinky. Zvěst, co sálá jako pec, svátek slaví Vavřinec. K němu přeju samý zdar, přidám drobnost, co by dar. Ten akt mám už v malíčku, zase rozdám písničku. Nic víc, tolik energie dožil nám teď nenalije. Nasávejte, a to hned, do 9:45. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 10. srpna roku 2026, začínáme týden a já vám přeji, aby pro vás byl úspěšný. Díval jsem se do kalendáře, ano, a dnes slaví muži, chlapci, hoši, nositelé krásného, bych řekl, staročeského jména Vavřinec. Takže všem Vavřincům všecko nejlepší k jejich svátku. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Je nás pět kamarádek různého věku a už několik let se scházíme a chodíme do přírody po korytňanských kotároch nebo na různé kulturní akce. Nejmladší z nás je Dáša a ta navrhuje, kam bychom mohli zajet za kulturou. Vždycky se ochotně nabídne, že vezme auto a pojedeme. Nikdy nechce takzvaně na benzín. A proto bychom jí chtěli touto cestou ve vašich srdcovkách poděkovat a poslat písničku Báječná ženská od Michala Tučného. A že je Dáša báječná ženská, to ví i její manžel Joška, kterého také zdravíme. Dášo, moc ti děkujeme a ať se ještě dlouho scházíme a vždy se ve zdraví vracíme. TKZ Žetky. Tož, milá moje děvčata TKZ Žetky, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Vybrali jste si písničku, takže už je tady Michal Tučný a jeho báječná ženská.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Moji milí, dnes má svátek Vavřinec. A přesně po něm se jmenuje to, co bude tenhle týden v noci lítat nad Moravou. Slzy svatého Vavřince. Odborně Perseidy. Lidově padající hvězdy. Ve skutečnosti drobky prachu z komety Swift-Tuttle, která tudy naposledy proletěla v roce 1992 a příště se ukáže až za 100 let. Země tím prachem každý srpen projede jako autem přes rozsypanou mouku. A co se v atmosféře zapálí, to my vidíme jako čáru na obloze. Něco se dá zahlédnout už dnes v noci, ale hlavní představení přijde pozítří ze středy na čtvrtek. Měsíc bude vnovu, nebude svítit, obloha zůstane celou noc černá a astronomové říkají, že takhle dobré podmínky bývají jednou za 10 let. Nejvíc toho poletí až ke 4 hodině raní. Stačí zahrada, lehátko a zhasnutá lampa nad vchodem. Dalekohled je vám tady spíš na obtíž. Jo, a ještě jedna rada. Teplá deka. Srpnová noc vypadá vlídně jenom do 11. A já ještě přidávám taková placačka, dobré, moravské, světlé, ta se taky hodí. Tož.

A protože je pondělí, mám pro vás první indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To znamená pondělní indicii. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak to dáte všechno dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 50 moravských pověstí. Čte Zdeněk Junák. Taky chci vám jenom připomenout, že tento týden určitě jako musíte poslouchat každou tu indicii, ale to já vám říkám vždycky, protože jedna indicie nestačí. Chytnete pondělní a už v úterý si myslíte, že jasno, ne. Ono tam se to vždycky tak jako proplétá. To znamená, že opravdu pozorně poslouchat všechny indicie až do pátku. Tak, dnešní tedy pondělní indicie zní takto. Pořádně jsem to roztančila v Brně i v Praze. Ale dokonce i v Paříži. Svůj život jsem spojila se zadní Indií i Austrálií. Opakuji pondělní indicii. Pořádně jsem to roztančila v Brně i v Praze. Ale dokonce i v Paříži. Svůj život jsem spojila se zadní Indií i Austrálií. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím písničku.

0: Moji milí posluchači, i dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto, takže rychle, rychle. Ano, mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, já bych prosila pro moji kamarádku Jitku zahrát její písničku Věřím vám, miluje ji od 5 roků. Tak bych byla moc ráda, kdybyste jí toto přání splnili. Děkuji vám moc krát, kamarádka Maruška. Naschledanou.
0: Milá paní Maruško, rád bych splnil vaše přání, ale věřte, že písničku Věřím vám jsme v našem archivu nenašli. Opravdu. A tak doufám, že vás potěší i vaši kamarádku R.A. Dvorský v jiné písničce, která se jmenuje Děkuji, bylo to krásné. Tady je.

bude, až to přijde, tím více rání mi. Děkuji.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalili linku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní důležitou indicii pro tento týden do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Pořádně jsem to roztančila v Brně i v Praze, ale dokonce i v Paříži. Svůj život jsem spojila se zadní Indií i Austrálií. Tak to byla pondělní indicie. No a ještě vám připomínám, moji milí, pokud chcete, abych vám plnil vaše přáníčka, a já je plním opravdu rád, abych vám hrál písničky, které máte rádi, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem, pokud se vám nechce psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo taky přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete taky konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, zprodukovat a zařadit do našeho vysílacího plánu. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se hezky a já už teď předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná zámecké léto. A s vámi, moji milí, se budu těšit zítra v úterý po 9:00. Naschledanou.

0: Chamecké léto.
1: Přeji vám krásný, příjemný den, je 10. srpna, čeká nás evidentně horký den. Já doufám, že horko bude pouze při vytáčení našeho telefonního čísla. Vítám vás všechny, stále posluchače, stále soutěžící, u mikrofonu je Pavel Kudrna. Vítám i ty nové nahodilé, věřte, že pokud jste doteď nesoutěžili, tak máte trošku smůlu a trochu handicap, ale dá se to napravit. Právě ty 3 týdny, které zbývají, k tomu jsou výbornou příležitostí. No, co vám mohu nabídnout? Určitě další návštěvu zámku, ano, proto se to jmenuje Zámecké léto. Potom nabídnu soutěžní otázku o zámecký cestovatelský balíček. No a pochopitelně nás čeká také, troufnu si říct, hudební vložka. A to bude právě ta horká vložka, kdy budete telefonovat a pokud budete třetí, půjdete do vysílání. No, jinak všechno možné najdete k našemu pořadu na zámeckéléto.cz. Tak se do toho dáme. František Kinský je průvodcem Zámeckého léta, aby ne kdo ještě by znal lépe všechny ty rody zámecké historii, všechny objekty než on, tak mu dám slovo.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme máme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zajdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, kratochvíle, jaké budou vaše kratochvíle dnes? Já myslím, že máte-li volno, tak určitě koupání, protože ten den k tomu přímo svádí, tak si najděte nějaké krásné čisté koupaliště a užijte si to. No, jestli jste v práci, tak klimatizaci a pití, tak to určitě nezapomínejte. No, teď trochu horko při telefonování, vy už telefonujete a ten, kdo bude třetí, půjde do vysílání, dostane soutěžní otázku a vyhraje zámecký cestovatelský balíček. No a v zápětí, tedy v pátek, ze všech výherců v průběhu toho týdne, tedy pondělí až pátek, vylosujeme jednoho a ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. To je pro dvě osoby. A na konci prázdnin vylosujeme tři výherce ze všech soutěžících od začátku prázdnin. Budou to tři víkendové zámecké pobyty, které postupně rozdáme. Tak teď soutěžní otázka. Držím palce, abyste byli třetí. Si představím ty tisíce volajících, tak vyhrát může jenom jeden. To je jako v loterii, nedá se nic dělat. Když tam můžou vyhrát třeba dva, tak u nás jeden.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina No Name, písnička Věčnost. No, možná to pro někoho byla věčnost, než se dovolal pan Petr z Brna. Říká, no hlavně mi neříkejte, že jsem čtvrtý. No tak neřekl jsem, ale řekl jsem, že pan Petr z Brna je v záloze, protože třetí byl z Ostravy pan Vavrač. Dobrý den, pane Vavrači.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mě trošku zmátl s tím křestním jménem, protože já říkám vaše křestní a příjmení Robert Vavrač, nebo Vavrač Robert, a já říkám dobře, a křestní tedy Robert. Ne, to je příjmení. No vy jste to vyhrál tedy, musím říct. Kde jste přišel ke křestnímu Vavrač?
1: No to mi maminka dá, co mi teď umřela.
0: A z čeho, odkud to plyne? Vy jste z nějaké ciziny, nebo... Že to není asi typicky české.
1: Ne, já jsem tady z Ostravy z Přivoza, víte, takže...
0: Čili narodil jste se tam a maminka nebo příbuzní předci taky, jo?
1: Jo.
0: No tak to není obvyklé Vavrač, křestní jméno, musím říct. Ještě Robert, tím matete okolí, kdybyste byl Vavrač Novák, tak nic, prosím vás, dost úvah nesmyslných. Pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připraven, pokládám.
1: No, zkusíme.
0: Čím si šlechtici krátili čas na zámku Kratochvíle? Za A hrou na housle, za B lovem v zámecké oboře, za C výrobou keramiky?
1: No, já bych zkusil to Ačko.
0: Ačko, hrou na housle.
1: Ano.
0: Dobrá zpráva. Pane Vavrači, pro vás ne, vy končíte, můžete zkusit zase zítra štěstí, naschledanou.
1: Dobře, děkuji.
0: No a pan Petr, který nebyl třetí, tak teď je ve vysílání, pane Petře, tak vám gratuluju. A stejná otázka pro vás, jste tam jednak?
2: Děkuju, zdravím, a podle mě to bylo lovem v zámecké oboře.
0: No, tak dobře. Je to tak, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tak vám gratuluju, postupujete do pátečního losování, už vás nebudu ani otázkami nikterak trápit. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Někdy jste v záloze, vy tam na tom telefonu pak říkáte, je, to mám smůlu, vidíte, a povede se někdy. Tedy jaksi ke smůle toho prvního volajícího, který třetí byl. Zítra se vydáme na zámek Loučeň, já se s vámi loučím. Kratochvíle doufám, že budou příjemné a že se neuvaříte. Mějte se hezky. Zdraví vás Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnský stavební úřad za 2 roky vyřídil tisíce žádostí podaných před změnou stavebního zákona. Mírné až nejhorší půdní sucho je na většině území Česka. Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení státní kulturní politiky a bude skoro jasno, později až zataženo s přeháňkami, teploty do 37 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Pracovníci Centrálního stavebního úřadu města Brna stále vyřizují žádosti o stavební povolení, které jim lidé poslali před 2 lety. Úřad vznikl v červenci 2024, kdy začala platit i novela stavebního zákona. Předtím ale lidé narychlo posílali žádosti podle starého zákona a úřady tím zcela zahltily. V Brně šlo o tisíce podání, která musí pracovníci vyřizovat současně se všemi novými, říká mluvčí magistrátu Filip Poňuchál.
2: My jsme před 2 lety evidovali zhruba 9 000 žádostí dle starého stavebního zákona. Teď se tento počet snížil zhruba na 500. Nicméně, pokud se stane, že to řeší tady záležitosti krajský úřad a najde tam nějakou případně nesrovnalost a tak dále, vrací to k novému projednání opět u nás na stavebním úřadě, což může někdy tu věc opět prodloužit.
0: Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší sucho na 85% území. Vysoké teploty a počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat. Kvůli tomu je například vyšší riziko lesních požárů, vysvětluje za web Intersucho Miroslav Trnka.
3: Samozřejmě se nese důsledky v tuhle chvíli, zejména pro zemědělství, lesnictví, ale současně vidíme už prohlubující se problémy s některými vodními zdroji, respektive třeba s kvalitou vody nejenom v rybnících a přírodních koupalištích i v řekách.
0: Profesní organizace, instituce, spolky, platformy či odbory působící v kultuře v otevřeném dopise vyzvali vládu ke stažení nové státní kulturní politiky České republiky 2026 až 2030, která vznikla na Ministerstvu kultury. Důvodem je způsob přípravy, který považují za netransparentní. O dopise, který podepsalo mnoho desítek subjektů, informoval spolek Kulturní a kreativní federace. Žádá využití dokumentu o kulturní politice, který přijala předchozí vláda Petra Fialy z ODS na podzim. Premiér Andrej Babiš z ANO televizi CNN Prima News sdělil, že na dopis hodlá reagovat. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy dokument minulý týden hájil.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude postupně většinou skoro jasno, později odpoledne a večer se oblačnost zvětší, přechodně až na skoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Večer pak srážky ustanou a bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, proměnlivý, postupně mírný, jižní až jihozápadní, v přehánkách zesílí. Biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 221. kilometru dálnice D1 zůstává na cestě do Brna auto s poruchou. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Měsíc srpen je časem dožínek i gradující sezóny padajících hvězd. A ten dnešní 10. je navíc plný pranostik svatého Vavřince, patrona archivářů, knihovníků a kuchařů. Vavřinec, první podzimec, na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce a na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce. Máte tedy celou řadu inspirace na dnešní program, ale je nutné říct, že svět si 10. srpna připomíná Lazy Day, doslova přiloženo den lenosti, který vybízí k odpočinku. takže můžete prostě jednoduše jen poslouchat Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. To dnešní nabídne nevšední recept pro milovníky krupicové kaše, dojde i na pozvání na slavnosti rajčat a hvězdou dnešních babských rad bude opuncie. Kéž je vám s námi příjemně, to je srdečné přání Jarky Vykoupilové.

0: Valdemar Matuška a jeho tisíc mil v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. Máme 11 minut po 10. Pečené švestky mají v české kuchyni bohatou historii. Stejně tak i krupicová kaše, kterou vám určitě vařily i vaše maminky nebo babičky. V polovině 14. století se švestky díky Karlovi IV. Dostaly i do českých zemí. No a metody jejich konzervace, jakými jsou sušení nebo výroba povidel, umožnily tyto chutné sladké plody dlouhodobě uchovat. Ostatně skvěle chutnají i pečené. A proč švestky, které letos už dozrávají, nepoužít na báječnou snídaňovou krupicovou kaši? Tak si pojďme říct, co budeme všechno potřebovat. 1 litr plnotučného mléka, 100 gramů dětské krupice, také 100 gramů švestek, 50 gramů másla, 3 lžíce cukru krupice, a k tomu tedy ještě 50 gramů moučkového cukru, 20 gramů mleté skořice a 20 gramů vanilkového cukru. Švestky si omyjeme, osušíme, rozpulíme, vypeckujeme, dáme je do mísy, pokapeme citronovou šťávou, posypeme cukrem smíchaným se skořicí. Můžeme přidat i trošku rumu, nevaříme-li pro děti. Necháme je 15 minut odležet. Plexy vymažeme máslem, dáme na něj švestky a pečeme na 180 stupňů zhruba 20 minut. No a krupicovou kaši si mezi tím připravíme úplně klasicky do půl litru mléka. Dáme 100 gramů krupice, přidáme cukr a vanilkový cukr a druhou půlku mléka dáme vařit. Až do vroucího mléka pomalu za stálého míchání vmícháváme namočenou krupici a vaříme do zhoustnutí. Až je uvařeno, porcujeme samozřejmě na hlubší talíře. Na každou tu porci dáme pečené švestky a ještě to všechno přelijeme rozehřátým máslem. To je taková idylická letní pozdní snídaně, tak třeba ji ještě dnes stihnete. Dobrou chuť.
1: Český rozhlas Brno.

0: Terapeutka Taťána Horká bude hostem poradny pro zdraví ve středu 12. srpna. Povídat si budeme o dovolené a odpočinku coby prevenci vyhoření a zaměříme se třeba na to, proč jsme unavení, i když máme dovolenou. Našeho hosta se zeptám i na to, co je skutečný odpočinek a co jen změna činnosti. A proč prostě někdy neumíme takzvaně vypnout a jen relaxovat? Prostor bude i na vaše posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Josef Wagner a jeho píseň Díky letu motýlu dozněla a já už nejsem ve studiu úplně sama, hned vysvětlím, kdo přišel. Když za změnu teplot může člověk, jak je možné, že se otepluje nejen země, ale i měsíc? Víte, na co narážíme? Možná jste i vy na sociálních sítích zaznamenali video, kde neurochirurg Vladimír Beneš na jedné ze svých přednášek ukazoval graf, podle kterého pod povrchem měsíce stoupá teplota, i když tam není žádný oxid uhličitý. Na sociálních sítích potom toto video sdílel moderátor Luboš Ksaver Veselý. No a někteří lidé v komentářích na základě toho začali zpochybňovat, že skleníkové plyny mohou za klimatickou změnu. Je to ale opravdu tak? Na to se podívali kolegové z iRozhlasu v novém díle seriálu Ověřovna. No a na co přišli, to nám vysvětlí kolega Tomáš Kremr. Tome, vítej. Ahoj.
1: Hezké dopoledne. Tak rovnou můžeme říct, že někteří lidé v komentářích si to video vyložili špatně. To, že roste teplota tam, kde není CO2, tedy oxid uhličitý, ještě neznamená, že tento oxid nestojí za oteplováním země. Hlavní problém je v tom, že se nedá srovnávat měsíc se zemí, už jenom proto, že na měsíci není atmosféra. Vysvětluje to i odborník na měsíc Pavel Gabsdyl, který působí třeba v brněnském planetáriu nebo na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity. Podle něj by se dala země srovnávat třeba s Venuší, je podobně velká a má atmosféru, ovšem právě kvůli vysokému podílu oxidu uhličitého je tam stálá teplota 460 stupňů Celsia, takže každé vesmírné těleso má v zásadě své vlastní specifické podmínky a srovnávat je úplně nejde.
0: No a o co tedy za oteplením měsíce vlastně stojí?
1: Nejspíš je to taky lidská činnost. Ty sondy, které pod povrchem měří teplotu, jsou totiž v místech, kde nad nimi chodili astronauti a ti svou chůzí narušili povrch, což způsobilo, že stmavnul. A kvůli tomuto stmavnutí začal měsíční povrch v okolí vstřebávat víc slunečního tepla. To je alespoň tedy nejpravděpodobnější vysvětlení, i když není vyloučené, že skutečný důvod může být i jiný, protože prostředí měsíce ještě zdaleka dobře neznáme.
0: A neurochirurg Beneš tedy na základě tohoto grafu, který prezentuje, popírá, že by na Zemi docházelo ke změně klimatu?
1: Ne, právě že to ne. I rozhlasu vyloženě řekl, že k té změně dochází a že je pravděpodobné, že je způsobená oxidem uhličitým. Výňatek z přednášky, který se dostal na sítě, je prý jenom odbočka, kterou v prezentaci má, aby popsal fungování dogmatických společností.
2: Já když jsem to viděl prvně, tak jsem si zjistil, jaký je to vysvětlení k tomu. Zdá se mi docela plauzibilní, takže v pohodě, ale přesto jako ten graf je natolik zajímavý a je to NASA do prčic, to je mocná organizace, že jo. A přesto ten graf, protože na první pohled opravdu říká, že když je to tam takhle, tak to nemůže být na Zemi, což je samozřejmě pitomost, že jo. Ale potřebuje to vysvětlení, ale ono je jednodušší prostě ten graf nikterak moc nepropagovat, neukazovat a nechat to bejt.
1: Beneš tady ten zmíněný graf používá jako příklad toho, že když se složitá data vytrhnou z kontextu, tak můžou vést k úplně mylnému závěru a proto se raději nezveřejňují. A přesně to se stalo i s jeho vlastní přednáškou. Krátký úryvek se dostal na sociální sítě bez širšího vysvětlení a někteří lidé si z něj odnesli právě to, co Beneš podle svých slov vůbec nechtěl říct.
0: Tak to byl Tomáš Kremr. A pokud chcete vědět, co přesně ukazuje původní studie z mise Apollo 15, kde se na měsíci oxid uhličitý přece jen nachází, nebo jak funguje skleníkový efekt na Zemi, všechny tyhle podrobnosti najdete v článku na iRozhlasu. Tome, já ti přeji hezký den a budu se těšit zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Kráčet po střípcích skla, o tom zpívala Annie Lennox v našem dopoledním vysílání. Od mikrofonu vás stále zdraví Jarka Vykoupilová. A já moc ráda připomenu, že slavnosti rajčat se v Břeclavi konají už tuto sobotu 15. srpna a rozprostřou se hned na několik míst. Ve vysílání teď už vítám vedoucí turistického a informačního centra v Břeclavi Editu Ryšicovou. Krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne všem posluchačům, dobrý den.
0: A zvědavě se ptám, co nabídne tedy rajčatová scéna, ta hlavní Ukena Koruna?
1: Ta hlavní rajčatová scéna nabídne samozřejmě už klasicky u nás cymbalovou muziku Břeclava, která už je ve 13. ročníku tradicí. A největší takovou to důležité vystoupení máme letos Petra Lipu ze Slovenska a Svingáliu z Kopřivnice.
0: Tak lákání je to příjemné, myslím, že na své si přijdou milovníci nejen rajčat, ale také dobré muziky. Samozřejmě máte i zajímavou výstavu v synagoze, co tam bude k vidění?
1: V synagoze je tradiční výstava rajčat, kterou nám vystavuje Moravosít a věřím tomu, že naši věci si užijou různé druhy rajčat, jak tvarů, tak chutí a velikostí. Ale samozřejmě pro děti je tam i fotokoutek.
0: Výborně, vy pro ty nejmenší návštěvníky toho máte víc. Můžete nám to přiblížit?
1: No, určitě víc, protože firma Pultarýř se postará o aktivity na zdravé stravování, takže ukážeme dětem, co je dobrého při stravování. Máme i malování na obličej, anebo rajčatové tvoření pro děti.
0: Tak to zní taky lákavě a pojďme si ještě říct, jestli je ještě nějaké jiné atraktivní místo v čase slavnosti rajčat otevřeno návštěvníkům.
1: Určitě je. Návštěvníci kromě toho, že může se podívat do synagogy, tak se můžou podívat do Lichtenštejnského domu, kde je stála expozice Historie Lichtenštejnu, ale také můžou navštívit i kostel Tomáše Garrigua Masaryka. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Výborně, takže opravdu se Břeclav otvírá tou náručí plnou rajčat, hlavně vyzývá, přijeďte v sobotu 15. srpna právě tam. Já moc děkuji za pozvání Editě Ryšicové, přeji letošním břeclavským slavnostem rajčat organizační zdar i spokojené návštěvníky. Mějte se moc hezké a naslyšenou.
1: Děkujeme moc, mějte se krásně a zveme všechny vaši posluchače.
0: No a já jen dodám, že program potrvá v sobotu od 10. do 17. hodiny a vstup na všechno, co se bude dít, je volný, to je důležité zdůraznit, takže věřím, že máte-li rádi rajčata, tak vás tahle ta pozvánka zajisté potěšila. Podle slunného počasí pěstitelé říkají, že letos jich je spousta, tak možná dostanete na místě třeba i nějakou inspiraci v kulinářském okénku, jak s nimi vlastně co nejlépe naložit. My si teď dáme Žili od kapely No Name nebo Malování od Divokého Byla a potom také Babské rady. Ty dnešní pondělní s datem 10. srpen roku 2026.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Ano, tahle ta písnička Malování od české kapely Divokej byl vyšla v roce 2003 na jejich stejnojmenném albu. Je to asi jeden z jejich nejznámějších hitů. Jestli tuhletu hudební skupinu máte rádi, dobrou zprávou je, že chystají mimo jiné třeba koncert v Zámecké zahradě v Boskovicích, a to 4. září od 6:30 večer. No a je to v rámci tedy turné 8 Divokejch 2026. Tak tolik k hudební stránce našeho dopoledního vysílání. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Čeká vás ještě třeba kapela Elán, Michal Tučný a nebo Marie Rotrová, ale nebudeme předbíhat, jak se říká. A než se pustíme do slíbených Babských rad, tak bych ráda připomněla také to, co vás čeká dnes v Dobrých radách, tedy mezi 11. a 12. hodinou. Budeme se pečlivě věnovat nákupu a prodeji pozemku s realitním makléřem Davidem Vašíčkem. Probereme možná rizika a zádrhele, třeba to, jaké náležitosti musí pozemek splňovat, aby se stal stavebním místem, anebo kdo platí daň z prodeje pozemku a jak se vlastně vypočítává. Tohle všechno budou témata, která vás mezi 11. a 12. hodinou určitě neminou, pokud zůstanete s námi. A mohu už teď s předstihem připomenout spojení se studiem. Naše telefonní linka zůstává stále stejná 726 46 5200. No a teď už tedy hurá na Babské rady. Ty dnešní vás přesvědčí, že i v našich končinách stojí za to pěstovat opunci. Není to totiž daleka jen ozdobný kaktus, ale dají se z něj dělat třeba i saláty nebo čaje. Jak na to uslyšíte právě teď, tak buďte odvážní a tohoto pichlavého krasavce si pořiďte třeba na svoji terasu nebo zahradu.
1: Babské rady.
0: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazuvzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnskou vilu architektky Žertové chce koupit město a otevřít i návštěvníkům. Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích už 11 motorkářů. Brněnské biskupství mění v některých farnostech kněží a bude skoro jasno, později až zataženo s přeháňkami, teploty do 37 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Brno chce koupit a lidem otevřít vilu architektky Růženy Žertové. Ta navrhovala především obchodní domy, třeba Priory v Pardubicích nebo Košicích. Rodinnou vilu si postavila v brněnských Žabovřeskách. Po jejím úmrtí dům v roce 2020 koupil soukromý majitel za 4,5 milionu korun. Městu teď neobydlenou vilu nabízí za skoro 28 milionů. Podle primátorky Markéty Vaňkové z ODS je to adekvátní cena.
2: Hodnotím, jestli ta vila má pro město nějaký význam, z mého pohledu má, a dále, co se týče ceny, tak se z mého pohledu je potřeba řídit znaleckým posudkem, který jsme si z toho důvodu nechali zpracovat, a i rada rozhodla, že podporuje tu variantu nabití za cenu dle znaleckého posudku.
0: Část koalice má k nákupu vily výhrady. O získání domu rozhodnou zastupitelé Brna v září. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Některé římskokatolické kněží v brněnské diecézi čeká v srpnu a září stěhování. Jde o součást každoročních změn působišť, které organizuje biskupství. Letos se takto vymění 8 duchovních, což je méně než v předchozích letech. Část kněží například nahradí nový po dokončeném studiu. Další důvody popisuje generální vikář diecéze Pavel Kavka.
3: Od toho, že se mohou u některého kněze prostě vyskytnout zdravotní problémy nebo třeba potřebuje si odpočnout, nebo přestože třeba v té farnosti ty věci fungují dobře, tak je příležitost tu farnost zase obohatit o dary jiného kněze.
0: Například z Veverské Býtýšky na Kuřimsku odchází kněz po více než 20 letech.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude postupně většinou skoro jasno, později odpoledne a večer se oblačnost zvětší, přechodně až na skoro zataženo, a od západu se budou přesouvat lokální přeháňky, výjimečně i silné bouřky. Večer pak srážky ustanou a bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, v přeháňkách zesílí. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici první třídy číslo 55 počítejte u Petrova se zdržením kvůli práce silničářů, projíždí se tam kyvadlově. No a silničáři pracují i na silnici 52 u Modřic, tam ve směru na Pohořelice uzavřeli jeden pruh. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Máte pozemek a chcete ho prodat, nebo naopak hledáte ideální místo pro budoucí výstavbu? Jak nenaletěte, na co si dát pozor, probereme v této hodince s mým dnešním hostem, realitním makléřem Davidem Vašíčkem. Stále vám společnost dělají dobré rady, tedy teď už dobré rady, dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno a také Jarka Věkoupilová, která vám přeje pohodu, ať už nás posloucháte doma, na dovolené nebo na cestách, všude tam můžeme být s vámi a jsme za to rádi. Teď to bude hlavně o praktických informacích o nákupu a prodeji pozemku. A já se těším už teď na vaše dotazy z telefonní linky 726 46 52 00.

0: Jako každé pondělí vám i dnes nabídnu dobré rady. Téma je dané nákup a prodej pozemku, pardon, já tady už vítám našeho dnešního hosta, je to realitní makléř David Vašíček. Krásné dopoledne i vám.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Pojďme si v úvodu vůbec vysvětlit, jak se třeba ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti. Dá se vůbec říct, jestli to je jednodušší, složitější?
1: No, dá. V podstatě z právního pohledu je důležité říct, že pozemek je také nemovitost. A samotný postup prodeje tady je hodně podobný jako u domu nebo u bytu a uzavírá se normálně kupní smlouva, podává se návrh na vklad do katastru a převádí se zápisem. Aktuální správní poplatek je 2000 a v podstatě asi největší rozdíl ve formalitách samotného převodu je v tom, co je potřeba předkoupí prověřit. U pozemku je zásadní, co na něm dovoluje územní plán, zda je skutečně možné jej zastavět a za jakých podmínek, zda má právně zajištěný přístup z veřejné komunikace, no a dostupnost kapacita inženských sítí, určitě věcná břemena, zástavní práva, ochranná pásma, záplavové území a přesné hranice pozemku a u některých pozemků se řeší taky nutnost geometrického plánu.
0: Tak to asi tak v úvodu. Jaké druhy pozemku se na trhu vůbec objevují?
1: Objevují se v podstatě na trhu, se setkáváme s několika základními typy pozemků. Nejčastější jde o stavební pozemky, které zahrady, ornou půdu, trvalé travní pozemky, lesní pozemky, vinice, sady a pozemky určené pro komerční či průmyslovou výstavbu. Důležitý ale je, že označení pozemku v katastru jako stavební není v tom katastru. Mm-hmm. A vlastně jako takové označení, jestli to je vinice, lesní, to nic neříká, zahrada. Podle územního plánu to může být totiž úplně jinak. Takže zase naopak pozemek, který na první pohled vypadá jako ideální stavební parcela, tak nemusí být územním plánem k zastavení vůbec určený. Takže pro kupující je proto zásadní sledovat, jak je pozemek evidovaný v katastru a především, jaké využití mu stanovuje územní plán
0: obce. Ten územní plán má ta konkrétní obec vlastně na stole před sebou, může do něho nahlížet i ten zájemce?
1: Může. Samozřejmě dneska jsou ty územní plány veřejně dostupné přes internet, takže se na to můžete normálně podívat a vyčistit tam vlastně, jak by ten pozemek měl být využitý a jak by, co by na něm mohlo stát.
0: Jo, takže samozřejmě, že tam se asi dělají nějaké změny v těch zápisích, takže se může stát, že se z něčeho stane ta stavební parcela výhledově.
1: Ano, může. To vlastně určuje ten územní plán a říká vlastně, hele, tak teď je to takhle a počítá třeba s plánem využití pozemku do budoucna. Takže třeba teď to nemusí být jako stavební místo, ale počítá, že teda třeba za 2-3 roky, 5 let s tím
0: to
1: bude
0: uvolní.
1: A uvolní to. Jo? Takže většinou ty územní plány se dělají na dlouhou dobu. Jo? V průběhu toho, když se ty územní plány dělají, tak může třeba nařídit stavební úřad i stavební uzávěru v tom pozemku nebo na těch pozemcích, takže se tam jako nedá dočasně stavět, nebo je to takového omezené, takže je potřeba si zjistit vlastně, jestli ten územní plán je ve vývoji nebo je hotový a na jak dlouho, pak se zase obnovuje podle prostě využití a potřeb těch občanů té obce.
0: Toho konkrétního místa. Říká host našeho dobrého dopoledne realitní makléř David Vašíček. Tak další otázky zazní už za pár okamžiků. Věřím, že se k nám připojíte i svými dotazy nebo sdílením zkušeností. Telefonní linka k nám 726 465200.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Robbie Williams dospíval, vy stále posloucháte Dobré rady Českého rozhlasu Brno. Nákup a prodej pozemků, to je naše téma, které probíráme s realitním makléřem Davidem Vašíčkem. A já se těším také na vaše dotazy 726465200, ale položím tedy ten další. Jaké náležitosti musí pozemek splňovat, aby se skutečně tedy stal tím stavebním místem?
1: Tady bych možná uvedl, že pokud je pozemek v nabídce je označen jako stavební, ještě neznamená, že se na něm automaticky dá stavět a postaví dům podle představ každého. Musíme prověřit územní plán, přístupovou cestu, sítě, ochranný pásma a konkrétní regulativy té výstavby, co každý stavební úřad má. A proto určitě doporučuji stavebnost pozemku vždy ověřit ještě před podpisem té kupní smlouvy. Takže na tohle je potřeba se podívat.
0: Vím, že jsou třeba obce nebo lokality, které si hlídají například ten venkovský styl staveb a podobně.
1: Přesně tak, rovná střecha nemůže být třeba sedlová nebo naopak, jo, výšky podlaží, jo, to jsou všechny ty regulativy, které stavební úřad nařídí a podle toho musíte stavět. No.
0: Podle toho se musíme zařídit. Co všechno se tedy před nákupem pozemku prověřit jsme možná už probrali, ale bere se do úvahy například samotná ta lokalita, nebo já nevím, složení půdy a jiná specifika toho konkrétního místa?
1: Určitě. Lokalita je při nákupu pozemku jako na dalších jako nemovitostí domů naprosto zásadní, nejen kvůli ceně a budoucí prodejnosti, ale i kvůli tomu, jak se tam bude skutečně bydlet. Doporučuji se na to místo vždycky přijít několikrát podívat, ideálně v různou denní dobu, vnímat dopravu, hluk, sousedství, občanskou vybavenost, dojezdové vzdálenosti. I to, co se v okolí plánuje do budoucna, na to se podívat. Ale před koupí určitě je dobrý zase prověřit si katastr nemovitostí, jak už jsem několikrát říkal, územní plány, regulativy, právně zajištěný přístup, protože ne všechny pozemky mají přístup, pak vlastně nemůžete dostat od banky na to vlastně hypotéku, protože hypotéka je závislá na přístupu, inženýrské sítě, elektřina, voda, kanalizace, plyn, hlavně možnosti a pokud jsou nějak dál vzdálené, tak zjistit třeba cenu jejich natažení, připojení, protože pak se vám ten pozemek může prodražit. Další ochranný pásma, omezení výstavby, jo, záplavový území. Jo, záplavový území jsou důležitý, protože dneska se staví i v místech, kde stoupá voda a to je potřeba si prověřit. A v podstatě stavební úřad se na to dívá. Důležitý radonový riziko. Jo, a teď se dostáváme do té složení té půdy. Jo. Pokud ta půda je jílovitá, tak se musí vlastně udělat geologický a hydrologický průzkumy a ten nám určí potom, jak se tam dá založit ta stavba. Jsou i mapy geologické, hydrologické, takže se dá i podívat, jestli už nějaký vrt nebyl v tom daném lokalitě udělaný a podle toho vlastně přistoupit k tomu založení. Když je tam jílovitý, dá se to taky řešit na pilotech, se dá stavět různě. Takže to jsou asi
0: ty základní důležité věci.
1: Důležité je hodně, ale od toho jsou makléři, aby vám s tím pomohli.
0: Výborně. Cena pozemku, to si pojďme říct, a nejen jich, tedy stoupne každý rok o desetinu ceny, tedy uvádí výzkumy. Jak je to s cenami pozemku aktuálně, jak to vnímáte vy?
1: No já bych tady řekl, že tvrzení, že cena pozemku vzroste každý rok o 10

0: Za to první čtvrtletí roku 26 je růst cen nyní na 8%. Takže je to prostě různý, nedá se to takhle brát a zase jinak je to se stavbníma pozemkama, jinak je to s pozemkama zemědělské půdy, jo, kde tam, tam ten růst není zas takový, tam se můžeme pohybovat kolem 3%.
1: Výborně, říká host našeho dopoledního vysílání, realitní makléř David Mašíček, právě s ním probíráme všechny nástrahy nákupu a prodeje pozemku, budeme v tom rádi pokračovat po chvíli hudby.
2: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Čtvrtečním hostem 13. srpna bude archeolog Josef Jan Kovář a povídat si s ním budu o aktuálních výzkumech na hradě Veveří a na zříceněně hradu v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů, jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a co přineslo bádání v Rosaceli v Dolních Kounicích. Jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? O tom všem bude řeč, tohle si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Tak kdybych teď chtěla udělat elegantní moderátorský oslý můstek, tak řeknu, že třeba i pozemek, na kterém budete hrát golf, možná budete zhánět, potřebovat, nakupovat nebo prodávat. Ano. Pardon, s realitním makléřem Davidem Vašičkem si o tom povídám. Už jsme asi zmínili to, že nejvíce informací o pozemku získáme na konkrétním stavebním úřadu. Jsou tam ochotní sdělit informace i realitnímu makléři, pokud si zvolíme spolupráci právě s ním?
1: Ano, ano. Stavební úřad je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací, ale určitě ne jediným. A ano, informace může zjišťovat i realitní makléř. Zákon u předběžné informace výslovně říká, že stavební úřad poskytne tomu, kdo požádá, takže nejde výhradně o vlastníka pozemku. Ale u hlubšího nahlížení do konkrétního nějakého spisu je nějakého stavebního řízení, třeba je situace jiná, účastník a jeho zástupce mají právo do spisu nahlížet, zatímco jiná osoba musí prokázat právní zájem. Jo, to znamená, musí tam přijít s plnou mocí. Takže obecně ano, ale pokud se jedná o nějakou konkrétní situaci, stavební povolení, cokoliv, tak plnou moc.
0: Výborně, tak hned jsme chytřejší. No a jak tedy mohou plány ovlivnit třeba ta zmíněná už ochranná pásma, nebo co to je vlastně ta stavební uzávěra, kdo ji může kde nařídit, udělat?
1: Určitě, tak mohou ji ovlivnit jako výrazně. Pozemek, který je podle územního plánu určený k výstavbě, může mít kvůli ochrannému pásmu omezenou zastavitelnou část. A v krajním případě může být ta stavba, kterou budete chtít tam zahájit, vůbec nerealizovatelná. Mm-hmm. Typickým příkladem vlastně jsou ochranný pásma elektrického vedení, plynovodu, železnice, taky silnice a nebo lesa. Příklad třeba ochranný pásmo lesa, tak se dnes řeší dotčení pozemku 30 metrů. Jo? To znamená, vy nemůžete stavět 30 metrů od hranice lesa, můžete dál, takže tím pádem část toho pozemku není využitelná. Jo? Pak, co se týče teda druhé otázky, to je stavební závěry, tak to nařizuje stavební úřad, obecní úřad a já už jsem to tady zmiňoval vlastně v rámci třeba toho územního plánu, tak se dávají ty stavební uzávěry. Znamená to, že se nesmí v dané lokalitě stavět nebo pouze na výjimku, aby nebyl změněna vlastně účel toho zamýšleného plánu, co tam ten stavební úřad má, a proto jsou ty uzávěry, ale na nějakou výjimku se tam dá stavět, ale je to omezený v dobu té tvorby, toho územního plánu.
0: Mm-hmm. Já tady mám dotaz i od posluchače, který nám píše. Mám takovou zkušenost, že stavební úřad po mně označil dům, ve kterém žili už mý prarodiče, za černou stavbu. Nemám k němu totiž žádné papíry. Stavil se více jak před 100 lety. Jak tuhle situaci mohu vyřešit?
1: Ano, pokud je stavba a nejsou vlastně od toho musí být stavební povolení. Pokud to stavební povolení není na úřadě, stavba není vůbec zapsaná v katastru, tak se musí vlastně ta stavba nějak jako zdokladovat. Takže k tomu slouží pasportizace a v podstatě musíte obnovit jako stavební povolení a jsou tam určité výjimky, kdy pokud nebyla nalezená dokumentace a teď nevím, jestli je tam 75. rok nebo 80., tak ten úřad k tomu nějak přistupuje, ale určitě jako je potřeba tohle celý vyřídit, mít k tomu geometrický plán, od projektanta vlastně zkreslení té stavby a plus další třeba povolení sousedů, tohle předložit stavebnímu úřadu a pak teda může se ta stavba zlegalizovat. Řešíme to v podstatě dost často, když se prostě prodává nemovitost a ten stavebník tam, nebo teda ten vlastník tam přistaví ledasco a vůbec to neřeší a pak vlastně máme problém s tím, aby jsme to převedli legálně tomu kupujícímu, který přijde a řekne, hele, já si to chci koupit, ale prostě právně to není v pořádku. Takže doporučuji prostě začít od projektanta, pasport stavby a pak návštěvu stavební úřadu, případně se s nima domluvit na stavební úřadě, co k tomu je potřeba.
0: Další odpovědi zazněly od realitního makléře Davida Vašíčka a my jsme zvědaví, zda i vy položíte nějaký dotaz. 726465200. Teď vám do úška zaspívá František a Jan Nedvědovi nebo Karel Kahovec.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Karel Kahovec a jeho To se budem prýma mít. Věřím, že prýma jsou i rady, které zaznívají z našeho vysílání. Máme teď na telefonní lince někoho z posluchačů, kdo se bude ptát, Davida Vašíčka. Krásné dopoledne, kdo nám volá?
1: Dobrý den.
2: Volá Olda od Brna, dobrý den.
0: Dobrý den, povídejte.
2: Já jsem majitelem pozemku zemědělského.
0: Ano.
2: A přes který má vjezd VTR, vysokorychlostní trať. A jak se to teda bude posouvat? Co to bude? To je to stavební místo nebo zemědělský a při vykoupení se bude přihlížet k čemu?
1: No. No tak je to vlastně využití jako pro veřejný zájem, že? Tak teď jde o to, jak to bude komunikovat ten stavební úřad s váma, jestli půjde jako cestou nějakým výkupem těch pozemků, jo, který s váma vlastně budou dojednávat tu cenu, jo, musí se tam vlastně vytyčit, jaká ta, jak šískáte, jo, a teď, jo, já, jako toto je úplně jako hodně specifický dotaz, úplně přesně jako nevím, jak se postupuje na stavebním řadě, ale řekl bych, že standardní cestou prostě výkupu, já ještě nevím, jestli máte dotaz jako na to, jestli to vlastně musíte prodat nebo ne, to je otázka.
2: To bude souviset, no, tam je právě spousta neznámých.
0: To, ano, asi bude záležet i na ceně a na tom, jestli vůbec má člověk v této situaci šanci nějak vyjednávat.
1: No, vy samozřejmě nemusíte to prodávat, že? Ale může nastavit jako úplně nejhorší varianta, kdy řekne stavební úřad, hele, tak ve veřejné zájmu vyvlastníme, ale to je až úplně poslední jako varianta. Ten úřad by měl s váma jako jednat.
2: Až to vždycky bude ten místní stavební úřad.
1: Ano, přesně tak.
2: A to je tady Brno zřejmě.
1: Ano, a o jakou tu rychlostní komunikaci se jedná, nebo?
2: Brno, Bratislava a dál.
1: No. Ještě a dál, jo, takhle.
2: Vídeň a tak dál.
1: Já bych se informoval na tom stavebním úřadě, jak to vlastně bude probíhat zase, a ať máte, jo, jestli tam vlastně máte zemědělskou půdu a jak to bude zasahovat a co, jak to ten stavební úřad plánuje.
0: Bude řešit. Potom. No, asi nebudete určitě sám. To je jednoznačné. Děkujeme za dotazy, děkujeme. Za poslech. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: A
0: budeme naši telefonní linku 726465200 dále sledovat a těšit se na vaše dotazy. Každopádně pozemek může být také zástava pro banku v případě třeba úvěru na koupy.
1: Ano, pozemek může sloužit bance jako zástava pro úvěr na koupy a u hypotéky se běžně zastaví právě kupovaný pozemek a zástavní právo banky se zapíše do katastru. To je takový jako nejčastější princip, ale ne každý pozemek banka přijme s ochotou do zástavy. Nejlépe se financují stavební pozemky určených bydlení, u kterých je jako jednoznačná možnost výstavby, přístup a případně dobrá budoucí prodejnost v případě, že nebude platit ten dlužník. Že? Takže některá banka uvádí, že samostatný pozemek může být zástavou, pokud je určen k bydlení. To mají třeba některé banky v podmínkách. Ale banka si nechá ten pozemek ocenit. Jo? To znamená, když vy si kupujete pozemek, kupujete si ho za nějakou cenu, tak banka chce znát cenu od znalce, od odborníka, jakou má, a už ten znalec vlastně řeší všechny tady ty detaily toho těch možností. Jo. Takže zastavit se i jako samozřejmě jinou nemovitost, takže když vy si kupujete pozemek, tak můžete zastavit ten konkrétní pozemek, ale pokud třeba z nějakého důvodu banka nechce tento pozemek do zástavy, můžete využít jinou nemovitost. U různých pozemků se ale podmínky jako liší. To znamená, něco jiného je stavební parcela, něco je třeba zahrada, zemědělská půda, nebo tam nemusí být pro klasickou hypotéku na bydlení ta zástava jako vhodná. Takže banka ocení výrazně, jako bych řekl, konzervativněji nebo jako níže než klasický stavební místo a pak to možná nemá ani cenu dávat tyto pozemky do té zástavy.
0: Další dotaz opět posluchačský, tak se ptáme, kdo nám volá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Jsem z Výškovska a chtěla jsem poprosit. Máme zahradu asi 1000 metrů čtverečních a nyní je v pronájmu v zemědělském družstvu.
1: Ano.
3: Do budoucna si představujeme, že to nabídneme jako stavební místo, protože všude kolem našeho domu a té zahrady jsou domečky už postaveny.
1: Mm-hmm.
3: Tak jak by se to řešilo, když je to jako zahrada?
1: Ano, ano. Tak zase, vlastně já už jsem tady v rozhovoru říkal, že pokud vlastně máte rovnou půdu, zahradu, a, nebo máte ji pronajatou nějakému statku, tak vy si zjistíte, jestli to místo může být jako stavební a zjistíte si všechny ty detaily k tomu pozemku. To znamená, jak jsou daleko sítě, jaký je přístup k tomu pozemku, jaká je využitelnost. Jo? Jsou pozemky, které jsou v intravilánu a v extravilánu. Intravilán znamená, že to je vlastně součást toho obce,
0: mm-hmm.
1: a extravilán znamená, že to je jako
0: za hranici
1: od obce a ta obec se rozšiřuje od středu. To znamená, pokud tento pozemek je třeba, může být stavební, ale oni ho musí zastavit napřed ty parcely jako blíž k tomu intravilánu, blíž k tomu centru toho obce. Takže záleží opravdu, jak ten pozemek je situovaný, a informoval bych se zase zpátky na stavebním úřadě.
0: Říká host našeho dopoledního vysílání, realitní makléř David Vašíček.
4: Český rozhlas Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, jako každé pondělí i dnes dobré rady. Už ve své finální rovince, řekla bych, s realitním makléřem Davidem Vašíčkem, jsme celou hodinku probírali nákup a prodej pozemku. A moje poslední otázka zní, kdo platí daň z prodeje pozemku, jak se vlastně ta daň vypočítává?
1: Samostatná daň z nabytí nemovitostí nebo nemovitých věcí se už dnes neplatí, to platí pro domy, pozemky, takže tady se spíš bere daň zatížená fyzickou osobou, takže daň z příjmu, se bavíme daň z příjmu fyzické osoby. Tady je potřeba zjistit jako časový test, protože od roku 21 je časový test desetiletý, do roku 20 je časový test pětiletý. Co znamená časový test? Je vlastně to, že když vy tu nemovitost koupíte, budete chtít prodat nebo ten pozemek, tak máte 5 nebo 10 let na to a pokud to prodáte do této doby, tak platíte daň z příjmu fyzických osob a z rozdílu těch cen. Takže koupíte za 2 miliony, prodáte za 3 a daň z příjmu fyzických osob je z 1 milionu. To je takhle. Takže pro rok 26 činí základní sazba daně z příjmu fyzických osob 15%. A už to nebudu rozebírat, to se můžete každý sám podívat na ty procenta, ale důležité, ať tohle víte. Pak může ještě zatěžovat prodej těch pozemků, ze kterých třeba nebyl stavební pozemek, ale pak se z nich stál stavební pozemek a ten člověk to jako kdyby předělal a prodává je postupně, tak se můžou ty pozemky zatížit daní jako DPH. Jo? Mm-hmm. Takže na to je potřeba taky dávat pozor, když vy uděláte nějakou změnu, třeba u toho pozemku zavedete sítě, rozdělíte na několik parcel a víc přiblížíte vlastně ten pozemek k tomu stavebnímu, tak už prodejem druhého pozemku se stáváte plátci DPH.
0: Tak, děkujeme. Více informací už opravdu do dnešní hodinky před obědem nedostaneme. Realitní makléř David Vašíček hostem našeho vysílání. Přejeme krásný zbytek léta. Děkujeme za všechny cenné informace a budeme se těšit zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu Brno. Naslyšenou.
1: Bylo mě potěšením. Naschledanou.
0: No a Jarka Vykoupilová vám v této chvíli také děkuje za pozornost. Přeji hezký start tohoto týdne, je to už 33. v pořadí letošního roku. Věřím, že plány na cesty, dovolené, prázdniny jsou v plném proudu, že můžete odpočívat, že máte čas na to, co vás baví a na vaše blízké, s kterými jste rádi, protože od toho by léto mělo být. No a nezapomínejte i na naše vysílání, všechny pořady najdete přehledně na našem webu. Díky zpětnému poslechu si je můžete i znovu poslechnout a já se na vás budu těšit zase ve čtvrtečním dopoledni. Naslyšenou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ve fakultní nemocnici Brno přibývá pacientů s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. V Sebranicích na Boskovicku nesmí lidé vodou a z kohoutku zalévat nebo třeba napouštět bazény. Dnes končí možnost doplňovat kandidáty na obecní zastupitele nebo měnit jejich pořadí. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti až na zataženo a teploty do 37 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už od jedné minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Štrajt.
2: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
0: Lidé v Sebranicích u Boskovic můžou nově používat kohoutkovou vodu jenom k pití, vaření a hygieně. Klesla kapacita vrtu, který obec se zhruba 700 obyvatel zásobuje. Omezení platí nově od srpna a zakazuje místním mimo jiné zalévání nebo napouštění bazénů z vodovodu. Důvodem je podle starostky Evy Škrabalové za KDU ČSL nejspíš velké sucho.
3: Za poslední roky ta sucha jsou, ale jako takovouhle situaci jsme tady ještě neměli. To je opravdu v letošním roce, že jako je velké sucho a ten vrt je poměrně mělký, je to takové jako na hranici. Takže se snažíme spíš preventivně s tou vodou šetřit a hledat nějaké další možnosti, co s tím do budoucna.
0: Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% bodu víc než v červnu. Údaje zveřejnil Úřad práce. O zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Zvýšil se taky počet volných pracovních míst. Teď je v nabídce necelých 101 tisíc pozic, o tisíc víc než v červnu.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme přibývání oblačnosti až na zataženo. Místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Během večera bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v Sokolově ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla. A na silnici 55 na hlavním tahu mezi Hodonínem a Veselým nad Moravou opravují v Petrově vozovku. Projíždí se kyvadlově, v obou směrech naberete zhruba 10 minut navíc zpoždění. Tolik dopravák aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

K poslechu pěkných písniček v podání dechových kapel a cymbálových muzik vás polkou Teče vodička pozvala Boršičanka Antonína Koníčka. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned se podívám, kdo má svátek. U nás i na Slovensku jsou to Vavřincové, přeji vše dobré. No a taky dnes přivítáme mezi námi nějakého toho mladého zpěváčka či zpěvačku, alespoň tedy doufám, ne, já pevně věřím, prostě toho, kdo se dovolá do projektu Prázdniny u babičky. Tady je telefonní číslo 726 46 5200 a teď už manželé Uhrovi.

0: Krásnou písničku zpívali manželé Uhrovi. Byla to písnička Josefa Uhra, Lanžhutská dědinečka. No a na cymbál hrál Marek Cypris. A já už tady mám dnešní malou zpěvačku. Je to slečna z Prakšic a jmenuje se Stella Konsu. Tak, Stelo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak napředně řekni, co nám budeš zpívat.
1: Já budu zpívat Mám krepelenku.
0: Tak, můžeš začít.

Eva, pojďte žat, pojďte žat, už se rozedněva, pojďte žat, pojďte žat, už se rozedněva, mám, mám, kvepe.

0: trošku.
1: No tak to byla paráda, Stelo. Slyšela jsi ten potlesk?
0: Ano.
1: No jo, to tleskali tobě. Jak jsi krásně zpívala, dokonce hlas bych řekla, že jsi měla už jako velká slečna, takový zvučný. No ale víš, co mě vrtá v hlavě od začátku? Jak ty jsi přišla k tomu příjmení?
0: No, můj tatínek je totiž z Brazílie a moje tam studovala a potkala tatínka, tak já mám po tatínkovi příjmení.
1: No tak ty máš takové kořeny, no to je úžasné. A řekni mě, Stelo, ty chodíš do které třídy?
0: Půjdu do třetí.
1: Do třetí třídy, a co pak se ti v té škole nejvíc líbí, kromě tedy asi z toho zpěvu?
0: No, tělocvik a čeština.
1: Čeština ti jde opravdu dobře, krásně vyslovuješ. A jak pak si prožila prázdniny, mě pověz?
0: No, jsme tady u babičky, hraju si, čtu si knížku a chodím s kamarádkama ven.
1: Takže jsi spokojená s prázdninama?
0: Ano, jsem.
1: No a ještě bude nějaký výlet třeba? Budou?
0: Ano, bude.
1: A kam?
0: No, asi do galaxie nebo do nějaké herny.
1: A jo, no tak pozdravuj babičku, musím mít z tebe velkou radost, protože jsi šikovná slečna. Já tady pozdravím i tvoje kamarádky, ano. Určitě budou poslouchat, Stelo. No a jak určitě víš, tak pak, když budeš mít to štěstí, a já doufám, že ano, tak budeš vylosována v neděli a dostaneš rodinnou vstupenku do zoologické zahrady Brno. Byla bys ráda, že jo?
0: Ano, byla.
1: No, bodejť. A já se ptám každého skoro, jestli má doma nějaké zvířátko.
0: Ano, mám.
1: A které? Jaké?
0: Pejska, kočičku, a slepičky a králičku.
1: No, tak ty máš tolik zvířátek, tak tam uvidíš tedy trošičku jiné než pejsek, kočička, slepičky. A každopádně to bude velký zážitek. Ano. No, Stelo, já ti přeji krásné prázdniny, užívej si, zdravím babičku a taky ty tvoje kamarádky, které ti jsou na blízku, a děkujeme ti, jak jsi krásně zpříjemnila Moravu krásnou zem. Jsi opravdu šikovná. Měj se moc hezky. Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Naschledanou. No a já Stele věnuji 3 srdénka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Tři srdenka, Zdeňka Gurského a Miloslavy Gurské, hrála Blatnička a já jsem ty Tři srdenka společně s Blatničkou věnovala hlavně dnešní zpěvačce, osmileté slečně Stele Koncu, která opravdu nádherně zpívala. Tak Stelo, ještě jednou moc děkujeme. No ale teď už tady mám gratulanty, tak dávám slovo do Dolní Loučky panu Ladislavovi. Dobrý den, nebo Dolních Louček. Dobrý den. Pane Ladislave.
1: Ano.
0: No, už jste na řadě.
1: Ano.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady Gačínský Ladislav, prosím vás, já bych chtěl nechat zahrát své manželce Jiřínce Gačínské ke 80. které měla 4. srpna. A já teda mám 11. srpna 80. To je druhá věc. A třetí věc, jsme spolu 60 let.
0: To je nádherná diamantová svatba. Diamantová svatba, že?
1: No.
0: Pane Ladislave, no co popřejete Jiřince vaší?
1: Jiřince všechno nejlepší, hodně zdraví. A byte se mnou aspoň ještě 10 let vydržela. No. A my jsme do té 90. doklepali snad.
0: Tak pane Ladislave, nalijme si čistého vína, když to s vámi vydržela Jiřinka 60 let.
1: Hned jdu na to.
0: Tak těch 10 let není nic, takže nashledanou a připím na vaše zdraví.
1: Děkuji.
0: No a teď už pan Matěj z Kvasic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra. Já myslím, že popřál Marušce Valáškové dorosti na okromě lidé. Narozeně vám všechno nejlepší, hodně zdraví a ještě vám chci vyzvědět, paní Ostra, že u nás se koná půjč kvasici, to ho tam nedělá, to stánky budou okolo toče a bude hrát nedělu Hučovánka a v sobotu budou kantej.
0: Mm-hmm. Takže v sobotu a v neděli 15. 16. v Kvasicích, ano? Tak to byla zároveň pozvánka, ale hlavně přání pro paní Marušku Balášovou. Pane Matěj, hezký den.
2: Naschledanou.
0: No a my už si zaspíváme s malou českou dechovkou.

0: Tak to jsme si zaspívali známé myslivecké písně a další telefonát paní Zdeňka. Dobrý den.
1: Já vám přeji dobrý den. Já bych chtěla vaším prostřednictvím popřát paní Slabákové Ivance, to je hlavní, a vám všem za krásné, moc krásné písničky. A jenom se zeptám, jestli je možno si přát srdcovku pod tou naší starou lípou, ale to je asi, kdyby náhodou se někdy zadařilo.
0: No a proč by se to nemohlo přát, paní Růžičková?
1: No já vím, že jste šikovní. No,
0: pod tou naší starou lípou, to je písnička velmi známá, oblíbená. Tak ještě mi řekněte, odkud vy jste?
1: Z Velkých Němčic,
0: jo,
1: Zdeňka
0: tak. A
1: Růžičková.
0: Můžete pokračovat?
1: Tak vám moc děkuji a chtěla bych poslat přání do Opatovic pro pana Davida Morávka, který má krásné narozeniny. Včera měl krásné narozeniny a nedovolala jsem se ani sobotu, ani v neděli, ale dneska se mě to zaštěstilo, takže mu přeji hlavně hodně, hodně zdraví, Davide. Máš kolem sami ženy, takže já si myslím, že do té stovky to dotáhneš. A jeho přítelkyně, konečně už by taky mohl před něm pokleknout a požádat jeho ruku, Ivanka Palečková, ta se dožívá 17. srpna, taky krásné narozeniny. A jeho tatínkovi David, panu Milošovi Morávkovi a paní pro potěšení pro paní Lídušku Palečkovou.
0: Paní Růžičková.
1: To bylo jméno, teď jsem to dopletla.
0: Takže
1: a
0: všem popřejeme jen to nejlepší a písnička bude
1: ano,
0: za chvilku.
1: Přejemu to všechny děvčata od koní. A
0: Zdeněk
1: Růžička všichni. Děkuji vám.
0: Naschledanou,
1: naschledanou.
0: Bukovaný pan Slováček. Dobrý den.
2: Dobrý den ještě jednou, zdravím vás a celý rozhlas Brno a všechny posluchače. Chtěl bych popřát, dneska se právě narodil před 50 lety duchovní otec svatopluk Pavlica, rodák ze Žiravin na Veselsku. Začínal v Kyjově jako kaplán, farář a pan děkán a prožil zde značnou část svého kněžského života. V současné době působí jako děkán ve Vyškově. Děkujeme za všechno. I za několik sezon, které propotil ve fotbalových dresech Bukován. Tož svaťo. Hodně zdraví, božího požehnání, ochranu paní Marie Žarovské a provázení Duchem Svatým v další tvojí službě. To přeji určitě všichni tvoji bývalí farníci z Bukován a blízkých dědin. S úctou zdraví Josef Slováček z Bukovana.
0: No a mně se líbí, že duchovní otec Vaťa je také sportovec, pane Slováčku.
2: Takový sportovec, jak jsme byli všetci mý
0: no,
2: dříve.
0: Jistě. No.
2: Všetci jsme trošku postižení nějakýma těma kotníkama, kolenama, kloubama a tak dále. No ale to se rád dělat.
0: Takže přeji všechno dobré. Naschledanou.
2: Děkuji i vám.
0: Naschledanou. A už přichází Moravanka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: No ale teď už opět Morava krásná zem. Naše telefonní číslo je 726 46 5200. No a další telefonát paní Marková. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát svýmu strýci z Velkého Mezříčí Pepíku Štěpánkovi k narozeninám a přeju mu hodně zdravíčka, štěstíčka a ať je pořád stále tak veselý. A moc vám děkuju, abyste mu zahráli hezkou písničku.
3: Tak já si myslím, že se líbit bude, paní Marková. Nashledanou.
4: Nashledanou.
3: Zdravím i Pepíka, ale teď už zdravím pana Mojmíra. Dobrý den.
5: Dobrý den, vážená paní redaktorko, zdraví vás a celé Rádio Brno, věrný posluchač Mojmír z Moravského krasu. Právě dnes se dožívá hezkého životního jubilea, stále plná energie paní Marie Součková, starostlivá máma, pečující babička a ochotná kamarádka, sousedka a také dlouholetá členka výboru Sdružení vlastníků bydlení družstevního bytu. Za její pomoc, péči a pozornost, její přátelé, zdraví a v neposlední řadě její rodina přejí do dalšího života. Za všechno samozřejmě děkuji a přeji do dalšího života životní hodně štěstí, zdraví a vlastní vitalitu. Rádiu Brno, my starší děkujeme za hezká vysílání a také za pozbudivé impulzy do dalšího života. Děkuji za váš čas a nashledanou.
3: Tak to bylo krásné přání, pane Mojmíre. No pouzbudivá bude i písnička, která se jmenuje Krásně je nám. Takže samozřejmě bude hrát Stříbrňanka za malou chvíli. Nashledanou.
5: Nashledanou.
3: A dopis dnes v Černovicích slaví narozeniny Luděk Juračka, velký milovník tufaranky a tance. Zítra 11. ve Valašském Beziříčí Zdeňka Šudrlová. No a ve čtvrtek v Hlivicích Alena Husárková, svátek i narozeniny. Všem jubilantům přejeme především hodně dobrého zdraví, lásky a štěstí, radosti z rodiny, ať prožívají samé příjemné chvilky v životě. Blahopřejí Anička a Karel Štolfovino. A Anička ještě píše, že by chtěla pro sebe k narozeninám také hezkou písničku. Je tady přímo napsaná, jaká písnička by to měla být. Tak paní Aničko, tu jsem si napsala jako tu vaši srdcovku, ale teď bude jiná a určitě se vám bude líbit. Také už jsem říkala panu Mojmírovi, jmenuje se Krásně je nám.
2: Český rozhlas

0: Tak to byla písnička Antonína Perničky v podání Stříbrňanky. No a teď už dávám slovo do Hnánic panu Soukupovi. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl popřát našemu Přemečkovi Metkovýmu, který oslavil krásných 50 let, hodně štěstíčka, zdravíčka a pro všechny borce do naší firmy, ať nám práce ubývá.
0: Tak jo. Tak já vám to přeji také a všechny vás tam zdravím. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou. Paní Helena je na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, chci pozdravit teda celý rozhlas a hlavně poděkovat a za zdařilý hodelnický hodí a hlavně za velký poděkování a velké občerstvení na faře a poděkovat všem, jak to pěkně připravili.
0: Tak jo, a kde ty hody byly, paní Helenu?
2: V Hodoníně.
0: V Hodoníně, no to jste neřekla, tak abychom věděli. Dobře, Hodoníně, takže všem těm organizátorům pošleme písničku.
2: Ano,
0: tak,
2: ano.
0: Naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.
0: No a tady je prosba o zahrání nějaké pěkné písničky pro paní Lidku Kopřivovou z Mistřína k jejím dnešním narozeninám. Dále paní Jakubíčková píše: přeji hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky a rodinné pohody a ještě dodatečně chci popřát paní Aničce Pešové také z Mistřína, která oslavila narozeniny 5. srpna. Také jí přeji hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, rodinné pohody a božího požehnání. No a to přeje Naďa Jakubíčková se svojí rodinou. Písnička i pro paní Marii Janderovou z Jiřic u Miroslavy, která dnes slaví narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let, to vše přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. No a Lácaranka nám přináší Rozmarín z lásky.

Tak to byla písnička Pavla Karlíka a co, když jsme poslouchali Rozmarín z lásky, tak mě volala textářka paní Františka Tomejčíková. V pátek jsem manželům Tomejčíkovi, Jirkovi a Františce hrála Těmický mlýn, písničku, kterou otextovala přímo paní Tomejčíková. No stalo se bohužel, že manželé neslyšeli, tak jsem jim poradila a řeknu to i vám, kdyby náhodou jste něco přeslechli nebo chtěli si to poslechnout ještě jednou, tak si najdete naše webové schránky Rozhlas Brno, tam si najdete audioarchiv a tam už si najdete vaše, co budete chtít, nějaký ten záznam. Tak teď už se ještě podívám do mailu, tady vidím, dnes má narozeninový den dobrovolná hasička, sestra Broňa Trčková, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a veliký dík, co pro hasiče dělá, přejí všichni hasiči z Perné. Další. Chtěla bych poprosit o přání k narozeninám Teresce Pohankové do Těmic ke krásným 35. narozeninám. Přejeme jí celý náš pracovní tým hodně štěstí, lásky, hlavně spousty zdraví a božího požehnání. Holky z Ekoru. A mám tady další. Skoroňáci, moc vám děkuju za včerejší krásné hody v Kobylnicích, píše Jarda Wolf. Byla to parádní muzika a moc jsem si vás užil. Dechovku mám opravdu moc rád a když slyším tak pěkně zahranou muziku, hned je člověku hezky u srdíčka. Děkuju vám za krásnou atmosféru, za vaše hraní a hlavně za radost, kterou svou muzikou rozdáváte. Bylo to fakt krásné a jsem rád, že jsem tam mohl být. Ať vám to pořád tak krásně hraje, chlapi. Budu se těšit zase někdy naslyšenou. No a nám teď bude hrát Kotáranka.

Tak to byla Kotaranka, ještě snad něco stihnu. Písnička pro paní Dagmar Vajdovou z Rackové, která dnes slaví narozeniny. Přání a pusu posílají manžel Staňa a synové Filda a Davča. Tady je přání pro Josefa Janíga z Květné k jeho 56. narozeninám, které oslavil v sobotu 8. Hodně štěstí, zdraví, méně bolesti kolen, lásky a božího požehnání přeje kolektiv kolegů z Uherského Hradiště. A ještě, paní Anice Štolfové se líbila ta písnička, tak to jsem moc ráda. A poslední krásnou písničku jako poděkování obci Boršice a všem, co se podíleli na včerejší akci v kulturním domě, předávání cen všem, co se zúčastnili na soutěži o nejlepší obec Zlínského kraje. Moc děkujeme, gratulujeme k výhře a věříme, že vyhrajeme i celostátní soutěž. Moc děkujeme, občané z Boršic. No a poslední písnička, Derflanský pan farář.

Tak to byla Kristýna Daňhelová, cymbálová muzika Ohnica. Je 12 hodin 57 minut, polední část Moravy krásné země končí. Ještě jednou zdravíme dnešní úžasnou zpěvačku Stelu Koncu z Prakšic. No a s vámi se loučím, přeji pěkný den. Nashledanou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá. No a na závěr je to orchestrální skladba Palo Smolára do 12 hodin. Hrají Vlado Kumpan a jeho muzikanti.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravský brněnský stavební úřad stále hledá pracovníky. Chybí jich dohromady 30. Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Silničáři dnes začali s rekonstrukcí silnice v Syrovicích na Brněnsku. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti až na zataženou a teploty do 37 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Brněnskému i jihomoravskému stavebnímu úřadu chybí pracovníci. Personál se nedaří sehnat víc než 2 roky poté, co začal platit nový stavební zákon prosazený minulou vládou. Brno s tím spojilo centralizaci stavebních úřadů z městských částí. Posílit kvůli tomu musel i krajský úřad, který nově začal řešit veškerá odvolání vůči Brnu.
4: Na centrálním stavebním úřadu města Brna mělo původně pracovat 150 lidí. Letos magistrát oznámil, že jich potřebuje o 19 víc a právě tolik pracovníků ještě shání, říká mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
5: Ta fluktuace na tomto úřadu je poměrně velká, tudíž je i velmi obtížné sehnat kvalifikovaného zaměstnance.
4: Pro odvolací jihomoravský stavební úřad pracuje 49 z 65 potřebných referentů. Mluvčí kraje Petr Holeček podotýká, že část míst obsadili díky náborovým příspěvkům, ty už nevyplácí.
6: Personální zajištění stavebního úřadu nadále řešíme standardními náborovými nástroji.
4: Náborové příspěvky nabízel taky magistrát. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Mládí od svých 2 let prožil v Brně, kde absolvoval reálné gymnázium a pak byl 2 roky na Vysokém učení technickém v Brně. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a bílá velryba řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlišního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režisér Viktora Polesného, který podle Páralova románu Milenci a vrazy natočil v roce 2004 stejnojmenný film.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
2: Řidiče od dneška omezí uzavírka ulice v Syrovicích na Brněnsku ve směru do sousedních Sobotovic. Celková rekonstrukce povrchů, úprava kanalizace a instalace nových zastávek potrvá do dubna příštího roku. Stavba za bezmála 11 milionů korun omezí taky autobusové linky číslo 504 a 154. Objížďka vede přes starou silnici podél na dálnice D52 z Rajhradu do Pohořelic.
3: Počasí.
2: Odpoledne Jihomoravy čekáme přibývání oblačnosti až na zataženo. Místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Během večera bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 před Brnem hustší provoz v obou směrech. Od Vyškova se brzdí u Slatiny na 201. kilometru, od Prahy potom před sjezdem na Mikulov okolo kilometru 193. A na 52. na výjezdu z Brna směrem na Mikulov popojíždí kolona k omezení u Modřic. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by věděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to nepamatuju.
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemný niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalených ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, kteří se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený.

0: světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
0: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že Sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
0: No, to byl důležitý krok, kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním, a to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.

Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat? Jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele a ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měl zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast tý hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Břeclavský most do Poštorné je plně v provozu pro řidiče i pěší. Dlouhá lhota na Blanensku musela o víkendu doplnit pitnou vodu pomocí cisteren. Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích 18 lidí. Nejhorší byl uplynulý víkend. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti až na zataženo a teploty do 37 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Od dnešního odpoledne mohou nový most přes odlehčovací rameno řeky Dyje v Břeclavi využívat i chodci. Auta a cyklisté po něm jezdí od pátku. Most spojuje centrum Břeclavi s místní částí Poštorná. Jeho stavba trvala zhruba rok a půl a vyšla na 87 milionů korun. Mostní provizorium, na které byla po dobu stavby převedená doprava, teď dělníci začnou odstraňovat. Dopravě v Břeclavi má v budoucnu výrazně ulevit taky plánovaný obchvat za 3,5 miliardy korun. Ředitelství silnic a dálnic teď hledá firmu, která ho vybuduje. Podle ředitele brněnského závodu Davida Fialy by stavba mohla začít ještě letos. Kritický nedostatek vody v souvislosti s aktuálním suchem trápí dlouhou lhotu na Blanensku. Do obce, ve které žije zhruba 140 obyvatel, museli pracovníci o uplynulém víkendu navážet vodu s cisternami. Vodojem naplnili asi 12 kubíky tekutiny. Obec sice má vybudovaný vrt, voda z něj ale vykazuje zvýšené hodnoty manganu a železa. Vysvětluje nezávislý starosta dlouhé lhoty Milan Minks.
2: Budeme řešit úpravnu vody. Máme vrt, který se zdá být dostatečně vydatný, akorát je v něm hodně manganu a železa, takže ta naše stávající infrastruktura na to nestačí a budeme muset udělat novou úpravnu vody.
0: Tématu se ve vysílání budeme podrobněji věnovat krátce po půl třetí. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Hodně nehod přibylo o uplynulém víkendu. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové byl jedním z nejhorších v historii.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
0: Za celý červenec zemřelo na silnicích podle statistiky dopravní policie 41 lidí. Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta má nahradit platnou koncepci pro rok 2026 až 2030. Podle spolků připravovalo ministerstvo kultury nový dokument netransparentně. Otevřený dopis proti změně podepsali desítky organizací, včetně Asociace spisovatelů a herecké asociace. Žádají mimo jiné o využití současné koncepce, kterou přijala předchozí vláda Petra Fialy z ODS na podzim. Podle ministra kultury Otokle Píře za motoristy nový dokument témata z původního plánu zachovává.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme přibývání oblačnosti až na zataženo. Místy se mohou objevit přeháníky nebo bouřky. Během večera bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 v Brně se tvoří kolony obousměrně před zúžením u D2. Směrem na Prahu od exitu 201 Slatina, kamiony v pravém pruhu, ve směru na Vyškov fronta začíná za sjezdem k výstavišti kolem kilometru 191 a sune se až 20 minut nejenom k D2. Kolona od D1 pokračuje i silnici 52 směr Vídeň do omezení u Modřic. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkný den vám přeju, vážení přátelé. Nelehká situace na silnicích na jihu Brna, tak tu už jste, o té už jste slyšeli od Davida Hasmana v čerstvé zpravodajské relaci Českého rozhlasu Brno. A teď se vás ptám, máte chuť na dobré odpoledne s písničkami, které nestárnou, podrobnými informacemi o počasí, zámeckým létem a třeba i trefou, v níž vás čeká kniha o grilování? Ano. Pak jste správně naladěni. Navíc se dozvíte, jak se vyvíjí zákazy odběru vody i to, co v učebnicích nebylo. V těch dalších dvou hodinách, které jsem připraven strávit společně s vámi. U mikrofonu je Borek Kapitánček a gratuluju všem Vavřincům, kteří dnes 10. srpna slaví meniny. Je to 130 let, co se narodila česká novinářka, spisovatelka a překladatelka Milena Jesenská. Kromě Vavřinců čtu v občanském kalendáři jméno Lars, takže i těm všecko nejlepší k jejich dnešnímu svátku. A za malou chvíli podrobně o počasí s Jitkou Kučerovou. To je program Dobrého odpoledne, které právě začíná. Strávte jej v pohodě.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Samozřejmě nemůžu vědět, jak je to u vás, ale u mě je to tak, že když slyším tuhle verzi písničky, kterou si mnozí připomínáte ještě v podání Tonyho Renise, tedy Quando, Quando od Michaela Bubleho a Nelly Furtado, tak mám hned u té dospělé podoby používat dokonce i archaickou řeč. Takže řeknu, já vám to dokážu, že jsme si společně s meteoroložkou Jitkou Kučerovou zabědovali, zanaříkali a zažehrali na současný vývoj počasí, protože rajčata prostě schnou. Přeju vám dobré odpoledne, Jitko.
2: Dobré odpoledne.
1: No tak nevím, kolik máte rajčat vy, ale mě už jich pár dokonce i odpadlo. No, jaké je počasí, to je důležité vědět a vy o tom něco víte.
2: Já rajčata musím kupovat, ale zrovna dnes mi kolega z klimatologie donesl ze zahrádky pár rajčátek, takže jsem ráda, ještě okurky. Mm-hmm. Asi pečlivě zalívá, pokud je tedy čím. Nicméně nějaká voda, a to velmi drobná, spadla teď z přehánky, která postupovala zhruba přes severní část, včetně Brna, Jihomoravského kraje. Ta přehánka už teď doputovala někam na východ Vyškovská, pomalinku se rozpadá nebo slábne. Patří vlastně takové, řekněme, frontální vlně, nebo jak nazvat tady tu zvětšenou oblačnost, která se už od rána objevovala nad Jihomoravským krajem. Teď právě ta oblačnost spolu s těmi případnými krátkými přehánkami odchází dál na východ a už převažuje v prostoru Jihomoravského kraje spíše polojasno, jenom na tom severovýchodě zhruba ještě oblačnosti trošku více. Teploty, ty jsou nejčastěji mezi 31 až 35 stupni, nejteplej Strážnice klasicky 35 a 30 stupně Celsia. No a vítr, ten fouká z jižních směrů a nejčastěji má rychlosti slabé, ale fouká někde i vítr mírný.
1: I o odpoledním vývoji počasí na Jižní Moravě ví meteoroložka Jitka Kučerová nejvíc ze všech, takže co nás čeká během odpoledních a večerních hodin?
2: Během pozdějšího odpoledne začne znovu oblačnosti přibývat, takže opět převažující postupně oblačno a znovu se mohou tvořit spolu s tou zvětšující se oblačností lokální přehánky, výjimečně možná i nějaká bouřka, teoreticky i silná, protože pokud se ta přehánka nebo bouřka vytvoří teď v těch pozdějších odpoledních podvečerních hodinách, tak z ní může přechodně, ale jenom na krátkou dobu i výrazněji fouknout. No potom večer srážky ustanou a v noci čeká převažující polojasnou nebo i nadále až oblačnou oblohu. Další takové výraznější ubývání oblačnosti se bude odehrávat až zítra k ránu. Teploty dnes ještě mohou malinko stoupat o stupeň, možná někde o dva. Na jihu kraje to může být ale snad jen lokálně až k 37 stupňům, jinak ještě takových 33 až 36 stupňů teď ty odpolední teploty být mohou. No a v noci potom nejnižší teploty 20 až 17, v údolích klasicky při velmi slabém větru to může být i méně, kolem 16 stupňů.
1: V předpovědi počasí pro jihomoravský region jsme dospěli k zítřejšímu ránu. To, dá se říci, začne východem slunce v Brně v 5 hodin 38 minut, západ nastane ve 20 hodin a 20 minut středoevropského letního času a platit bude po celý 11. srpen stupeň číslo 2 biometeorologické zátěže, zátěž střední. Bude se zítra ochlazovat?
2: Částečně ano, ne nějak výrazně, ale přece jenom tady při těch už hodně vysokých teplotách každý stupeň dolů dobrý, takže zítřejší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Jinak očekáváme už slunečný den nebo víceméně slunečný, polojasno, nějaká oblačnost trošku se objevovat bude až skoro jasno. Zítra k večeru potom oblačnost bude ubývat a večer už může být i jasno. Vítr bude pofukovat mírný ze severních směrů.
1: No to vypadá na docela hezké letní počasí. Co ve středu a ve čtvrtek?
2: Oba ty dny budou slunečné a středa asi v uvozovkách nejchladnější 26 až 30 stupňů a po oba ty dny může být takové už chladnější ráno 15 až 12, údolí kolem 10 11 stupňů, jinak převažovat bude v podstatě jasno nebo na nejvýš skoro jasno, no a čtvrtek zase bude malinko teplejší 27 až 31 stupňů.
1: No léto je tu na plný plyn i v měsíci srpnu, jehož první dekádu právě dneškem končíme. Mějte se hezky a děkuji za informace meteoroložce Jitce Kučerové z brněnské pobočky ČHMU. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jedna z písniček, která prostě nestárne. Jedna z těch, u kterých už po prvních taktech je jasné drtivé většině posluchačů, že zpívat bude Marika Gombitová, tak je za námi vyznání. Ale za námi je také informace o počasí, kterou jsme dnes měli s Jitkou Kučerovou. No a s tou už bylo vlastně řečeno, že za současného sucha a nedostatku srážek to nejen rajčata na našich zahrádkách mají velmi těžké. A teď si ještě představte, že zalévání zahrádek nebo dopouštění bazénů mají lidé v několika obcích na Blanensku komplikovanější než většina dalších domácností. Když použijí kohoutkovou vodu, hrozí jim pokuta. Nově na seznam obcí s omezeným odběrem vody přibyly Sebranice. V našem dobrém odpoledni přidáme už za pár chvil i podrobnosti. Ale já bych pro vás přesto měl pro tuhle chvilku ještě aspoň jednu pozvánku, ke které se dostala naše produkce před malou chvilkou. Teď mě to tam bliklo takzvaně. A je to pozvánka na kyjovské letní slavnosti na oslavy 900 let Kyjova. Od 14. do 16. srpna, tedy od pátku do neděle, přijďte na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět a Radeček, Radek Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. A nezapomeňte ani na pitný režim, aby z toho potom nebyly nějaké zdravotní komplikace. Abyste nemuseli za doktorem, jako tahle debrecínka, jak říká Eda Štatlař.
1: Edův zvonek.
2: Naklepe mladá šťavnatá debrecínka k doktorovi a hlásí.
3: Pane doktore, já jak si dám skleničku vína, tak mám hned chuť padnout nějakému chlapovi do náruče. Co mám dělat?
2: Felčar vstane, odevře kostn a hlásí. A jaký pijete? Bílý nebo červený?
4: Dobré odpoledne.

0: Dáš mi.
1: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Hezký den vám přeju. No hezký. Aby byl ještě hezčí, tak by to chtělo možná pokropit suchou trávu, co? Ne? No. Jenomže pokropit suchou trávu, dopustit studenější vodu do bazénu nebo umýt auto je pro lidi v 8 obcích okresu Blansko problém. Nesmí na to použít vodu z vodovodu, protože podzemní zdroje nestačí. Kvůli suchu nově platí takové omezení třeba v Sebranicích. Kdo ho poruší, může dostat pokutu až 50 000 korun. Detaily zjišťovala reportérka Alena Hesová. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Aleno, měli v Sebranicích problémy s nedostatkem pitné vody už dřív?
2: Ne, sucho už samozřejmě bylo v regionu i v předchozích letech, ale zatím nebylo nikdy tak velké, aby ovlivnilo vrt, který zásobuje obec se zhruba 700 obyvatel pitnou vodou. Místní vrt je poměrně mělký a tak na něj má sucho větší dopad. Zatím jde podle vedení obce o opatření, které má lidi hlavně motivovat k tomu, aby s vodou šetřili. To primárně znamená, že by neměli vodu z kohoutku používat na pití, že by měli vodu z kohoutku používat jenom na pití, vaření, praní, umývání nádobí a osobní hygienu. Pravidla začala platit na začátku srpna. Mluvila jsem s několika místními a ti mi říkali, že o problému ví a vodou neplýtvají. Hlavně při zalévání zahrad využívají buď dešťovku nebo užitkovou vodu ze studní.
1: No ale ona i ta dešťovka brzo dojde. To už mluvím o své vlastní zkušenosti. Nicméně. Sebranice jsou jen jednou z 8 obcí na Blanensku, kde tohle omezení platí. V jakých dalších obcích řeší stejný problém?
2: Už delší dobu platí omezení třeba v Dolní Lhotě, letos se ale situace zhoršila a ani šetření vodou nepomohlo. Její kritický nedostatek a o víkendu tam do vodojemu museli nechat vodu navážet. Nezávislý starosta Milan Minks popisuje řešení situace do budoucna.
3: Budeme řešit úpravnu vody. Máme vrt, který se zdá být dostatečně vydatný, akorát je v něm hodně manganu a železa, takže ta naše stávající infrastruktura na to nestačí a budeme muset udělat novou úpravnu vody.
2: Ještě dodám, že cisterny naváží vodu do vodojemů stále taky pro trojici obcí na Rosicku. Jde o Domašov, Rudku a Říčky. Nový, dostatečně silný a kvalitní zdroj vody se snaží najít v Deštné na Boskovicku. Příští týden tam mají v plánu další průzkum. Místní, hlavně v novostavbách, mají kvůli tomu větší zájem o hloubení vlastních studní, aby mohli zalévat nebo napouštět bazény. Třeba v Benešově nejspíš opatření kvůli využívání kohoutkové vody brzy skončí. Zítra by tam měli připojit vodovod na nový podzemní zdroj. Na to se chystají také v letovické místní části Kladoruby.
1: Obcí, které měly stejný problém, bývalo na Blanensku víc. Všem se podařilo najít nové podzemní zdroje?
2: Ano, případně se napojili na skupinové vodovody, ale to je ta nákladnější varianta. Zahrnuje vybudování mnohdy několika kilometrů nového vodovodního potrubí, takže může jít i o desítky milionů korun. Oproti tomu nový vrt je otázkou jednotek milionů. Tohle řešení zvolili před pár týdny v Kořenci, potvrzuje tamní nezávislý starosta Miloslav Svoboda.
4: Stávající zdroje jsme posílili, další vrt je napojený, máme v tuto chvíli jako dostatečné množství vody, ale ten vrt ještě není úplně v provozu z toho důvodu, že se tam čeká na zkoušky, na to, jak to vyjde, jako vlastně kvalita vody a tak dále.
2: A omezení odběru tam tak nedávno přestalo platit.
1: O omezení odběru pitné vody v obcích v okrese Blansko nás v dobrém odpoledni informovala reportérka Alena Hesová. Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný den.
1: Pokud vám náhodou něco z toho, co Alena, nebo třeba i já, ale spíš Alena říkala, uteklo, tak vězte, že pomocí aplikace Můj rozhlas, případně v audioarchivu na webové stránce brnorozhlas.cz si můžete nejen odpolední, ale i to dopolední či ranní, ale taky večerní a noční vysílání pustit znovu a znovu, tam na tom místě, kde vás to zajímá nejvíc. Pokud vás zajímá, kam vás pozveme na výlet už za pár chvil? Řeknu rovnou, že Pozořice a okolí neopustíme v typu na výlet Hany Varmužové ani dnes. Tentokrát to ale bude nejen výšlap, ale i možná cyklistická výjížďka.
5: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé, vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno a pokud máte někde schovaný bicykl a dlouho jste na něm neseděli, udělejte to, tedy aspoň ho připravte na jeden cyklistický výlet. Je to proto, že Hana Varmužová z Klubu českých turistů si dnes právě takovouhle pozvánku připravila. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kamže se na tom kole nebo společně s kolem budeme vydávat?
1: No, když jsem v minulých dnech zvala na Pozořicko, tak jsme to prošli důkladně, prošli jsme krásné lesy, ale pojďme si to objet na kole, uděláme si takovou krátkou okružní jízdu právě kolem Viničních Šumic a Pozořic. Startem naší trasy bude Brno-Líšeň, nejlépe můžeme se i vyvést autobusem až na zastávku Podbělová, abychom si ušetřili stoupání do Líšně, zdatnější to vědou z Brna, ale musí dávat pozor, je to frekventovaná silnice. A u hotelu Velká Klajdovka začíná cyklostezka. Ta vede krajem lesa, takže je to naprosto bezpečné a dovede vás až téměř do Ochozy u Brna. Tady projedeme kruháč a vydáme se směr Hostěnice. Čeká nás mírňoučké stoupání a pak sjezd k rybníku pod Hátkem. Tady u tohoto rybníku ze silnice odbočíme vlevo a vede tady i turistická značka červené barvy, ale i cyklo značka a ta má číslo 5135 a vede nás na Kalečník. Od této odbočky asi po 5 kilometrech odbočuje modrá turistická značka do lesa, do přírodního parku Říčky a tady Lesy České republiky postavili velmi pěkný přístřešek. Je to taková útulná, za nepříznivého počasí se tam dá i přespat, jsou tam lavičky, je tam taková dřevěná podesta a je tam i hezké ohniště. Cestou si můžete všimnout u cesty Lichtenštejnského památníku, to je v této oblasti velmi obvyklé, je to památník ke 40. výročí panování Jana II. Z Lichtenštejna a potom kousek dál ještě pomník protifašistického odboje. To už byste museli slézt z kola a vnořit se trošku do lesa. Čeká nás Kalečník, to je nejvyšší místo naší cesty a to je kopec, ze kterého se rozbíhá 7 turistických cest na všechny strany. Ale my se budeme držet červené barvy a cyklo trasy, která má číslo 507, sjedeme do Vítovic a budeme pokračovat na Viničné Šumice. Tahle část cesty je moc pěkná, protože na jedné straně už jsou domky Viničných Šumic a na druhé straně vlevo je výhled do krajiny. Krásný, krásná zemědělská krajina, srdce usedá nad tou krásou. No a pak nás čekají Pozořice, Sivice, Tvarožná a už jsme v Podolí a proti proudu potoka Říčky nebo řeky Říčky, se vydáme na autobusovou zastávku číslo 55 Mariánské údolí a vyjedeme třeba k Židenickému nádraží, odkud můžeme zase odjet domů.
0: S typem na cyklistický výlet, já jsem se díval na mapě, je to takový hezký oblouček kolem lomu a cementárny v Mokré, vás pozvala Hana Varmužová z Klubu českých turistů. Děkuji za pozvánku a přeju dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Míra nezaměstnanosti na jihu Moravy v červenci stoupla. Obec Mokrá Horákov zavádí pohodlnou dopravu pro seniory. Dnes skončí možnost doplňovat kandidáty na obecní zastupitele nebo měnit jejich pořadí. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na jihu Moravy v červenci stoupla míra nezaměstnanosti. Bez práce bylo na konci měsíce přes 45 tisíc lidí, to je o skoro 1600 lidí víc než na konci června. Dnes to oznámil úřad práce. Nejvyšší nezaměstnanost byla na Hodonínsku, nejnižší potom na Vyškovsku a v okrese Brno-Venkov. Stoupla především mezi ženami, protože řada z nich odkládá nástup do práce kvůli péči o děti o prázdninách. Podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce Lucie Kolářové jde o sezónní trend.
3: Jedná se o obvyklý sezónní vývoj, kdy za nárůstem nezaměstnanosti v červenci stojí každoročně se opakující příchod zaměstnanců ze školství a snížená aktivita firem v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodu celopodnikových dovolených.
1: Senioři z Mokré Horákova u Brna si od dneška mohou telefonicky objednat pendlbus. Nová služba jim má ulehčit cesty za nákupy na hřbitov a nebo k lékaři. Fungovat bude od pondělí do čtvrtka. Například za zpáteční cestu do Šlapanic zaplatí senioři 30 korun. Do Brna bude jezdit pendlbus za 60. Jak taková jízda vypadá, popisuje starosta Matyáš Charvác ODS.
4: Řidič toho pendlbusu bude vyzvedávat jednotlivé lidi, kteří si tu cestu objednají u nich doma, doveze je do té objednané destinace, následně přiveze tím příslušným návratovým spojem zase domů. Seniori, kteří budou chtít té služby využít, budou muset být ke vybavení pendlkartami.
1: O tento speciální průkaz mohou žádat online nebo osobně na obecním úřadě. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin potom budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy, to je asi o 5% víc než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování, třeba podle výkonu. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla 50 252 korun. Ročně vzrostla o víc než 8%. Po odečtení inflace si zaměstnanci polepšili reálně o 6,4%.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vát bude mírný, vítr severních směrů, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 v Brně vázne provoz před omezením u sjezdu na D2. Kolona směrem na Vyškov začíná za sjezdem k výstavišti na kilometru 191, je to až na 20 minut osobním autem. Směrem na Prahu se fronta sune od exitu 201 Slatina kolem 10 minut pro kamiony déle. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pěkné pondělí a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno přeji, vážení přátelé. Jak jste slyšeli od Davida Hasmana a vlastně nejen od něj, i během odpoledních hodin a taky na večer nás stále ještě čekají vysoké teploty. Dokonce i možnost bouřek se silným větrem, ovšem výjimečně to bude silná bouřka, většinou lokální přehánky. To jen drobně opakuju to, co už jste slyšeli od Jitky Kučerové před 50 minutami v našem meteorologickém okénku. Je to jedna z pravidelných součástí dobrého odpoledne a další pravidelnou součástí našeho odpoledního vysílání je trefa. Tam trefujete odpovědi. Tedy v naší soutěži na telefonu 726 46 5200 tam už za chvíli někdo z vás doufám dvakrát správně trefí tu správnou variantu. Dnes není připravena slovenština, ale jako jedno z témat, které si budete probírat a vybírat už za pár chvil, je ovšem připravena křížovka. A to je druhá výjimka z pravidla. U ní, tedy u křížovky, nedostáváte možnosti, ze kterých vybíráte, ale jinak ano. Zaniklé brněnské stavby, tenis, křížovka a Vladimír Páral, spisovatel, který v noci na dnešek zamával tomuto světu ve věku 94 let. 726 46 5200 a krásná cena k tomu.
2: Český rozhlas Brno.

0: Víte, co mě vždycky vadilo? Že se uvádělo pouze jméno Albano. Já nikdy nevěděl, jak se ten chlapík s nádhernými brýlemi a ještě krásnějším účesem jmenuje příjmením. Tak já vám to řeknu. Albano Carisi a jeho manželka Romina Power na vlně Českého rozhlasu Brno. Těsně předtím, než společně s naším soutěžícím Jirkou otevřeme další bránu, bránu naší trefy. Jirko, dobré odpoledne, tady Borek.
1: Dobrý odpoledne tobě a i posluchačám a posluchačkám.
0: Hezky jsi to řekl, tak nářečně. Posluchačám. Já vám to řeknu, on je Jirka z Milotic, tam se takhle hovoří a já proti tomu samozřejmě nic nenamítám, ale mimochodem o víkendu v Miloticích proběhla velká sláva, kde Hantec byl oficiálně zapsán do listiny kulturního dědictví Jižní Moravy, že jo?
1: No, a já tam zrovna nebyl.
0: No, já taky ne. Tak teď jsme se dvakrát přiznali a teď přiznej, jaká dvě témata z té čtveřice zaniklé brněnské stavby, tenis, křížovka a Vladimír Páral, vybral z pro dnešní soutěžení?
1: Tak dáme ty zaniklé brněnské stavby a ať to není tak jednoduchý, dáme křížovky, bo o tom nic nevím.
0: Dobře. Dvě otázky, dvě odpovědi. Obě odpovědi musí být správné, abychom mohli zajít na poštu s tou nádhernou výpravnou knihou, kterou teď držím v ruce. Grilování od A do Z. Podtitul 264 rad, jak vařit na otevřeném ohni. Griluješ často, Jirko?
1: No tak já jenom tak špekáček.
0: No tak to jsem asi ani nechtěl slyšet, ale dobře, děkuju, odpověděl z pořádku, schvaluju tvoji odpověď. Grilování od A do Z, něco se prostě přiučíš. Dvě otázky během minuty a upozorňuju, že nepřetahujeme ani ň přes ten závěrečný zvonek. Ano?
1: Jo.
0: Jo. Takhle se mluví v Miloticích. No a teď otázky. Když jsme tady u zaniklých brněnských staveb. Německý dům, zbořený po druhé světové válce, stával na kterém místě? Na místě dnešního Brněnského moře, Velkého špalíčku nebo Janáčkova divadla?
1: Tak to bych řekl, že Velkého špalíčku.
0: A teď ke křížovce. Tam nedostaneš možnosti. Povaha na 6 písmen. Objevili se tohle v legendě křížovky. Co vypíšeš do políček? Povaha na 6 písmen.
1: No, povaha na 6.
0: Hm?
1: Já jsem říkal, že to bude těžký.
0: Tady už můžu říct, že jsi měl pravdu, ale není to soutěžní otázka, takže se to nepočítá.
1: Povaha na 6.
0: Povaha na 6 písmen.
1: Až mě to řekneš, tak to budu vědět.
0: Já to mám úplně stejně s televizními soutěžemi. Když se dívám na Aleše Zbořila v AZ kvízu, taky si říkám, ježišmar, oni to neví. Já to přece, ale na té televizní obrazovce je to něco jiného než ve studiu.
1: No. Teď jsou nabírku a kamarád povídá Natura.
0: No jenom, že už to bylo po limitu. Ovšem, i kdyby to nebylo po limitu, první odpověď nebyla správná. Já se tedy začnu zabývat svými odpověďmi odzadu. Povaha na 6 písmen a jsou tam dokonce dvě možnosti. Buď to Natura nebo Letora. To je odpověď na otázku křížovkářskou. A německý dům, zbořený po druhé světové válce, nestával na místě Velkého špalíčku ani Janáčkova divadla, nýbrž na místě, kde dnes máme Brněnské moře. Na Moravském náměstí. On tam byl taky dřív, tuším, že ten rudoarmějec, co to bylo, ta ženská s tím Sputnikem nebo co?
1: Sputnikem, přesně.
0: Že jo, no, tak tam, no. Deutsches Haus. Takže bohužel, Jirko, dnes to není výhra. Jirko je pravidelným soutěžícím, proto také to tykání, abyste tomu rozuměli. Ale teď mi, Jirko, můžeš vrátit svůj dnešní neúspěch otázkou z vlastních zásob a ze všeobecných vědomostí.
1: No, jsem na to tak nějak...
0: No, jsi připraven.
1: Ani nebyl nachystaný.
0: Ne, neříkej, že...
1: No, teď jedině, že bych něco vysypal z rukávu, já nevím.
0: No, pokud to nebude olejnička na tvé kolo.
1: No, na kole jsou, ano.
0: No, tak třeba otázka, kolika ti kolečko mám? No?
1: No.
0: Pěti.
1: To je správný. Kolika ti kolečko mám na předním talíři?
0: Jo, to je i na předním? Já si pamatuju favorit se třemi kolečky vzadu. No, na předním 3.
1: No tak, ty máš výhru.
0: Lubí, akorát, že z toho nemám nic. Jirko, přeju dobré odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Tobě aj posluchačám.
0: A posluchačkám. Ten potlesk je pro mě, ale toho si nevšímejte. My vás už za pár chvil pozveme na další z našich zámků. Naše zámecké léto pokračuje i tento týden.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Čtvrtečním hostem 13. srpna bude archeolog Josef Jan Kovář a povídat si s ním budu o aktuálních výzkumech na hradě Veveří a na zřícenině hradu v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů, jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a co přineslo bádání v Rosaceli v Dolních Kounicích. Jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? O tom všem bude řeč, tohle si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: teď.
1: Jednu destinaci pro váš třeba z prázdninový výlet nabídnul v našem dobrém odpoledni zhruba před 35 minutami Petr Vejrosta. Hanka Varmužová. Petr Vejrosta bude zítra. Já už se dívám na zítřejší program, zároveň na zítřejší program zámeckého léta. Proto ten omyl. No a s dalším typem na výlet vlastně přichází další díl zámeckého léta. Ono, to letošní zámecké léto vstupuje už do svého 7. týdne. Až do konce srpna vám představujeme vybraná šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. No a kam se vydáme dnes? To už nám poví náš průvodce, František Kinský.
2: Zámecké léto.
3: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
4: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
5: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kde byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažívá máme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobil.

0: mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec, a potom zase zrovna do té školy, anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu. Tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru, a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli, a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
1: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Tatuje dodnes?
0: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního, a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá, a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Za pár vteřin bude 15:30 a já s tou drobnou pozvánkou k zítřejšímu zámeckému létu vlastně nahlédnu do statistiky. Statistika, jak jistě víte, podle jedné písničky sice je nuda, ale má údaje cenné. No, takže je to třetí nejnavštěvovanější zámek v České republice, který společně s Františkem Kinským navštívíme zítra. A vydáme se do okresu Nymburk.
2: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Teď je 15 hodin a 30 minut a v dobrém odpoledni se za chvilku podíváme na jednu v úvozovkách kauzu. Brno chce do svého majetku získat a později otevřít další unikátní vilu. Rodinný dům zesnulé architektky Růženy Žertové. Ta se proslavila návrhy obchodních domů, třeba obchodních domů Prior v Košicích a Pardubicích nebo Labe v Ústí nad Labem. Svůj vlastní dům si Růžena Žertová postavila v Brně Žabovřeskách. Magistrát ho teď chce koupit za necelých 28 milionů korun. A to od lékaře, který nemovitost před lety za neúplně jasných okolností pořídil 6x levněji.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: je to víc než 50 let, co existuje Katapult, tak tohle byla jejich, řekl bych, slavná hlupá kváha. Brno chce do svého majetku získat a později otevřít další unikátní vilu. Rodinný dům zesnulé architektky Růženy Žertové. Ta se proslavila návrhy obchodních domů. Třeba obchodních domů Prior v Košicích, jak už jsem říkal, a v Pardubicích nebo v Ústí nad Labem. Jak už jsem také ale řekl, politici chtějí otevřít dům lidem jako jiné slavné vily ve městě. Ten nákup ovšem vyvolává otázky o tom, jak k domu přišel jeho současný majitel.
1: Je to vlastně stavba, která vznikla na přelomu 70. 80. let. Je často dáván do souvislosti třeba se skandinávskou architekturou.
2: Zdůrazňuje historička architektury Šárka Svobodová, která se dílem i životem Růženy Žertové zabývá.
1: Ona ho postavila vlastně sama se dvěma zedníky.
2: Dům stojí doslova v zákoutí. Tak se jmenuje ulice, na kopci pod lesíkem, odkud je vidět velká část města. Žertová zemřela v roce 2019. Dům odkázala jednomu ze zmíněných zedníků. O rok později ho od něj koupil lékař z fakultní nemocnice Brno, Pavel Fadrus, na což v roce 2024 upozornila redaktorka deníku Referendum Gabi Kazalová.
3: Pavel Fadrus nebyl nějaký jako celoživotní přítel Růženy Žertové, on se s ní seznámil v posledních měsících jejího života, kdy vlastně v nemocnici byla diagnostikovaná rakovina. Nikdo v podstatě nevěděl, kde se najednou Pavel Fadrus vzal a proč měl o tu Růženu Žertovou takový zájem.
2: Fadrus dům koupil za 4,5 milionu korun. Český rozhlas ho požádal o to, zda by dokázal tehdejší okolnosti vysvětlit. Nejprve zvažoval schůzku. V e-mailu nakonec napsal toto.
4: Mám za to, že téma je již vyčerpáno.
2: Letos najednou poslal na brněnský magistrát nabídku. Vilu, ve které nebydlí, jen v ní má napsanou adresu trvalého bydliště, chce městu prodat. V e-mailu nám to stručně zdůvodnil takto.
4: Dům jsem městu nabídl proto, že jsem si vědom významu paní architektky Žertové. Považuji za správné, že dům bude zachován v původním stavu a přístupný veřejnosti.
2: Podle primátorky Markéty Vaňkové z ODS je cena skoro 28 milionů korun podle znaleckého posudku v pořádku a nákup je v zájmu města.
5: My plánujeme, že by se o tu vilu staralo Muzeum města Brna, které by ji dalo k dispozici k prohlídkám ze strany veřejnosti.
2: Fadrus byl přitom dřív obchodním partnerem primátorčina náměstka a šéfa brněnské ODS Roberta Kerndla. Roli to podle Vaňkové při nákupu nehraje. Požadovala ani vysvětlení, za jakých okolností Fadrus k domu přišel.
5: Jakékoliv další okolnosti toho původního nabytí jsou samozřejmě jako důležité, ale nejsou z mého pohledu významné pro to rozhodnutí, jestli město by mělo být vlastníkem té vily.
2: Nákup nepodpořili pouze dva členové rady města Brna z hnutí Brno k lidem, třeba radní Petr Bořecký. Zdůvodnil to i tím, že dům nepovažuje za až tak výjimečný.
6: Myslím si, že rodinný dům by se měl užívat k tomu účelu, jakým vznikl, a pokud jako někdo uzná, že je to hodnotný dům, tak měl být jako zpamátněn dle mého.
2: Historička architektury Šárka Svobodová je sice ráda, že dům Brno možná zachová a otevře, za adekvátní považuje i kupní cenu. Nerozumí ale motivaci Pavla Fadruse.
1: Proč neprodá dům městu za symbolickou částku? On sám dům za symbolickou částku získal.
2: Jestli dům s autorským vnitřním vybavením Brno koupí, o tom rozhodnou v září zastupitelé. Na své zřejmě poslední schůzi před komunálními volbami. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Teď je 15:40 a my míříme jednak do minulosti. Představte si, ta písnička už má 40, no letos na podzimí bude 40. Ale taky míříme k tomu, co v učebnicích nebylo. Tohle dnešní vydání rubriky tohoto názvu se budeme věnovat spánku, ne ovšem tomu lidskému, nýbrž zvířecímu. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. No a teď slibovaná Madonna, Open Your Heart.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: Ještě než vám v závěru dnešního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno zaspívá o štěstí Marie Rotrová a Phil Collins připomene písničkou You'll Be In My Heart, ten animák z roku 1999, pokusím se vám velmi rychle říct, co vás čeká po 16. hodině, která se kvapem přiblížila. Nové zprávy, samozřejmě, s Davidem Hasmanem na vlně Českého rozhlasu Brno. A pak Humoriáda. Ale tam těch hlasů, tipnul bych si, bude víc. Hostem Humoriády a Patrika Rozehnala totiž bude Petr Jablonský. A jak jistě víte, ten prohlas nejde daleko. 17 hodin, den v kraji. A v 18 hodin se k mikrofonu vrátí Jiřina Ostrá s pokračováním písničkového pořadu Morava krásná zem. Zítra se na vás budu těšit a budu si připravovat další otázky do trefy. Když to nevyšlo dnes, no tak snad zítra. Zítra máme 11. Nezapomeňte gratulovat Zuzanám, budou mít svátek. U mikrofonu byl Borek Kapitánčik, ať se vám ještě dnes všecko podaří.
1: Český rozhlas Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Obce u Domašova stále bojují s nedostatkem vody. Brněnské biskupství v některých farnostech mění kněze. Kulturní organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta vznikla podle kritiků netransparentně. A počasí zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Domašov, Rudka a Říčky na Brněnsku se dál potýkají s nedostatkem pitné vody. Přesně před týdnem lidem dočasně netekla z kohoutků. Ani nedávné doplnění 280 kubíků vody do místního vodojemu nevystačí na dlouho. Stávající zdroje vody kvůli přetrvávajícímu suchu nepokrývají běžnou spotřebu. Trvalým řešením má být potrubí z vodojemu v Litostrově. Jeho výstavbu ale zatím brzdí souhlas soukromé firmy, přes jejíž pozemek má vést, říká předseda dobrovolného svazku obcí Domašov. Mašovsko Tomáš Pitrocha.
2: Spodní voda není. Nestačí se doplňovat. No. Proto to řešíme. A dneska odpoledne tady mám hydrogeologa a bude hledat tady v našich lokalitách další zdroj. Protože něco potřebujeme, aby se měli jistotu, že ať máme radši vrt, který nebudeme používat, nebo ho jenom málo budeme používat, ale aby běhl. No.
0: V obcích dále platí zákaz zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Některé římskokatolické kněze v brněnské diecézi čeká v srpnu a září stěhování. Jde o součást každoročních změn působiště, které organizuje biskupství. Letos se takto vymění 8 duchovních, což je méně než v předchozích letech. Část kněží například nahradí nový po ukončení studiu. Další důvody popisuje generální vikář Pavel Kavka.
3: Od toho, že se mohou u některého kněze prostě vyskytnout zdravotní problémy, nebo třeba potřebuje si odpočnout, nebo přesto, že třeba v té farnosti ty věci fungují dobře, tak je příležitost tu farnost zase obohatit o dary jiného kněze.
0: Například z Veverské Býtýšky na Kuřimsku odchází kněz po více než 20 letech. Pracovníci v kultuře požadují po vládě stažení nové státní kulturní politiky. Podle nich vznikla netransparentně a bez dostatečné diskuze s odbornou veřejností. Strategický dokument rozhoduje podle kritiků o hospodaření s desítkami miliard korun. Ministerstvo kultury ale upravovat plány nebude. Prezident kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument opomíjí zásadní témata.
4: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativity ve vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vát bude mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky ráno dobré, přes den velmi dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením počítejte na silnici 52 u Modřic. Osobní vozidlo se tam střetlo s motorkářem. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
3: Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ručník nemám.
2: A mídlo?
3: Ne.
2: Tak nejsi připraven na humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
3: Ano, z jižních Čech.
2: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
3: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
2: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme. Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozehnal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zdeněk Troška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi 2 nebo 3 jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážný je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba, jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhletu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak jí teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pánu, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To, určitě, to budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
6: No, to mohlo by taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného dělal někdy?
6: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel. Šel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky.
6: A pak zmizel z obrazovky,
0: vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
6: Právě, přesně tak. No,
0: budeš mít zase práci, budou se další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
6: Nevím. No, tak mi zase...
1: Lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé. No. Pan Jablonský nebude muset. Nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno vzpomínka na prázdniny. Kam ty jsi jezdil na prázdniny?
6: No tak jak letos, tak i mnohá léta předešlá jsem byl v Černé Hoře. Takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
6: Ne, to ne, já si poslouchám.
0: Jo,
6: to já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako taky
1: Honzika Nedvěda třeba,
6: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohleto. Ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem jí zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a hobla, Klauze, on, je, toho znám, ten tady byl, jo, Klauze, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smála, tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
6: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovémhle roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: prostě pracuješ i přes léto, i když jsi jel odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového napadlo.
6: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku, já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným, vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor, mezera A nebo B, a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba už.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo, spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den vám, Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, paní Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku.
2: Trošku hodně, trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: no,
2: Růžičkové.
3: No tak to je krásný tohle, to já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jsme se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, a teďka paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě, dvě hladce, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdenek říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, Helena, jí tam nese ten baret a já říkám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, se říkám, moment. Sedl si na tu postelkní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to strčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdenek říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
7: Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je. Zase strčila. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
8: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadně, tady jde pan Zounar, tady tohle. A najednou koukala fotka takový E.T., koukal z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, nějaká v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Bude říkat, kdo to je?
7: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.

0: co třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
1: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
0: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje teda.
2: Jo. No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru, takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako...
0: To je opravdu to je opravdu cvičení teda na hlasivky jako perný.
1: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba nebo tak?
0: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla i já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut. Jo, no, ale...
1: A jako... pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
0: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott. Jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
1: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
0: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako by ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
1: Jaký máš rozsah?
0: No, hele, já jsem, nějak jsem ty oktávy nepočítal, ale nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
1: Ano.
0: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott, a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
1: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové, Nepopsanou, a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriáru.

0: Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi, Petře, co to bude?
1: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasný, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
2: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
3: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
4: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu. Zapomněli
3: jej poslat?
4: Ne, zničit.
3: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
5: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že s ním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
6: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
5: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká: Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
6: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
5: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
3: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
4: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
3: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
4: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl si pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla, scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
1: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
0: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
1: Jak jde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro Extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
0: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
1: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
0: Dáš na ty druhé, třeba teď myslím jakési postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
1: No většinou šáhat? Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to, že, nebo uznám, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako. Tak jako myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
0: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
1: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to, ano, když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude. Jo, takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální známka super, ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
0: která,
1: že,
0: to, odnese.
1: Která to odnese.
0: Příště zase jiná.
1: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
0: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas humor mezera A či B na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
4: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, nebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
5: Dobrý den.
4: Povídejte.
5: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
4: Menšíka dáme.
5: Ten je bomba a je anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
4: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
6: Dobrý den, já volám z Ochický hor.
4: Dobře.
6: Ta vaše humoriáda, to je velice příjemný pořád, abych tak řekl.
7: Kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
6: A pak mám ještě kocourka, příjemný hor.
7: No jo, pan Srska,
8: vy jste výtečný.
6: Jenom zrzavou hlavičku má.
7: Kolegáček, no, Rostomilé, takovou byste chtěl kolegáčku.
4: Tak Ačko nebo Bčko?
6: Dejte tam anekdoty.
4: Dobře, zapisuju a děkuju.
7: Tak se mějte krásně.
4: Kdo další? Dobrý den.
9: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
4: Ano.
9: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
7: Ano, dobrý
4: ten
7: den.
4: Ten je tu naživo.
7: Ano,
4: toho nabízíme den. Celou hodinu.
7: Ano, já, a jinak je v nabídce anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
4: Ano.
9: Ne, anekdoty teda, jo?
4: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
10: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
11: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
10: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
11: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne: svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se: tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
10: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu: velebnosti, můj starý věrný pes na dobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl: v žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí: dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví: počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
7: Já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži, já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
4: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
7: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
4: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
7: To si nepamatuju, že mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo, to
4: takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
7: No, vylezu jenom vlastně, uschnu tohleto jako a nevydržím dlouho se ležet. Jako tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
4: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
7: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teďkom přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
4: Petře, co nabídeme na závěr?
7: Tak já jsem si říkal, hlasování, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
4: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás
3: poslouchají. Skoro každý den.
1: To je od vás milé, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Spojený státek posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Ocnou se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám... Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, oboje tam. A Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to je to milý.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává. Nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení. Skutečně ale. Tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldivy Kipěra a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj. Jediný jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajít tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil. Že... Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví. Já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, paž to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. No. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Prostě, nejistě... Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prděláči, neste to hezky, neste to hrdě, řekl, no. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si porno vyvětě na holu. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle, je to...
1: Humoriáda. Tak, kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravský brněnský stavební úřad stále hledá pracovníky, chybí jich dohromady 30. V Sebranicích na Boskovicku nesmí lidé vodou z kohoutku zalévat nebo třeba napouštět bazény. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal to průzkum pro Český rozhlas. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno, vás vítá David Hasman. Brněnskému i jihomoravskému stavebnímu úřadu chybí pracovníci. Personál se nedaří sehnat víc než 2 roky poté, co začal platit nový stavební zákon prosazený minulou vládou. Brno s tím spojilo centralizaci stavebních úřadů z městských částí. Posílit kvůli tomu musel i krajský úřad, který nově začal řešit veškerá odvolání vůči Brnu.
4: Na centrálním stavebním úřadu města Brna mělo původně pracovat 150 lidí. Letos magistrát oznámil, že jich potřebuje o 19 víc a právě tolik pracovníků ještě shání, říká mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
5: Ta fluktuace na tomto úřadu je poměrně velká, tudíž je i velmi obtížné sehnat kvalifikovaného zaměstnance.
4: Pro odvolací jihomoravský stavební úřad pracuje 49 z 65 potřebných referentů. Mluvčí kraje Petr Holeček podotýká, že část míst obsadili díky náborovým příspěvkům. Ty už nevyplatili.
6: Personální zajištění stavebního úřadu nadále řešíme standardními náborovými nástroji.
4: Náborové příspěvky nabízel taky magistrát. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: Lidé v Sebranicích u Boskovic můžou nově používat kohoutkovou vodu jenom k pití, vaření a hygieně. Klesla kapacita vrtu, který obec zhruba 700 obyvatel zásobuje. Omezení platí nově od srpna, zakazuje místním mimo jiné zalévání nebo napouštění bazénů z vodovodu. Důvodem je podle starostky Evy Škrabalové za KDU-ČSL nejspíš velké sucho.
7: Za poslední roky ta sucha jsou, ale jako takovouhle situaci jsme tady ještě neměli. To je opravdu v letošním roce, že jako je velké sucho a ten vrt je poměrně mělký, je to takové jako na hranici. Takže se snažíme spíš preventivně s tou vodou šetřit a hledat nějaké další možnosti, co s tím do budoucna.
2: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením 9. tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstvo školství je ale proti. Podle něj změna teď není v plánu. Prvních 6 zájemců o vodění loutek získal obnovený soubor v Jaroměřicích nad Rokytnou. Skupina nadšenců tam opravila staré loutky a připravuje první představení. Na obnově tradice, která má kořeny v období první republiky, se podílí Marie Čermáková-Tomanová. První zkouška jí podle ní v plánu už za měsíc.
8: Kontaktovala jsem paní Malísku, která by nám teoreticky mohla to divadlo, tu scénu namalovat. A vypadalo to tak, že vlastně teďka by se měla v průběhu pár dnů vyklizet ta zkušebna. Takže od září bychom se poprvé sešli někdy a domluvili bychom další podrobnosti.
3: Počasí.
2: Zítra na Jihomoravě čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vád bude mírný vítr severních směrů, biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu se v zúžení na stém 97. kilometru a půltém srazilo osobní auto s nákladním. Už s policií popojili o kus dál na stý 96. kilometr na šrafování, takže kolona se rozjíždí. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Dobré odpoledne, jsou 4 minuty po 17. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je pondělí 10. srpna roku 2026. Pořad Den v kraji už za malou chvíli nabídne přehled důležitých událostí z Jižní Moravy. Krátce před 17:15 vás čeká předpověď počasí s brněnskými meteorology. A nebude chybět ani pravidelný pondělní glosář, další epizoda cyklu Temné letopisy moravské či letní servis. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Davidem Hasmanem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Brno chce koupit a lidem otevřít vilu architektky Růženy Žertové. Ta navrhovala především obchodní domy, třeba Priory v Pardubicích nebo Košicích. Rodinnou vilu si postavila v brněnských Žabovřeskách. Po jejím úmrtí dům v roce 2020 koupil soukromý majitel za 4,5 milionu korun. Městu teď neobydlenou vilu nabízí za skoro 28 milionů. Podle primátorky Markéty Vaňkové z ODS je to adekvátní cena.
3: Co se týče ceny, tak se z mého pohledu je potřeba řídit znaleckým posudkem, který jsme si z toho důvodu nechali zpracovat, a i rada rozhodla, že podporuje tu variantu nabití za cenu dle znaleckého posudku.
2: Domácnosti v Benešově na Boskovicku bude zásobovat další podzemní zdroj pitné vody. Na nový vrt by se měl místní vodovod napojit tento týden. Díky tomu v budoucnu nejspíš přestane v obci platit omezení odběru kohoutkové vody. Tu teď nesmí lidé používat na zalévání nebo na pouštění bazénů. Problém s nedostatečnou kapacitou zdrojů vody nedávno vyřešili v sousedním Kořenci, kde omezení vodárny zrušili. Lidé mohou od dneška využívat komunitní zahradu v brněnských Kohoutovicích. Městská část proměnila dříve neudržovaný zarostlý pozemek v ulici Kopaniny v živou zahradu a místo pro setkávání. Komu bude zahrada sloužit, říká starosta Kohoutovic Jakub Hruška z KDU ČSL.
4: Komunitní zahrada v Kohoutovicích vzniká pro všechny, kteří se chtějí zabývat zahradničením a nemají tu možnost. Jsou tam samozřejmě i místa nejenom pečující, ale i pro zábavu.
2: Senioři v Mokré Horákově u Brna si od dneška mohou telefonicky objednat pendlbus. Nová služba jim má ulehčit cesty na nákupy, na hřbitov nebo k lékaři. Fungovat bude od pondělí do čtvrtka. Například nás za zpáteční cestu do Šlapanic zaplatí senioři 30 korun. Do Brna bude jezdit pendlbus za 60. Některé římskokatolické kněze v brněnské diecézi čeká v srpnu a září stěhování. Jde o součást každoročních změn působišť, které organizuje biskupství. Letos se takto vymění 8 duchovních, což je méně než v předchozích letech. Část kněží například nahradí nový po ukončeném studiu. Tématu se více ve vysílání budeme věnovat krátce po 17:30.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 12 minut, je tu předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Stále horké, teploty jsou většinou mezi 32 až 36 stupni Celsia, také oblačnosti znovu přibývá, převažuje v prostoru Jihomoravského kraje teď většinou oblačno, ale ještě jsou i místa, hlavně v jeho jihovýchodní polovině, která jsou polojasná. Přehánky se zatím žádné nevyskytují, no a vítr teď fouká od jihozápadu, už pomalinku skoro až západu a nejčastěji je mírný, ale někde fouká i vítr slabý.
1: Očekáváte výraznější změny v průběhu večera a noci?
2: Ještě se mohou teď v těch následujících hodinách objevit nějaké lokální přehánky, možná i výjimečná bouřka, a tyto srážky potom během večera budou ustávat, pokud se tedy objeví, respektive na těch místech, kde se objeví, měly by postupovat od západu, potom v noci by mělo převažovat polojasno, nebo ještě může být až oblačno a nějaké takové výraznější ubývání oblačnosti se bude odehrávat až zítra někdy v ranních hodinách. Teploty v noci by měly klesat nejčastěji mezi 20 až 17 stupňů v údolích, to ale při velmi slabém větru může být i kolem 16. V noci vítr bude pofukovat, respektive teď ze začátku mírný jihozápadní až jižní. Může zesilovat i výrazněji, ale jenom přechodně na těch přehánkách a bouřkách případných. No a v noci pak vítr bude slábnout, kránu znovu zesilovat.
1: A jaké počasí bude zítra? Očekáváte opět vysoké teploty?
2: Zítra by měly být oproti dnešku ty teploty o pár stupňů nižší, 29 až 32 stupňů maxima, vítr už bude foukat ze severnějších směrů, takový výrazný, a očekáváme v podstatě slunečný den, polojasno, skoro jasno, k večeru pak oblačnost bude ubývat a večer už může být i jasno.
1: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Terapeutka Taťána Horká bude hostem poradny pro zdraví ve středu 12. srpna. Povídat si budeme o dovolené a odpočinku, co by prevenci vyhoření, a zaměříme se třeba na to, proč jsme unavení, i když máme dovolenou. Našeho hosta se zeptám i na to, co je skutečný odpočinek a co jen změna činnosti. A proč prostě někdy neumíme takzvaně vypnout a jen relaxovat. Prostor bude i na vaše posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Brno, písmo.

den svých narozenin dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral. Bylo mu 94 let. Narodil se sice v Praze, ale od svých 2 let žil v Brně, kde absolvoval i gymnázium a 2 roky vysoké školy. V Brně žil i jeho starší bratr Bohuslav. Páral

0: žít.
1: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
2: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé Vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
1: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
3: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
1: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
4: Co je pro vás vrcholem bídy?
2: Když nemůžu psát.
4: A váš ideál pozemského štěstí?
2: Moci psát.
4: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
2: Kulturním ataše v Římě.
4: Hlavní rys vašeho charakteru?
2: Tuhost.
4: Co pokládáte za svou největší chybu?
2: Netrpělivost.
4: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
2: Zrušení literatury.
1: Párel své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
2: Volný čas mě připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
1: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.
5: To byla připomínka spisovatele Vladimíra Párala, který vyrůstal v Brně a který dnes zemřel v den svých 94. narozenin.
6: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Proč by se Brno mělo umět poučit v Košicích? Někdy i neúspěch může dát argumenty, říká editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř, který v Košicích sledoval tamní veřejnou dopravu.
1: Stál jsem na hlavní ulici v Košicích a vzpomněl si na Brno. Tedy stál jsem na hlavní ulici, což je taková uliční osa Košic. V její rozšířené části stojí tamní katedrála, divadlo a netradiční zpívající fontána. Zaujalo mne ale něco jiného. Tramvajová trať. Před desítkami let tam vedly podobné diskuze, jaké znovu zaznívají v Brně. Zda udržet v samotném historickém centru metropole tramvajovou dopravu. Tu tam vyhnali nejprve opravy, ale pak už se na své místo nevrátila. Tedy ne úplně. Před 30 lety ulici rekonstruovali a koleje tam znovu položili. Nezavěsili na dně ovšem tramvajové troleje a kolejnice na jedné straně do tramvajové sítě nezaustíly vůbec a na druhé jenom malou spojkou. Na co je tu máte, ptal jsem se, když jsem tam zhruba před čtvrtstoletím stál a díval se na ten logický nesmysl. Dozvěděl jsem se, že tam plánovali nechat sem a tam jezdit koňku jako za starých časů. Pořídili i ten vagónek. Stál tehdy silným řetězem připjatý k lampě. Teď místní vzpomínali, kdy naposled viděli ten vagónek v pravidelném provozu. Byli by rádi, kdyby mohla centrem projet normální tramvaj tou kilometr dlouhou ulicí. Mnozí přiznávají, že před těmi lety byli pro tamní električku vyřadit. Teď, s odstupem času a s opotřebovanějšími koleny, by ji chtěli zpět. Stejně jako ji vracejí například na Václavské náměstí v Praze. Ty koleje jsou pro Košičany mementem, jak se čas mění. Takže až u nás, v druhém největším městě České republiky, zase budeme diskutovat nad tím, jestli mají z Masarykovy a náměstí Svobody tramvaje zmizet, můžeme zajet do druhého největšího města Slovenska a můžeme porovnávat, co mají za sebou naše šaliny a jejich električky.
0: To byla glosa Miloše Šenkýře, která zní každé pondělí touto dobou. Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 36 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Část římskokatolických farářů v brněnské diecézi čeká v srpnu a září stěhování. Biskupství už změny představilo, celkem jejich letos 8, což je méně než v předchozích letech. Kněží z některých farností se po dlouhých letech přesunou jinam a nahradí je duchovní po ukončeném studiu. Na jeden takový případ se teď podíváme.
1: Hlavně na ty lidi. Já to mám, že se jako těším na ty lidi, protože mě baví objevat, že všude jsou dobří lidi. To je takový krásný kněžský zážitek, že i v té společnosti dneska, která je hodně rozdělená, tak prostě ta farnost je místo, kde se potkávají všichni.
2: Kněz Jan Kříž převezme farnost ve Veverské Bytýšce nedaleko Brna. Nedávno dokončil postgraduální studium na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě.
1: Já jsem studoval licenciát z dogmatické teologie. To je studium o tom, kdy se jako přemýšlí o víře do hloubky, jak se o tom přemýšlelo v historii, jak se o tom přemýšlí teď. Všude, kde je katolická církev, tak posílají o tom až studenty do Říma. Jsem potkal pár lidí, kteří jako si myslím, že si rádi třeba zavoláme, rádi se vidíme. Oni vědí, že když někdy půjdou tady, tak se můžou stavit a já vím, že když pojedu přes jižní Indii, že se taky můžou stavit.
2: Předtím působil třeba jako jáhen v katedrále na Petrově v Brně, pomáhá i ve farnosti v Moravských Budějovicích na Vysočině.
1: Já jsem nikdy nebyl ten jako hlavní, vždycky jsem měl jako někoho nad sebou. Tohle je poprvé, co budu vyloženě administrátor, co to bude jako moje farnost, se dá říct. Bude to nová zkušenost, ale těším se. On reálně asi nejtěžší opustit tu předchozí farnost, protože když se člověk snaží, když ty lidi má nějak rád, tak jasný, že se to nezbaví hnedka.
2: Ve Veverské Bytýšce nahradí kněze Marka Hlávku, který tam sloužil přes 20 let. Podle Kříže je potřeba se vším nejdřív pořádně seznámit, naslouchat a navázat na předchůdce.
1: Se připravuju spíš tím, že jak jsem byl na studiích, takže jsem zas mezi lidma, bavím se jako s lidma, bych zas trošku si odstranil některé jako cizí slova ze svého slovníku a tak.
3: Aby místo kázání nepřišla nějaká italština, angličtina a tak.
1: Přesně tak. Až tam jako nastoupím, až s těma lidma budu žít, tak uvidím víc. Každá ta farnost je úplně jiná, záleží na historii toho místa. To jsou věci, které člověk si nenačte, které prostě se dozví, až mu ti lidi někdy řeknou.
2: Do farnosti ve Veverské Bytýšce nastupuje od září. Podle generálního vikáře brněnské diecéze Pavla Kavky personální změny dělají podle toho, co které farnost a který kněz potřebuje.
4: Je to vlastně mix takových potřeb, od toho, že se mohou u některého kněze prostě vyskytnout zdravotní problémy, nebo třeba potřebuje si odpočnout, nebo může dojít k té situaci, že přestože třeba v té farnosti ty věci jakoby fungují a fungují dobře, tak je příležitost tu farnost zase obohatit o dary jiného kněze.
2: V brněnské diecézi je přes 440 farností a jejich správu má na starosti víc než 300 farářů, kaplanů, řeholníků a jáhnů. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: A už za chvíli zazní 38. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem, nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vrátíme k případu požáru hradu Pernštejna.
5: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 47 minut. Je tu 38. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které často zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2005. Od skutečné katastrofy dělili Pernštejn jen okamžiky. Hrad Pernštejn odolal ostřelování a dobývání mnoha armádami. Přesto stačilo pár chvil a mohl se změnit v trosky. Osudové chvíle přineslo 21. století, konkrétně 15. duben roku 2005. Ten den začala hořet někdejší hradní sýpka. Dým a plameny se objevily brzy ráno a na místě zasahovaly desítky profesionálních i dobrovolných hasičů ze dvou krajů. Zásah na středověkém hradě se pro ně stal jedním z nejobtížnějších v historii. Museli nahoru dopravovat vodu nejen z nádrže pod Pernštejnem, ale také z několik kilometrů vzdálené Nedvědice. To, co bylo výhodou pro obránce středověké pevnosti, se stalo ranou pro hasiče. Památka úzkými branami zabránila projet těžké technice. Do hradního kopce se dostala jen menší vozidla a jejich řidiči si museli poradit s nerovnou kamenitou cestou. A také s tím, že v části památky chyběly nejen rozvody vody, ale i elektřiny. Ve stejných okamžicích zaměstnanci správy hradu s nasazením vlastních životů vynášeli z dolních pater depozitáře historické předměty, včetně obrazů zobrazujících památku. Největší šok je čekal, když kontrolovali hradní palác. V jedné ze síní našli vymrštěné uhlíky. Stačilo málo a nejpohádkovější moravský hrad postihla stejná zkáza, jako třeba o necelých 10 let později Libušín na Pustevnách nebo o 3 roky později průmyslový palác v Praze. Požár a následné reakce milovníků hradu urychlili záchranu sýpky a přilehlých prostor. Hrad při té příležitosti dostal také takzvaný suchovod, který lze využívat při požáru pro dopravu vody. Sýpka i další části areálu dostali moderní protipožární zabezpečení, památkáři začali jednat o pojištění historických objektů, které v té době z větší části chybělo. A téma se stalo důležitým v celorepublikovém kontextu. Zbývá připomenout, že příčinu vzniku požáru se jednoznačně nepodařilo určit. Pravděpodobné je samovznícení laku použitého při nátěrech v kontaktu s prachem a dávnými obilními plevami. Potvrdila se však pověst o starodávném tisu, jehož osud je spojený s hradem. Vyrostl prý z hole, kterou na skále zarazil dávný poutník se slovy, že spíše se ona zazelená, než na skále vyroste hrad. A ve dnech kolem požáru se na stromu ulomila jedna z větví.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 38. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. A po písničce vás čeká pravidelná rubrika Letní servis.
1: Český rozhlas Brno.

0: Je 17 hodin a 54 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Tropické teploty mohou ohrozit kvalitu léků, například mohou zásadně ovlivnit jejich účinnost i bezpečnost. Státní ústav pro kontrolu léčiv proto apeluje, aby lidé v období tropických dnů věnovali zvýšenou pozornost tomu, kde a za jakých podmínek je přechovávají. Připomeňme si proto dnes pravidla správného a bezpečného skladování medikamentů. Tak tedy, nenechávejte léky na přímém slunci ani v rozpáleném automobilu. Pokud byl lék několik hodin vystaven teplotám kolem 50 stupňů Celsia, nelze spolehlivě garantovat jeho bezpečnost a účinnost. Gelové kapsle navíc mohou prasknout. Po užití ukládejte léčivé přípravky na tmavé a suché místo, pokud v příbalovém letáku není uveden jiný způsob uskladnění. Ideální teplota je od 15 do 25 stupňů. Neskladujte léky v koupelně ani v kuchyni, kde bývá vyšší vlhkost. Vyšší vlhkost je i v ledničce, tedy u těch přípravků, které skladování léčiv v ledničce nevyžadují, není lednice vhodným místem pro uchování. A Česká lékárnická komora upozorňuje také na rostoucí riziko spojené s doručováním léků do výdejních boxů v těchto dnech. I ve stínu může teplota uvnitř během léta vystoupat vysoko nad doporučené hodnoty, což může vést k nevratnému poškození léčiv a snížení jejich účinnosti. Pacienti pak mohou užívat přípravky, které již neodpovídají deklarovaným vlastnostem a mohou být i zdravotně nebezpečné. To bylo z našeho pořadu Den v kraji pro dnešek všechno. Uslyšíme se opět zítra po 17. hodině. Naslyšenou se těší Eliška Zárecká.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Míra nezaměstnanosti na jihu Moravy v červenci stoupla. Ve fakultní nemocnici Brno přibývá pacientů s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Žněv v Česku se chýlí ke konci. U obilovin by mohla být nejnižší úroda za posledních 14 let. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Na jihu Moravy v červenci stoupla míra nezaměstnanosti. Bez práce bylo na konci měsíce přes 45 tisíc lidí. To je o skoro 1600 lidí více než na konci června. Dnes to oznámil úřad práce. Nejvyšší nezaměstnanost byla na Hodonínsku, nejnižší potom na Vyškovsku a v okrese Brno-Venkov. Stoupla především mezi ženami, protože řada z nich odkládá nástup do práce kvůli péči o děti o prázdninách. Podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce Lucie Kolářové jde o sezónní trend.
2: Jedná se o obvyklý sezónní vývoj, kdy za nárůstem nezaměstnanosti v červenci stojí každoročně se opakující příchod zaměstnanců ze školství a snížená aktivita firem v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodu celopodnikových dovolených.
1: Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Štrajt.
3: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
1: Zemědělci v Česku dokončují žně, zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky, informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. V případě řepky olejky potom statistici očekávají nejnižší úrodu od roku 2005. Kromě vysokých teplot letos sklizeň negativně ovlivnily i jarní mrazy. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin potom budou mít ještě týden čas. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní.
0: Počasí.
1: A zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vát bude mírný vítr severních směrů, biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Donci D1 v Brně silný provoz ve směru už z Prahy na Brno, kolona od sjezdu na Vídeň do omezení u D2. Potom jede pomalej omezení u Rohlenky. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, od mikrofonu přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Před pár hodinami jsme se rozloučili a už jsem opět tady, abych vám společně s dechovými kapelami a cymbálovkami přinesla do vašich domovů radost a pohodu. Pěkný večer přeje Jiřina Ostrá. Moravu krásnou zem zahájila Lácaranka polkou Antonína Koníčka a Josefa Dovka od Slavíčka. No a jaké a pro koho budou písničky ze srdce? Pro paní Dášu Svobodovou, rozenou Holasovou z Kyjova, zahrají Žadoviáci Valčík Jen ve snách. No a paní Josefka Stehlíková ze Silůvek bude mít jistě radost z muzikantů z Moravy. A budou samozřejmě i další pěkné písničky a třeba jednu z nich si vyberou Vavřincové, kteří mají dnes u nás i na Slovensku svátek. Přeji pěkný život. No a věřím, že nějaká ta milá vinčování a také pozdravy mohou být i vzpomínky. Máte už připraveny i vy. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

0: No tak to jsme si společně zaspívali s Jožkou Černým a Vlastou Gricovou. A já už tady mám první telefonáty, tak nejprve zdravím pana Mikésku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jiřínko, já vás zdravím srdečně.
0: Tak, pane Mikésko, slyšíte to? Vy máte...
1: Já to slyším a poslyšte.
0: No.
1: Zahrajte. Já jsem měl 8.8.77 roků. Dělal jsem pro dechovku spoustu písniček, upravoval jsem, všechno jsem dělal pro to, aby to všechno fungovalo. Měl jsem lidský pěvecký sbor, který jsem vedl asi 15 roků. Dělal jsem varhaníka a mám syna Romana, kterému bych taky popřát k jeho svátku. Všechno nejlepší. A jinak vás všechny zdravím a těší mě, že to všechno takhle funguje, jo?
0: Tak jo, tak to je milý telefonát. No pane Mikésko, to datum 8.8. a narozeniny 77, tak to je docela dobré, ne? To je příznivé.
1: No tak vidíte, tak se staží, tak běhám, jak možu.
0: No. Tak jo, to je vlastně muzikant, pan Mikéska. Já vás zdravím a přeji vám hezký večer.
1: Já také.
0: Naschledanou. No.
1: Něco pěkno zahrajte.
0: Jo, jsou to teda, musím říct, klasické dechovky. Vejvoda, jednou, dvakrát a Vašek Zeman.
1: 15,
0: ano, jedno, Straňanka bude hrát, takže to je ta pravá dechovka, jak se říká.
1: Ano, tak jo. Straňanku se napsal krásnou písničku.
0: To vidíte.
1: Straňanku se taky napsal.
0: Tady máme vzácného posluchače na drátě. Tak, já vám přeji, ať se daří. Naschledanou.
1: Taky se mějte, naschle.
0: Naschledanou. Tak a teď už paní Otépková ze Zlína. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Dobrý večer všem posluchačům. Prostřednictvím vašeho rozhlasu bych chtěla poslat hudební dárek svému bratrovi Stanislavu Machu z Vysokého pole, který se dožívá dnes 10. srpna 90 let. Tohoto času bydlí u své dcery Alenky v Opavě, která s láskou o něj pečuje. Milí bratře, k tomuto krásnému dožitému výročí ti přejeme pevné a stálé zdraví, pohody v kruhu rodinném, lásku, radosti z vnoučat a pravnoučat, ochranu Panny Marie a Boží požehnání. Těšíme se za týden na shledání. A pozdrav posílá celá rodina.
0: No, ale se patří poděkování paní Otépková, že se
2: o
0: pana Stanislava s láskou stará. No a já věřím, že pan Stanislav bude znát ty následující písničky a že si třeba i zaspívá. Nebo zabrouká.
2: Ano,
0: to by bylo bezva.
2: Tak ano, jo. Děkuju.
0: Naschledanou. No a pak, když jste přátelé neposlouchali v poledne, tak musím říct, že jste opravdu o něco přišli. Mluvím o prázdninách u babičky, protože tentokrát se dovolá skutečně úžasná 8letá slečna Stella Konsu. Je z Prakšic. No, co je na ní zajímavého také, že je poloviční Brazilka. Její tatínek je Brazilec, tak ten temperament má Stella v krvi. Půjde do třetí třídy, baví tělocvik, jak jinak. Čeština velmi krásně mluvila, velmi srozumitelně mluvila. No a teď je u babičky, tam si čte knížku a hraje si s kamarádkami. A dokonce mě říkala, že má doma takový zvěřinec malý, kočičku, pejska, slepičky, králíčky. No já tedy tuto šikovnou Stelu ještě jednou zdravím. A pak, když jste neslyšeli a k tomu vlastně směřují má slova, tak si najděte na našem rozhlasovém webu Audio archiv a celodenní záznamy a tam si naleznete příslušné datum a můžete si pustit třeba zrovna, jak zpívala dnešní opravdu úžasná zpěvačka Stella Konsu a zpívala moravskou skopanic mám krepelenku. Tak Stelo, já ti přeji krásné prázdniny ještě jednou a ještě jednou moc děkuji, byla jsi opravdu moc milá. No ale teď už mě zpísní Jaromíra Vejvody.
3: Český rozhlas Brno.

dnes Vavřincové, zítra mají svátek Zuzany a také Filomény. Ve středu blahopřejeme Klárám a Jasnám, ve čtvrtek pak Alenám a Svenům, v pátek mají svátek Alanové a Alenové, v sobotu pak Hana, Mirela a v neděli Jáchym, Abraham. A ještě si vezmu slovenský kalendář, takže 10. stejně jako u nás, jak bylo řečeno, Vavřinec, tedy na Slovensku Vavřinec, v 11. v úterý, to mají také svátek Zuzanky na Slovensku, a ve středu 12. na Slovensku Dariny, Darius, Daria, a 13. ve čtvrtek na Slovensku Lubomír, 14. v pátek Mojmír, 15. v sobotu Marcela a ještě máme neděli 16. a tam na Slovensku blahopřejeme Leonardu. No a já všem těm nositelům zmíněných jmen blahopřeji už nyní a přeji samozřejmě hlavně to zdraví, no štěstí to také by nemuselo chybět, prostě přeji jim hezký život. No a samozřejmě pro ně i písnička hrát budou Miklovci.

0: Tak to byli Mikulovci, jak už jsem říkala. No, byla to písnička Libora Mikla V Liptáli na háji. A během této písničky mě volala paní Josefka ze Silůvek, že je tedy napřímo, že pozorně poslouchá, že už se těší na ty její muzikanty z Moravy. No, ale teď bude za chviličku první srdcovka a ta patří paní Dáše Svobodové, rozené Holasové z Kyjova. A je to valčík Jen ve snách.
1: Český rozhlas Brno.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: No a teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Telefonní číslo k nám do studia 726 465 200. A už tady mám dva telefonáty, tak nejprve dávám slovo panu Hrubému z Prušánek. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostra. Já mám tady vzpomínku. Včera to bylo 5 let, co zemřela moje manželka Oldřiška Hrubá. Chceme si vzpomenout, byla to vzácná žena, rozdala by svoje srdce a všechno měla ho do kořán. A tak chceme vzpomenout jako manžel Jenda a dcera Jana a syn Richard.
1: Ano, tak bude to vzpomínka na Oldřišku Hrubou, na vzácnou tu ženu. Tak pane Hrubý, písnička to bude krásná. Všichni, kteří znali, můžou vzpomínat, mohou vzpomínat s námi. Tak jo, nashledanou, hezký večer.
2: Tak,
1: a teď už zdravím vlčí rodinu v Prakšicích. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tady vás zdravíme z Prakšic, celá vlčí smečka. Já mám takové zvláštní poděkování, od rána tady měníme střechu, jsme tady uvaření, utopení v pivu a ve všem všeho, co je možné. Ale už to chvíli ke konci, takže chtěl poděkovat všem brigádníkům, od jednoroční kordulky až, no já jsem tady myslím nejstarší, je nás tady myslím 10, a vy je 15. Děti se slubili taký bakšiš, takže pracují o 106, jenom běhají se skřídlicí a tak dále. Tak všem upřímně děkuji.
1: No a můžete být rádi, že třeba nelilo, nepršelo.
3: Ne, ale pálilo pěkně. No, uvaření.
1: To určitě, ale zase kdyby byl nějaký slejvák, tak to by asi práce přišla v nivěč, si myslím.
3: No, to by se museli všechno schovávat.
1: No právě. Tak já vás tam všechny zdravím, pane Zdeňku. No, doufám, že ten závěr večera bude aspoň trochu radostný, že si třeba upečete špekáčky, nebudete mít nějakou?
3: Ne, tak ostali nám řízečky od oběda.
1: No, řízečky, tak to
3: si. A zmrzlinka, máme bečky. No, ještě pivečka, tak ta se ještě naraží za chládku.
1: Tak já vás tam všechny zdravím. Mějte se moc hezky. Nashledanou.
3: A ještě mám takové přáníčko. Bylo Romana, takže synovi, duchovní správce Laškova, tak mu přeju také hodně zdraví, božího požehnání a ten dojde až zítra, až hotovému, tak
1: ano,
3: nevadí.
1: Tak jo, no tak střecha to bude jistě.
3: My mu to odpustíme.
1: Střecha to bude krásná, duchovně. Pane Zdeňku, o tom nepochybuji. Řízečky budou výborné. Ano, pivo to nemumím zhodnotit, protože já jsem tedy abstinent. Kdyby to bylo nealkoholické pivo, tak to bych možná zhodnotila.
3: No, ale najde se jen alko.
1: Taky
3: ale
1: jo.
3: Ale my to teď nekouřím, protože my neřídíme.
1: Ne,
3: takže my
1: pane Zdeňku, já
3: to hned vypotíme.
1: Já teda musím říct, že se tam asi do těch Prakšic teď už rozjedu, to už asi bych nestihla. Každopádně vás tam všechny zdravím ještě jednou.
3: Děkuji.
1: Naschledanou a práci zdar. Naschledanou. No a teď už zdravím paní Josefku Stehlíkovou ze Silůvek. Ještě jednou jí přeji krásný večer. Tak paní Josefko, teď už přicházejí ti vaši muzikanti z Moravy.

0: Tak to byla písnička Ze srdce pro paní Josefku Stehlíkovou ze Silůvek. Ještě jednou krásný večer, paní Josefko. Byli to muzikanti z Moravy, Václava Maňase mladšího a Barbary Stromerové, hrála Valaška. No a teď už dávám slovo na Vysočinu paní Marii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych od vás prosila. V neděli byl pouť v Zakřanech a hrála tam kapela Vlčnovjanka. Hrála velice krásně známé písničky. Velký dík za to. Ale já především volám, že mimo jiných písniček hrála Smutnou milenku. Mm-hmm. To je píseň, která není asi moc známá, protože moc nereagovali občani, ale já jako starší ročník ji pamatuju moc dobře a skladatel této písničky byl tady u nás z Rapotic, pan Antonín Pelc.
0: Ano, tak my Smutnou milenku hrajeme, paní Marie, v Moravě krásné zemi.
1: Ale paní Ostrá, já jsem ji slyšela teda jednou. No. Jednou jsem ji slyšela, to je jedno, ale já bych teda prosila, kdybyste mě ji jako zahrála někdy v srdcovkách, tuto Smutnou milenku. A ještě teda musím jednou moc poděkovat té
0: Vlčnovjance.
1: Vlčnovjance, jak překrásně ji zahrála, jen velká škoda, že ji nespívali. No ale už to tak mají.
0: No jo.
1: Tak ještě.
0: Tak a mohu to zahrát paní Marii z Vysočiny, ano?
1: Ano, když budete
0: to
1: tak
0: stačí, hodná, když takže... to takto řeknu.
1: Děkuji, paní Ostrá, vám i ještě jednou té Vlčnovjance.
0: Výborně.
1: Děkuji vám.
0: Hezký večer.
1: Naschledanou.
0: Tak a volala ještě paní Marie ze Zahnašovic. Ta mě děkovala za písničky, říkala, že jsme hráli skoro všechny její srdcovky a vůbec, že se jí písničky líbí. A zdraví Ivanu Slabákovou a také zdraví všechny ty milé posluchače a posílá jim písničku a hlavně pak těm, kterým nikdo nikdy nezahraje. No tak to si paní Marie ze Zahnašovic taky zaslouží písničku za svoji laskavost. A bude to veselá písnička, za maličkou chvilku bude, ale taky pěkná písnička k narozeninám i pro pana Františka Trčku z Kostic. No, přání to také nechybí. Do kalendáře hledíme a tvoje narozeninové datum tam vidíme. Naše přání je jen jedna věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta. Písnička ať potěší i manželku Růženku, Josef a Jiřina. No a teď už ta veselá písnička a je to Galánečka.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byla Galánečka Františka Manese staršího a Vladimíra Salčáka, hrála Mistříňanka. Klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín tak dnes má narozeniny 10. srpna paní Alžběta Oravcová z Újezdu u Brna. Tak milá paní Alžbětko nebo Bětko, samozřejmě vám děkujeme, že nás posloucháte a přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. No a další ze srdce bychom chtěli s manželem popřát panu Luďkovi Juračkovi z Černovic. Jeho dnešním narozeninám píše paní Markéta Fuchsová. Je to věrný dechovkář se stálým úsměvem na tváři. Doufám, že mu ten úsměv i zdraví vydrží ještě dlouhé roky. Zároveň také moc zdravíme jeho ženu Marušku. I jí bychom chtěli dodatečně poslat velikou gratulaci k jejím nedávným narozeninám a popřát jí též hlavně zdravíčko a ještě hodně krásných zážitků s kamarády u muziky. A tady dobrý večer. Včera měl svátek kamarád a muzikant pan Roman Staník z Bojkovic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Přejí manželka, děti s rodinami, sourozenci s rodinami, muzikanti Dolněmčanky a kamarádi Broněk a Antonín Daníček. Tři bílé břízy a veselka.

Tak to byla veselka, no a 10. srpna před 13 lety si v kostele ve Stráních řekli ano, doktorka Ilona Zemčíková z Boršic u Blatnice a mladík doktor Ondřej Šála ze Slavičína. Hodně štěstí do dalších společných let i po letech přejí Věra a Pavel pastorkovi z Kochavce. Pozdrav i pro rodiče z obou stran a Čálovi do Slavičína, Zemčíkovi do Boršic. A ještě Šálovi do Uherského Brodu s přáním krásného večera. A teď poslední. Zahrajte pěknou písničku pro spolužáky ze Stříbrnic, Medlovic, Újezdce, Hostějova, Osvětiman a Vřesovic. Ročník 1952 a 53. Jen tak pro radost posílá Jarda Čech, pocházející ze Stříbrnic a bydlící v Popůvkách. A je čas na písničku Znám já děti.

To byla Bílovčanka, no a je 18 hodin, 57 minut, přátelé, tak Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku a bude to rozhlasová premiéra cymbálové muziky Kyčera. Pořadem provází Anna Jagošová. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a zítra tady bude Květa Navrátilová. Na závěr uplakaná Antonína Žváčka a podání Malohanačky.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Obce u Domašova stále bojují s nedostatkem vody. Břeclavský most do Poštorné je plně v provozu pro řidiče i pěší. Ropu zapůjčenou od státu vrátí společnost Orlen do konce srpna. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Domašov, Rudka a Říčky na Brněnsku se dál potýkají s nedostatkem pitné vody. Přesně před týdnem lidem dočasně netekla z kohoutků. Ani nedávné doplnění 280 kubíků vody do místního vodojemu nevystačí na dlouho. Stávající zdroje vody kvůli přetrvávajícímu suchu nepokrývají běžnou spotřebu. Trvalým řešením má být potrubí z vodojemu v Litostrově. Jeho výstavbu ale zatím brzdí souhlas soukromé firmy, přes jejíž pozemek má vést. Od dnešního odpoledne mohou nový most přes odlehčovací rameno řeky Dyje v Břeclavi využívat i chodci. Auta a cyklisté po něm jezdí od pátku. Most spojuje centrum Břeclavi s místní částí Poštorná. Jeho stavba trvala zhruba rok a půl a vyšla na 87 milionů korun. Mostní provizorium, na které byla po dobu stavby převedená doprava, teď dělníci začnou odstraňovat. Dopravě v Břeclavi má v budoucnu výrazně ulevit taky plánovaný obchvat za 3,5 miliardy korun. Ředitelství silnice dálnic teď dá firmu, která ho vybuduje. Podle ředitele brněnského závodu Davida Fialy by stavba mohla začít ještě letos. Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení 100 000 tun ropy rozhodla vláda na konci března. Podle Švagra už proces se navrácení započal.
2: Já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát. Ten ropný biznis se ukazuje, je velmi flexibilní, bohužel. A ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny, ale plán je do konce srpna.
0: Po navrácení zapůjčené ropy bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne. Pod radnicí v Uherském Brodě vznikne nová expozice o historii města. Výstavní síň se bude nacházet v části historického sklepení z 15. století, která v současné době slouží jako spisový archiv. Přístup do ní bude přímo z Masarykova náměstí, říká místostarosta města Miroslav Polášek z ODS.
3: My tady ty prostory chceme zpřístupnit veřejnosti, a to tím způsobem, že probouráme původní otvor, který tu býval historicky, ale později byl zazděn a zasypán, tak jej chceme obnovit a ve stávajícím chodníku se umístí nové schodiště do podzemí, čili bude to přístupné z Masarykova náměstí.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Ván bude mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky ráno dobré, přes den velmi dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v Berkově ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Vážení a milí, srdečně vás zdravím od rozhlasového mikrofonu a mám radost, že i dnes společně strávíme půl hodinku s pěknou písničkou. Tentokrát nás zavede na Valašsko, ale vezmeme to oklikou, přes Prahu. Právě tam před více než 25 lety vznikla cymbálová muzika Kyčera. A tady si dovolím trochu osobního vyznání. Moje vůbec první domovská muzika. Postupně si představíme její minulost, současnost a možná i zavěštíme trochu budoucnosti. Příjemně strávený podvečer při dnešní pěkné notečce vám od mikrofonu přeje Anna Jagošová.

Zazněla valašská točená Jede Forman dolinů, což je písnička, která muziku provází takřka od jejich začátků. Ty vypadaly velice podobně jako u mnoha pražských folklorních těles. Mladým muzikantům z Moravy se po přestěhování do Prahy zastesklo po rodném kraji a tak založili muziku. Tady to byly konkrétně Kamila a Jura Trinkevicovi od Nového Jičína a doplnil je Mirek Holík. Muzika pravidelně vyhrávala v hospodě u Zlatého Jelena. Později se muzikanti na chvíli připojili k dnes již neexistujícímu valašskému krůžku a společně s ním začali působit pod křídly vršovického Sokola. Repertoár muziky od začátku tvořili především písně z Valašska. O tom se teď přesvědčíme v sadě popovských točených o vojně. Hey.

Dnešní pěkná notečka je věnována cymbálové muzice kyčera, která působí v Praze, ovšem věnuje se folklóru z Valašska. Kyčera, jako skoro každá muzika, doprovází také řadu tanečníků. Domovským souborem je valašský folklorní soubor Krušpánek, který se s muzikou často prolíná natolik, že někteří muzikanti jsou zároveň tanečníky, což vyžaduje složitější logistické kombinace proto, aby ten, kdo má hrát, hrál a ten, kdo má tančit, tančil. Dlouhá léta kyčera doprovázela také dětský folklorní soubor Vonička a právě s ním se pravidelně vypravovala do zahraničí, ať to byla Francie, Anglie nebo třeba Maďarsko. Aktuálně přibyl ke spolupracujícím souborům ještě pražský Mateník a jejich valašské choreografie. Tento soubor pak vyvezl muzikanty do Indonésie nebo Číny. Zvláště na poslední zmiňovaný zájezd muzikanti vzpomínají obzvláště často, a to vzhledem ke zdravotní indispozici v souboru, která zapříčinila, že muzika se zájezdu účastnila v sestavě takzvaně 3+KK, tedy kontrabas, kontry a koncovka. I to ale stačilo ke kvalitní zahraniční reprezentaci. Protože jsem kyčerou prošla i já sama, jak už jsem stihla zmínit, pokud dovolíte, na chvilku vyměním rozhlasový mikrofon za cymbálové paličky a mikrofon nahrávacího studia.

0: Český rozhlas Brno.
1: V dnešní pěkné notečce vám hraje cymbálová muzika Kyčera. Funguje víc než 25 let a za tu dobu se už několikrát, jak to tak bývá, obměnilo její složení. V posledních několika letech ale přišla nová krev a pokud jste dnešní notečku poslouchali dobře, možná se vám spojí odkud. Primášem muziky je Jirka Šilhán, terc drží Aleš Terich. Ti si zahráli i na nahrávkách, které nás dnes provázejí. Markéta Fialová hraje na flétnu a sourozenci Anička a Ondra Trinkevicovi v muzice obsadili cymbál a violovou kontru. A je to opravdu tak. Podobnost men není náhodná. Pokračují ve šlépějích svých rodičů, zakladatelů muziky, jak v případě studia v Praze, tak v hraní v Kyčeře. Za basou se střídají Petr Molčan, Václav Pokorný a Jenda Kříženecký. Poslední jmenovaný si v následující písničce zahraje na koncovku a doprovodí Mirka Holíka, který si s ním zaspívá.

Kyčera pravidelně pořádá besedy u cymbálu a srdečně vás na ně zve. Každý měsíc, první středu od 19 hodin, se scházejí všichni milovníci valašské písničky ve Vršovické Sokolovně. Všechny potřebné informace o budoucích vystoupeních se dovíte jak z webu, tak Facebooku muziky. Dovolím si ještě reklamní okénko. Muzika aktuálně schání stálého basistu. Žijete-li proto v Praze a okolí a máte-li volné úterní večery, kdy muzika pravidelně zkouší, ozvěte se. Muzikanti vás rádi přivítají.

kol Valašského odzemku v Praze. Stěžejní jsou pro veřejnost ale besedy u cimbálu každou první středu v měsíci, které už jsem stihla zmínit. Pokud byste žádnou z nich v dohledné době nestihli a chtěli si Kyčeru poslechnout znovu, díky aplikaci Můj rozhlas bude vaše přání vyslyšeno. Kyčeru zdraví a z rozhlasového studia se loučí mistr zvuku Igor Kapoun a od mikrofonu Anna Jagošová.

0: Terapeutka Taťána Horká bude hostem poradny pro zdraví ve středu 12. srpna. Povídat si budeme o dovolené a odpočinku coby prevenci vyhoření a zaměříme se třeba na to, proč jsme unavení, i když máme dovolenou. Našeho hosta se zeptám i na to, co je skutečný odpočinek a co jen změna činnosti. A proč prostě někdy neumíme takzvaně vypnout a jen relaxovat? Prostor bude i na vaše posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Půdní sucho v České republice se zřejmě bude dál zhoršovat. Vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci jsou na další akademický rok už zamluvené. A počasí zítra čekáme většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez srážek má přitom pokračovat a teploty po zítřejším a středečním ochlazení budou ve druhé polovině tohoto týdne opět stoupat nad 30 stupňů.
3: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
4: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostane někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
3: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
5: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
3: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: O ubytování na kolejích Olomoucké univerzity Palackého byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili zhruba v polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích. Upřesní ředitel správy kolejí a mens Jan Liška.
6: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
2: Plavecký bazén v Litoměřicích dnes opět otevřeli veřejnosti. Během plánované 6-týdenní odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí velké rekonstrukce byly také nové sprchy a toalety. Upřesní ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
7: Dává se vlastně výmyníky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
1: Počasí.
2: Po večerním přechodu studené fronty bude v noci v České republice ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Zpočátku ještě ojediněle přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. A zítra čekáme zpočátku dne polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Míříme do Královéhradeckého kraje na silnici číslo 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízí po srážce 4 osobních vozidel. Místem se projíždí kyvadlově a vytváří se tam kratší kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Ne?
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemný niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin,

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý země koule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www.

0: ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten

0: šéfkuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
0: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
0: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná Sládek, aniž by je skutečně vypil?
0: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele a ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
0: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let to... desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla. I když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, Co by to bylo?
0: No, to je těžká otázka. Teda, já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
0: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
0: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
0: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: oči.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na silnicích v České republice v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Praha připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí zítra postupně bude většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Dnes o tom informovala policie.
2: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
2: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
4: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
2: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Hlavní město připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města právě dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V opravené budově by zhruba do 6 let měly vzniknout například prostory pro prodejny nebo kanceláře. Upřesní člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít živit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova čeká v příštím roce stěhování. Vedení radnice pro ně totiž nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Rekonstrukce vyjde na 650 milionů korun. V opravené budově budou dobrovolní hasiči sídlit v přízemí. První a druhé patro pak obsadí pracovníci městské policie.
1: Sport.
0: Obě české plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková dnes podvečer postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finále postoupila z 8. pozice.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti, teploty většinou kolem 17 stupňů a zítra přes den zpočátku polojasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra už výrazně nižší než dnes, mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Cheb Karlovy Vary opatrně za sjezdem na loket na kilometru 123 havarovalo osobní vozidlo, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová.
6: Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
7: Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
6: Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou, a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
1: Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky klid a zbavit dceru strachu.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítáme, pojďte dál.
3: Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
5: Ano.
3: Bedřich.
4: Dobrý den, zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
3: Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
4: Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, už takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
5: Jo.
4: Jo.
3: Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
4: Krásná, děkuji.
3: Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
4: Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51.
3: Slavíte každý rok?
4: Skoro každý den.
3: Tak jo, tak to oslavíme dneska.
4: Tak se
1: psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
0: Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života. Byť o 5 let staršího.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tak jsme si sedli, najednou přišli dva páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si ne s náma, ale seděli jako, jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
3: Tak. Zády k sobě.
4: Zády k sobě, vidíte, no, musíte mi to připomenout. A tak přišlo slovo, on si pro mě přišel, tancovali jsme do rána, bla, bla, bla. A teďka se stala taková věc, už jsme se loučili a on mi říká, já ti dám hodinky a ty mi dáš ten náramek, co máš na ruce, a zítra si to vyměníme. Plánoval, už rozumíte.
3: To je takový, jako když v hospodě neplatíte, abyste přišla znova.
4: Ano, ano. No a na druhý den zvonek. Táta, máma, babička, vnučka. Já jsem říkala, tak ten zdrhne. To určitě uteče, protože to není možné. No přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Náramek byl měděný a až pocuť měl černou ruku, jak s tím spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně ven, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem rozhodná v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
3: Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
5: No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
3: Vás to dojalo i teď po letech?
4: Bejo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprový. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak řval, ale tak neskutečně, že ten se rozšířil a jel pryč, říkám, tato, ty jsi mě ho zebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, o tom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
3: Bedřichu, jak moc jste chtěl Věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
5: Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak.
3: Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
4: No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
3: A podle čeho se to pozná?
4: No podle...
5: charakteru.
4: Ne, já bych řekla podle citu a podle toho, jak se ke mně chovali, když jsme spolu chodili, jak to probíhalo, kde jsme chodili, kde jsme se zajeli podívat. Ale stále byli jsme u splavu. Tady máme krásnou Bystřičku se to jmenuje a tam jsme chodívali randit, no asi tak.
3: Jak se odehrávalo takové rande?
5: Čekali jsme, až bude tma, to je samozřejmě. Aby jsme se mohli políbit, že? Protože tam chodí lidi kolkolo, tam jsme vždycky se schovávali a tak.
3: Když chcete dívku políbit, tak jako chlapec toho věku, třeba ještě ne tolik zkušeností, já nevím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožívat?
5: Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým, protože já jsem byl o 5 let starší, takže já jsem byl trošku takovej, když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že? Tak byla taková akorát holka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak. No tak jsem tak pomaličku učila.
3: Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
5: No chytnej za ruku, políbitej a tak dále.
3: Kdy přišla tedy ta vůbec první pusa? Už ten první den toho seznámení?
5: No určitě, hned první den. V tým grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak, no. Blíž tělu je to, že? Ten tanec.
3: Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o 5 let mladší vůči vám, tak je to ta pravá, prostě jste cítil, že je to jiné, než třeba s někým jiným?
5: No, to bylo hned, když jsem ji poznal.
3: Takže láska na první pohled.
5: Přesně tak.
4: Dívejte, naši byli od sebe 10 let a byli strašně jako šťastní, žili spolu rádi. Já jsem si říkala, 5 let, žádná hruza, jako to prostě, kdybyste to viděl, on měl takový kudrnatý vlasy, dlouhý, o 50 kilo méně a už jsem věděla, že je to ten pravej, asi tak bych to řekla. Říkám, kdybyste to viděl, on je všestranný sportovec a v tehdejší době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
3: Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
5: Když dělala gymnastiku. Nechci být jako prostej. Jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu. Rozumíš?
3: Nechodila do oddílu. Oddíl jste tvořili vy dva.
5: Ano. Přesně tak. Oddíl byl náš.
4: Rozložku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale pak mi to nedalo a šlo to.
5: Právě jsme vždycky čekali na měsíček.
4: No. Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože...
3: Po každý.
4: Znáte chlapi, jak to je. No. On byl fakt hezký chlap, musím říct. Jako, a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově a tím sportem on skutečně nepokazil sport, který, tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on, prostě mám ho ráda, když mi řekne pojď pod třešeň, úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt?
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám s důvěrou vypráví manželé Věra a Bedřich Zapletalovi.
2: Láska neznamená najít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez kterého nemůžete žít.
1: To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení. Ale nespěchali.
2: Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
4: No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít, jako a...
3: Čekal jste do 18, nebo?
4: No, tak nějak. Čekal jsem ještě do 19, mi se zdá,
5: jo.
4: To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
3: Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
4: To jsem neplánoval právě.
5: On nemá pravdu, dostala jsem krásný zásnový prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a toto u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít jak Zapletalům, tak Vaculíkům, to bylo zase moje rodiče, no a bylo to.
3: Ale co jste tomu řekla vy, když s tím přišel?
5: Já jsem říkala, co? Fakt?
3: Už?
5: Čuměla jsem na prstínek, čuměla jsem, jestli něco donesl. Říkám, jdem do toho. A je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to stalo.

0: tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
1: Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
2: To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
3: No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že a začala se pít a takový ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
2: Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
4: No spíše to bylo na rodičích, protože ty hospody bylo z toho stůl, tam šlo hlavně taky o peníze, že jo, samozřejmě, tak si to tak nějak domluvili. Vzali jsme se na Přerovské radnici.
2: Jaké jste měla šaty?
4: Měla jsem šaty z krajky, bílé, takové vyšívané, k tomu jsem měla pás. No a ten měl klasicky svoje šaty, jako šaty tmavé, oblek s bílou košili.
2: Co se vám objeví v té paměti, když se vzpomíná?
3: No tož to se, tož to bylo zatmění slunce, vlastně, když to vezmu.
2: Ten první polibek nebo nasazování prstínků?
3: No to bylo těžké, já jsem jí to, ona mi to nemohla nasadit.
2: Měl jste malý prstínek? Prostě jako
3: ale oteklo mi to trošku asi.
4: My už jsme si nasadili prstinky, nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově, už tam byli jeho kamarádi nohybalisti. Po svadebním rituálu jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde. Samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl. To teda taky zvládl, i když byl tintítko. A potom ještě byla další část, nohy byly s tím, nachystali chmout. A já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky. Byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní. Hrála nám hudba. Tančilo se, pilo se, já jsem ztratila čas šatu.
2: No vám vadila u tanci vlečka?
4: Já jsem neměla vlečku, takový pás tady. A někdo mi ho buď rozvázal nebo urval, to si nevzpomenu. Ale fakt to bylo bezvaný, kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit, říkám, jo, svadební noc je svadební noc, nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána a...
2: A vy jste šli ke splavu?
3: Ano, skoro ne. Ne, to už ne, to už jsme nešli.
2: A jak se teda loučí ženich s nevěstou se svatebčany a odchází na tu svatební noc? Jak se to dělá?
4: Jak se to dělá? My jsme tam měli hudbu, udělali prostě... Takovej špalír, hudba hrála, takový pochod perfektní. Já jsem šla bez mašle a už jsme mašírovali tady k nám.
3: Přesně tak, to se zdalo.
2: Takže byste odešli a šli jste sem do domečku, to je domeček rodičů.
4: Rodičů mých, ano.
2: Je po svatbě, je po svatební noci, ráno jste se probudili. Co bylo to první, co jste udělali v tom novém prvním manželském dni? Dali jste si pusu, povídali jste si, měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
3: No tož co, normálně stali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
4: Není to pravda, pochtíval. Říkám...
2: Co pochtíval?
4: No, co si myslíte, Patriku? Co si myslíte, že pochtíval?
3: Já nevím.
4: Máte něco jiného?
2: Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochtívalo dost.
4: Ano.
2: Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
4: No on.
3: Jo.
4: No jejda.
3: Určitě.
2: Jo. Vy byste s manželkou pořád byl takhle pod peřinou.
3: Jo, přesně tak. Jenomže bohužel to nejde po každý.
4: Já záleží, co nejde.
2: Ten první teda okamžik, jste manželé, tak Plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
3: Plány byly veliké. Já jsem třeba dostal dva byty v Přerově, vždycky mi přemluvili a zůstanu tady.

0: víc mu jsem ublížila, protože on to chtěl jinak.
1: Petřichovi myslíte?
0: Petřichovi. Mhm. On chtěl být se mnou sám v tom bytě.
1: Není ale tohle důkaz trochu lásky, že trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
0: Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodný chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne, ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi, ale je to fakt to soužití, je někdy na tak mrtvým bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
1: Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
2: Já myslím, že ano. Nejde jinak.
1: Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
2: No vidíte, jak se směje pěkně.
0: Ne, dokáže mi udělat radost, jako, a teď s postupem toho času, a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší. Jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému vystříc. Ne, je to pořád stejné a větší je ta láska.
3: Zlatá láska. Čas

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
2: To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
3: On fakt pro mě udělal všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže, je to fakt fajn, superový.
4: Máte o ní starost?
5: No to určitě. Vozím ji furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
4: Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, když jste

0: se to dozvěděli. Je to jakýsi diskomfort, když to takto řeknu.
1: Já jsem měla štěstí, protože když jsem byla v nemocnici v Přerově, tak tam to nepoznali. A mě se třásla pravá ruka, tak jsem si říkala, kruci, to není možný, zatím musí něco být. Tak jsem si zavolala do Olomouce a měla jsem štěstí zrovna na paní profesorku Menšikovou, která se tímto zabývá, tak mi nasadila léky, všechno mi vysvětlila. Já říkám, ten život bych chtěla ještě prožít tak, aby jsme tady opravdu byli nějaký čas a aby jsme si to ještě užili. Všechno.
0: Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má, že právě chce prožít ty věci.
1: O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává. Je to fajn.
0: Byly okamžiky, kdy jste měl svou ženu starost, nebo kdy jste se třeba i bál?
2: Tak zatím ne. Starost takovou se neměl, že bych se o ní bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu.
1: My jsme si tady hráli jako všichni děti a to a večer jsme všichni seděli, dívali se na televizi a on se strašně smál, ale strašně úplně. Já říkám, to není přirozený, to není možný. Za chvilku pusa skřivená, ruka, noha. Říkám, když on ho ranila mrtvice, tak jsme volali rychlou. Přijel zrovna jeho kamarád, který sloužil a místo do Přerova si vyžádal převoz do Olomouce a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možný, to už je otázka tak 80 let a opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonalo. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
0: Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
1: Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako, a říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. K tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. A říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší, snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
0: Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu k sobě mají?
2: Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě, ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. To stáří je opravdu křeky. Ty nikdy nevíte, kdy.
0: A když jsou dva, je ten život lepší?
2: No určitě. Je lepší. Můžete se o to opřít, o jeden od druhého.
0: Je ta láska opravdu jiná než na začátku? Nebo stejná, jen se jinak projevuje?
2: No je jiná, jako. Úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co bychom za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož...
0: Tak jak si tu lásku teď definujete?
2: Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že? Jak to bývávalo. A... Je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda. No.
0: Není to touha jako bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
2: Přesně tak. Je to tak, jak jsem to řekl.
1: Krásně mi říká moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně. To jsem od něho já nikdy nečekala. a můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.

0: Jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
1: Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
0: Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
1: Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
2: Kdo byl víc nervózní na prvním rande?
3: My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedřine.
4: Já si myslím, že já jsem byl první.
2: Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
3: Já miluji zlato, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý, jo? To...
4: A v jakém množství to je už? To je jedno.
2: Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku?
4: Třeba, když vůbec mě, tak jo.
2: Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
4: No, nosí nejvíc kalhoty a trička takový.
3: Já šatová nejsu. Já jsem spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
2: Co nejvíc žádáte po svém muži?
3: No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tantin švihne, je prostě bordelář.
2: Co po vás nejvíc žádá?
4: Abych po sobě uklízel a tak dále, no.
2: Jak jste říkali svému prvnímu autu?
3: My jsme měli žlutý auto, Škodu 120, nijak.
4: Normálně škodovka, žlutá.
2: Jakou barvu rtěnky používáte?
3: Tuto, přesně.
2: No, pojmenujte.
3: Ježišmarja, takovou lehce, červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná jo.
2: Tak schválně, jestli to ví váš muž.
3: To určitě neví.
4: Červenou.
2: Sytě červenou?
4: Ano.
2: Kdo má pod palcem televizní ovladač?
3: Beďa.
4: Já.
2: V kolik hodin chodí kdo spát?
4: Já chodím kolem 10 a žena ve 3.
2: Až takhle pozdě?
4: Až takhle, no.
2: V kolik chodíte spát?
3: On brzy a pozdě. Fakt, já chodím strašně pozdě spát.
2: Jakou květinou jí uděláte radost?
4: Růží.
3: Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka k narozeně. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou na zahradu, dáme si pusu. A to je taková docela, jak bych to řekla, velká láska. Taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
2: Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
4: Když neudělám to, co mám udělat a ona je potom naštvaná.
2: Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
3: Tož teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každým. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
2: Kdo je větší mazel?
3: Asi já.
4: No já. Co mazel s ním?
2: Raději světlo nebo tmu?
4: Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
3: Ježišmarja, tmu. 5 záclon, 5 rolet.
2: Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
4: Jakým stylem? No, tak francouzským.
3: Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden ke druhému a jak jsou nápomocni těm, kdo to potřebují, jim patří velký dík.
3: Zdravím vás, pane Petře, a posílám takovou pozornost z Moravy, z Domaželic. Je to takové naše typické, je to trnková sivovice. Za Zapletalovi ještě jednou děkujeme.
4: A my, když už jsme u toho předávání těch dárků, tak samozřejmě i Petr s Carmen vám posílají nějaký ten dárek jako odměnu za ten váš příběh psaný. Tak můžete otevřít oči. Je to digitální rádio.
5: Jo, tak to moc krát děkujeme.
3: Já jsem ještě teďka úplně v rozpacích, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
4: To máme takový Vánoce všichni.
3: No, máme pro stromek, máme ho ve sklepě.
4: Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už postechnout na tomhle rádiu.
5: Jasný, to se bude hodit.
3: Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
4: Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že no, vaše žena má ráda zlato.
5: No to má zlato ráda.
3: No to on by se bál, mám.
5: Já mám strach, aby to neoškrabalo.
3: Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to nevěděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio a budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
1: Věřím, že se to povede.
2: A děkujeme za dárky.
1: Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
2: A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
3: Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše a jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo, matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
5: Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem neviděl.
4: No. Kdy jste si ji prohlíd poprvé pořádně?
5: No až přijela domů. Taková růžovička. Jak každý bimínko, takový moc, no.
3: Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je. Máme fakt jenom tu Věru a tak je to hodná holka. Jsou šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
4: Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se.
5: No to jo, to, když jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
3: Škádlí mě každý den ráno, nebudu vám říkat, kde mě chytá.
4: No teď už musíte.
3: No.
5: Co?
3: Poplácaš, pořití. No Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
4: Jste šťastný?
3: Jsme.
5: Jo, určitě.
3: Já jsem taky šťastná. Fakt jo. řekla bych ten vzkaz do éteru. Vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život. Máme dceru, máme vnoučata, co bys se chtěl.
4: Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
5: Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom plně žít teď.
4: Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
3: On je takovej, jak bych to řekla, takovej neobyčejnej, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
4: Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může zůstat sám a teď, co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
3: Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vlezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy se na tom neuvažovala, ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
4: Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co by proto člověk měl udělat? Sní o tom, jaká bude láska ve dvou v tomhle věku?
3: Moje společné gro je opravdu žít spolu tak dlouho, až prostě nastane nějaký ten konec. Můj muž chce rozprášit v moři. To je jeho velké přání. To je jeho sen. On by chtěl chalupu u moře ke konci života a ten popel rozprášit taky do moře.
5: Ano.
6: Proč?
5: Protože ho nemáme.
4: Milujete moře?
5: Jo. Jezdíme každý rok. Každý rok prožíváme krásné chvíle tam.

0: že je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení pro tohle?
1: Ano. A většinou bereme vnoučata s sebou. Jednoho nebo druhého.
0: Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
2: Já bych mu to splnila ze všech sil a i kdybych stála na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje, já nevím, jak se to dělá, ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
0: Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
2: Více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
0: A milujete ho?
2: Jo. Mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
1: Jo, přesně tak.

0: Věra a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
1: William Shakespeare už dávno napsal: Láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
0: Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. Opravy mostů na průtahu Libercem budou pokračovat i další dva roky. A počasí v Česku zítra postupně ubývání oblačnosti až na jasno. Maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% bodu více než v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy přibližně o 40 tisíc více než přesně před rokem. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze, necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následujících dvou letech. Letos na podzim ředitelství silnic a dálnic dokončí úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd na Doubí a také opravy mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu Libercem neskončí.
5: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolovej most, který teda musí kompletně dolů.
1: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňás.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do polského týmu Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. 29-letého útočníka čeká už třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
0: Počasí.
1: Po přechodu studené fronty bude v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. Zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi kilometry 18 a 19 silničáři uzavřeli levý pruh kvůli měření a prohlídce stavu silnice. A na silnici 14 mezi Vrchlabím a Trutnovem pozor mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov havaroval motorkář s osobním vozidlem. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním Divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Vinklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, no ne, to, podívej se, je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce a řekne, je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud jde o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravý pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Vinklářovi. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
4: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? Teda to médium a to mě je blízký, tady byli od jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlado, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
4: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslím na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště. A on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Vinklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
5: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme se vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prvořadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
4: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
4: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost? Totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. Teď si představte, že když šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
4: A to byly velké dveře do sklepa.
6: Velké dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
4: to, a rád,
6: že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, dobitý baterky.
7: Já bych chtěl ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabínský, v Pérovcov, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za něm jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravo, já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a Já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale ubrousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou, a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo, a tam se hrálo divadlo prostě jako Comédie dell'Arte, a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii. Já jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já říkám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijde na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedý obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumíl.
4: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? No. Tak když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm tým 70-tinám se píše, že smaroval firmy, že jak remem na boty, pěkně prosím.
4: No
2: dokonce.
4: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
6: Jednou, já bych...
7: Promiň. Že se jednou... ptala, máš to připravený.
6: Nemám, no. Teď mě to napadlo. Jednou mi... vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápili se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, Ježíš, kluci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídá, a ty nejsou moje, zahodil je a byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásný historky.
7: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká. Všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, Ježíš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
4: Je krásný. To jsem právě od horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každý zná, že prý mám ho říct Růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růženo, kde jsme to byli? No.
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broňa ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka Růženky.
8: No, já sem chodím z lásky ke komárkům. a taky s obdivem k jejich zahradě.
4: To rád slyším.
8: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starej, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

vejřem a spolu s máním a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy snad.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský, hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé. Ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavili pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení na hromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme a za 100 let si nebude ani kam sednout a my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jiného nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztrácely slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl s kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselý.

a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u Engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe, ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná a v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama. Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel při ševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vincka, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonilo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval se spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s vámi?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: Nebo... No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych sel do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starýho, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílo, ano. Já zahrabu, tak aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu a jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak, tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé,
2: 28, tak... 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost úzká a ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mně zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No, ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu. Co se dá za 70 let všechno prožít, to je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to valižné moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že... A on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současné. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji. Velmi
2: a
3: pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní,
3: ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře a teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás vyslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano, ano, ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být, ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítaný?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano, ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To
2: no, a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. Ne? To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí si
2: nepamatuju. A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí,
3: je?
2: Měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: z toho byste
3: že
2: za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale ty, to sádlo stále drží. No takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne?
3: Říct, ne,
2: lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny, agresi, co si. A teď ještě jsem takový to blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: A dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydržel bylo to na celých těch 100 let, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: kresbě,
3: nic.
2: Kresbě, grafice.
3: Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu, čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového. Hmm.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-pra-husa zachránila Kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: A se každý zaslouží. Tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativně, jestli to je na rok, na 100 let nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.

0: hlas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, je u vás Jarka Barbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někde nás první vztah provází dlouhá léta, jinde nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní: kolikrát za život potkáme opravdovou lásku? Volejte do zlínského studia na telefon 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Říkám láska. Slyšíme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska. Já jsem měl lásek moc, jo. A napřed jsem chtěl ještě to, že zdraví Židochovice, jo.
0: Počkejte, Oldo, ještě nepozdravujte. Ale hezky k tématu, takže jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak... Kdo byste to rozvedl? Myslíte si, že člověk, který může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není, jo.
0: No a kdybyste se měl sdílet o tom, kdy vy jste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďkom bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: No a když jste
1: povídejte.
0: Se... Povídejte. No, vy povídejte.
1: Když a říkám, člověk, když se potom zamluví, tak to stojí za to, jo?
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Hodněkrát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné děkuju, hodiny. A zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak přeslech, jo, takže se nezlobte.
0: No, v pořádku. Teprve začínáme, takže se dostaneme na tu stejnou vlnu.
1: Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Až do posledních tónů Hana Zagorová. Krásná píseň, malují zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu, nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska. I na váš názor jsme zvědaví. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, přeju všem. Paní Jaruška Barboříková je takový symbol lásky, takový tý letní. A my jsme prožili spoustu lásek a rádi na ně vzpomínáme, včil už v důchodu. První láska moje byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, někde za Prahou. A celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A po kině jsme vyšli ven a dali jsme si adresy, byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli a pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu. A že je teda hodná, abych ji pochválil, že s nima nešla, že dojela za mnou. A přesto mi odešla v ten Táboře s prvním, koho tam našla. Chytil jsem je na WC spolu, musel jsem si vyžádat od ní můj svetr, co mi půjčila sestra. Takže ty lásky, to byla taková divočina. A co k tomu dodat? No, měl jsem životní lásku, celý život jsem byl s jednou, já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
0: No, Luboši, já půjdu od začátku, tak zaprvé mám na vás výtku. Můžu.
1: Mám na vás co?
0: Výtku.
1: Výtku?
0: No, tak vzít holku na rande na planetu Opic. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
1: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes.
0: Aha, takže to byla taková náhoda. Dobře, dobře.
1: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali celou dobu. Byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník. A po kině prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu, a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony. Jo, ale v životě jsem jí předtím neviděl,
0: a pak
1: ani
0: taky
1: potom.
0: No.
1: A to byl taký magnetismus, no.
0: No, ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let, to je krásné číslo.
1: Ano, byla z chudý rodiny, já taky pomálu. Takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala.
0: Mm-hmm. Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to bylo oboustranné, tak nebyl důvod?
1: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svoji jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. A už je pozdě na to, no.
0: No, ale...
1: Život je krátký.
0: Je, ale myslím, že jste je prožil velmi smysluplně se věnovat se dětem a vy jste u sebe měl vaši ženu života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo. Takže já myslím, že by vám leckdo mohl závidět to, že vlastně tu rodinu máte ještě stále a že asi teda kvetete, asi jste byl velmi dobrým tátou, tak to je také nádhera. A myslíte si, že člověk může po tak dlouhém vztahu ještě potkat nějakou další opravdovou lásku? To nás vlastně dneska zajímá, jestli jako by to jde mít třeba dlouhý vztah a potom začít nový, aby byl stejně důležitý.
1: No, já jezdím do termálního koupaliště v Podhajská a mám tam podobného kolegu důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme.
0: Mm-hmm.
1: Já jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
0: Dobře,
1: takže já už mám všechno za sebou.
0: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu
1: jo,
0: já myslím.
1: Jo, touha tam furt zůstává. To
0: no, ale já z vás cítím takový jako životní elán, že jste člověk, který si umí povídat, umí se bavit, umí sdílet, takže třeba vás někdy potká něco, co bude mít ještě hezké pokračování. Děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku, bylo to zajímavé, ještě bych se ptala dál, ale dívám se na čas a teď jsme přetáhli. Takže
1: děkuju,
0: se
1: taky
0: loučíme.
1: Dobrý večer.
0: A zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byl pan Luboš ze Slovenska, toto je Radek Tomášek, písnička Boxer. Ať se vám to hezky poslouchá, přeje Jarka.

0: Dnes večer se povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, pan Dělmu. Já jsem jako tady František z Židlochovic.
0: František ze Židlochovic. Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, pan Jarmilku, já jsem se zamiloval jednou a pořádně a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jako, ve všem, jo? A takže už jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a, ale co se mi nelíbí, ne, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti, jo, až se to vzalo, vzali se navzájem potom si dělali takový neschvály, že já nevím, nemohli si vzpomenout asi na to, jak se měli rádi kdysi předtím, jo, a prostě to nelíbí se mi to, že prostě tak na sebe potom házeli všelakou špinu a to a takhle, jo. To já jako nemám rád a já si to sám nikdy neudělal. Nedělal jsem to, jo. Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo. A no a už s tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla jsme si jako propůjčili navzájem a tam všude nám to ten klaplo, jo. Asi jsme měli stejnou takovou, stejnou prostě, byli jsme naladěni na stejnou strunu oba, jo, abych to řekl nějak.
0: Františku, no. Vy sám tedy jste se svou ženou desítky let, co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí, že podle vás často nevydrží spolu tolik let? Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech, nebo jaký je váš názor?
1: Já si myslím, že jsou to povahy těch lidí, jo. Prostě nemůžu, když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženě líto, jako když

0: to, jak jsem tu manželku vždycky měl rád, a když bych mi jak spěnila krev, tak musím si na to vzpomenout, na to hezky, no a tím pádem je po všelkách nějakých sporech, jo. Já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo ně a rozejít si, ale já vždycky si spájte, když se na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubý, jo. Naopak je měli to toho, že už se nám blíží, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, bylo by mě líto jí urážet, anebo jak se posmívat a tak, jo. No, anebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musí brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no, ještě. Musíme být lidi prostě, no, musíme být lidi a přesto, každý mu to nevinde, ale říkám, musí, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před lidima a to všechno, to já jsem nikdo nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami, někde soukromí, jako jo, jsme, tak tam se musel ukázat svoje já a tak, a tam nám to pasovalo, jako víte, takže mohl bych já ublížit takové ženě, když mě vycházela ve všem vstříc, to není ani možné, jako jo, tak já nevím, jestli jste mě porozuměla.
1: Určitě. Mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tedy, když jste to možná malinkou nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl zhrnout závěrem?
0: No, tak máme děti spolu, tak vycházet i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou, a stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový nějak, jestli tomu pomohli nějak, jo, ale je na jiné koleji, nebo jak bych to řekl, prostě jinak je naladěný, jo, to víte, tím mladí, no, berou nějaký drogy a takový, to se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechceme být, nenutíme, aby byl jak my, jo? Nenutíme, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo? Takže
1: tak to doufám, někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou třeba Kristýnou Priotáry. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
0: Ano, děkuju, paní Jarmilku, my už se známe, my už jsme byli na jednom takové, že jo, už. Když jsme byli na nějaké takové svezíně,
1: ale to
0: jste tam nebyla.
1: Bohužel v to léto už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím. Tak doufám, že nás příště bude povíc. Opatrujte se, naslyšenou.
0: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní téma noční linky zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Žiglokovic. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějí si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roku starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, já jsem nesmůžel na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastnit a to mě strašně ubíjelo. Vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom. Už jsem měla dvě děti a to není možné, abyste takhle žili, jo? A tak, a já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal děfatku a šel, jel se mnou k našim a tam na mě žaloval. Jako děcko, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit tam, ne? Tak, a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roku starší, měl dvě ženy, ze žádnýma nebyl, protože všechny chtěl vlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mě to je tak strašně líto, že já jsem si to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druhý, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty dvě děti a když se ženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem jim to vychovávala, hlídala, democny byly všechno a on pro něho neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby jí vzal k boži, že to zaplatí, ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávidím teďka, já bych ho tak zlískala, kdybych nemohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mi řekl, ahoj, 40 roku jsme rozvedení. Je to normální tady toto? Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a po druhý teda, ne, já to nechci zdržovat, ale po druhý jsem si vzala toho, teda toho souseda, no, tak to dělalo dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a jeho, jej, a moje dvě děti. A to mě vadilo, tak jsme kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí.
0: No, tak tomu takže rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku, nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak si člověk
1: no
0: může pomoct
1: zemřel,
0: na vašem
1: místě? Druhý manžel zemřel a potom teda já jsem se odstěhovala do Brna a on, tak tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roků starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo, s tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej, umřel na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nezleží, teda tady je.
0: Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
1: Jo, Jarusko, to bych já to pomyslela na všechno, co bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
0: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
1: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. Ale on, že byl o 7 let starší, tak mě říkal, že já svého dětka, já ho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
0: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma,
1: budeme se povídat. Děkuji vám, Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska a trvala více 20 let. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam o něm, jak bych to řekl slušně, byl o něj zájem, takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná nebo je neplodná, tak ho zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s vnoučatama. A všichni jsou velice úspěšní, určitě by nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho až léčila na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dnes. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě milujem, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tehdy 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmu, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, do dneška kamarádíme spolu, ty, co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už i naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska, velká láska.
0: Magdalenko, jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stýkali přes internet a on tu stránku vymazal prostě a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit, takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák. Aha,
0: to jsem se chtěla zeptat, no teda.
1: Ta žena je taky Slovenka. Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka. Oni pak žili tady jako v našem městě, ale prostě já na něj nemám adresu a dcera prostě řekla, že když nemá zájem, takže se nebude mu vnucovat. A já vím, že tenkrát vnučka prostě ty dámě nějak sdělila, že prostě může jako vymáhat soudně styk se svým dědou. Aha. A bylo to nějaký asi šerený, byla na něj šerená a ona je to taková prostě holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No, a myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani.
0: Magdalenko, to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela flintu do žita. Nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi. Tak uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte se vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu a nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba
1: ale
0: prožívá.
1: Ona taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě jako už i ty její děti by byli rádi, se měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani nestýkají, to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky, takže my to máme takhle jako
0: zamotané a zložité. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště, bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
1: Díky.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci a začíná druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu a už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barbuříková a pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé, učí mě, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši, narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně zanáší. Takže jsem ten tak ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví. Ale pak jsem všechno hodila za hlavu. Říkám, ne, já to musím dokázat všechno sama. I bez něho. Kde ten člověk dneska i mě vůbec nezajímá. Mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatých Hor do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, silnější postavičky. I přišla si mě se dobrého nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu... To je asi, to byla asi osudová láska tady to, jo. Už jsme spolu dlouho, prostě nádhera, žijeme krásný život, když jsme už chodí a ještě chodí do práce, protože jsem odpuska a jsem žádala ve práci, ale prostě můj syn je Františkopně unešený. Když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo. A vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to vůbec nás nezajímá, ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Mm-hmm. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, i syn rozházel mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama a když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s drachou nekomunikuje, nic, což mě strašně mrzí, ale tak říkám, jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko a už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovují než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. Co bych takové ženě poradila, nevím, no, tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťačce, která mě seznámila s tatínkem, který byl vdovec. Jo, opravdu.
1: Takže být otevřený všem možnostem a jít ano. Do toho po hlavě. Když ale to nevíde, tak to nevíde. Vidíte, nic se neděje. Tak se půjde
2: nenechat
1: zase dál.
2: Se prostě manipulovat a já nevím, jak bych to měla říct ještě, no. Vaše téma dneska je fakt, jak paní přede mnou mluvila o tom, že ten dědeček, pradědeček a to. To mě úplně, já želím prádlo u toho, jo, že jsem přijela večer z práce. Ale úplně jsem ubrečela u toho, říkám, no tak to stejně to jak já, jako podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš syn.
2: Dívejte se, já vám ještě krásně řeknu jednu věc. Nás bylo 8 sourozenců doma. A moje maminka, no, řeknu to slušně, moje maminka, se jí podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu. Jo, takhle to řeknu. My do dneška sourozenci se ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší, my se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A to jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Vlně pod Praděrem. Tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, psala jsem jim, vůbec nekomunikujou se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška udrží, jako jo. Ale tak mě psychika, já jsem nejedla nic vůbec, já jsem jenom pila kávu, kouřila jsem a byla jsem tak na nervy, že jsem během 14 dní zhodila prostě 30 kilo. A teď si tu váhu pěkně udržuji, sportuji, chodím s pejskem na procházky, krásně běhám po place, s manželem chodíme na výlety, když jsem doma a užíváme si prostě život. A syn bydlí nad náma v bytě, takže každou chvíli u nás, bez práce, staví se za mnou, za tačkou, jo. No prostě fakt, ta pravá láska vždycky přijde. U nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řekl.
1: No zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání, děkuju za návštěvu.
2: Zdravím.
1: A zase
2: to bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva.
0: Paní Eva.
1: Ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano. Jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně hovořil a vyplynulo z toho to, že je neustále důležité, ať jsme mladí nebo ve středním věku nebo staří, že je důležité přemýšlet. Pan František přemýšlí, ten jeho rozhovor byl tak perfektní a přikláním se k tomu, že opravdu je důležité nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit. Ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvílečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby člověk si uvědomil, to je dobré, to je špatné, nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru, a když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný, neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe, mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení, a podle toho potom ten vztah je. Takže myslím si, že takové prostě prostě i přemýšlet dovedou i mladionké páry. Mně bylo 17 let, když jsem se poprvé vdávala, a ve 20 jsem pochopila už, že takový život mému synovi nemůžu prostě za každou cenu nemůžu dát, aby viděl samé špatné věci. Takže se rozvádíme a pak jsme se tak snažili a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím, jestli... Nevím, jaký...
0: To bylo poselství.
1: Nevím, jak, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
0: Děkujeme za tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli paní Evičku čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila třeba mladým lidem?
1: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta opravdová láska. Že vždy je třeba, jak to řekl pan František, přemýšlet, i když už je nám 80. Tak to je všechno. Doufám, že jsem se vyjádřila tak, jak jsem to cítila. Člověk se neumí už 80 tolik vyjadřovat, protože je pořád zalezlý doma. No, loučím se a zdravím všechny lidi, ať se máte dobře a ať přemýšlíte.
0: Děkujeme, Evi, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat? Tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Už teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: No tak zdravím vás všechny v rozhlasu a také všechny ponocníčky. A jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Mm-hmm. Jako mladá holka 14 let jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové zimní kozačky. A v neděli jsme šli jako s kamarádkama přes vesnici, bydleli jsme v Načeraticích, přes vesnici a nahoře byl takový, na silnici byla taková kluzačka, to se vždycky večer polilo a do rána to zamrzlo a my jsme se na tom klouzali. A my, děvčata, jsme šli a klouzali jsme se tady na té klouzačce. Vždycky jsme se rozběhli a to nám mělo takový, myslím, 50 metrů. Bylo to dost daleko. A také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a teď zezadu mě chytil kluk pod paždí. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 63 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modroký, šikovný klučník. A celý život jsme, a pak jsem měla s ním 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh.
0: Krásný. Jste říkala, můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla?
1: 63 let.
0: To říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak... Vaše teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
1: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne, byl dědeček pryč. Mm-hmm. A bylo to hodně kruté a tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady takhle. A my ten poslední rok, jako kdybychom to cítili, to bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět. Chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to by byl takový můj příběh. Volám poprvní, mám trochu trému. A nezlobte se, že vás... A děkuji za to.
0: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok a já myslím, ale že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to okolí, ti vaši blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
1: No, čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest ještě dětem, které žijí, že babička se z toho ze všeho zbláznila. Tak je to tak, jak je to. A s dědečkem, když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kde pak ani nápad. A jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoc, tady stlout nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali sloukat chaloupku, dědeček přišel domů, trošku si pobrbral, ale pak se do toho zapojil a sloužila. No, je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší dom, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady ubytovně ve Znojmě.
0: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
1: No určitě. Já jsem taky, víte, když mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Jožka nikdy nepřála, aby byla tady taková, jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, jaký byl.
0: Tomu rozumím.
1: Ať to byly děcka, několikrát byly dost vážně nemocný, který syn přišel malém o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom ve všem podržel. Já jsem do rána zašedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, kdy se nesměl ani zvednout, ani co ležel, aby mu to oko zarostlo, ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Že měli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. No, ano. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
0: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuju vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
1: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme.
0: To je milé. Zavolejte zase, říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte, jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
1: No a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte si na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvíme v minulém čase, protože teď bude, předpokládám, poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se seznámili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 64, no tak jsme spolu chodili, narodili se nám dva kluci, jeden za druhým, všechno bylo bezvadný, jezdili jsme v létě k moři, v zimě na hory, kluci rostli, šli do škol, školy ukončili a mně doma se zdálo, že manžel je nějaký zamoklej, no ale neříkala jsem nic prostě. A najednou prostě přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, že jí má rád, tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá, mě odchází. Protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás, kluci rostli a on byl s tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práce propustili. No a tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říkala, kluci, zajeďme za tačkou se podívat. A oni mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončilo. Tak pak přišli. Vnučky měli vnoučata, děti, tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se při nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl. Furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný. No, se mě tak zdáli, ale jo, dneska je chlapům 60. Oba dva jsou v pohodě. Starají se, pracují, starají se o pravnoučata, o vnoučata. Já už ani nevím, kolik jich je těch pravnoučat, asi 4. Ale není mě tam jako tak absolutně dobře, už jsem stará. A někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
0: Paní Jindro, no tak, můžu se zeptat, to je. On se pak nechtěl vrátit?
1: Já jsem se neptala, co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěla asi vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl nebo nevím, co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. Já jsem proto byla úplně jak v šoku.
0: Ale s dětmi tak se to později scházel? Vy jste mluvila o tom, ne, že teda na začátku ne? Ani ne, později? Nebo ne, dnes?
1: Ne, a kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. A takže vlastně jsem zůstala sama.
0: A ještě děti žije, jestli se můžu zeptat?
1: Ne, zemřel. On se upil. Upil se smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky. Jako 3 roky a upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho, budete se divit, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19, nebo kolik jim bylo, 19, že tu i postěj. A jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadosti učinění, že jsou pořádku ty děti. No tak.
0: Jindro, nechtěla to byl jsem příběh. Trošku se mi stálo hrdlo.
1: No, byl to smutný. Bylo to smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83. A budete se divit, já se vzpomínám na toho manžela. Co všechno jsme dělali, kde jsme byli, to si mě tak občas. Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně taky zasmějte často. Smích ten dává trochu životu, jako smysl, radost toho všeho. Tak se mějte.
0: Víte, co u vás je asi taková výhoda, že ten manžel provedl to rozhodnutí, vy jste ho nemohla změnit, vy jste nenesla tu odpovědnost, takže alespoň to vám může být takovou útěchou a úlevou, protože nejhorší je, když víme, že jsme udělali chybu a třeba nejde vrátit.
1: No já jsem se kolikrát ptala, kde jsem udělala tu chybu, ale když já jsem potom zjistila, že on s tou paní prostě se potkal a asi měl rád taky, mě taky měl asi rád, 20 let jsme si žili spokojeně. Jsou to osudy lidí. No.
0: Já bych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet. Vlastně myslet,
1: proto,
0: a on asi nemyslel.
1: Proto jsem vám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. Víte, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo mockrát, několikrát. No,
0: ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl vidět krátko zrace. No, ale to už po těch letech jsou takové slova, už
1: ne, to,
0: člověk neví, jak to bylo.
1: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl být, jako uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten zachod. No, nebudem to prodlužovat, ale by se povídat a povídat.
0: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefonát, tak
1: děkuji.
0: Jsme místo
1: dobrou
0: písničky
1: noc
0: povídali. Dobrou. Opatrujte se. Ano, je tu konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila, i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod, ani jeden správný čas. Ať už usínáte tedy teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc. A pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal. A měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barbuříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné? Ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemil.
3: Však on dá pámbu vlažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
5: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle potvoru myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa. A co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo. A tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
6: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
5: Bude pak skřípe, drahý účetní, co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
6: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
5: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
6: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
5: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
5: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta. A zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
5: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
7: Ostuda veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá.
5: Hele,
2: Neslyšeli jste nikdy o nějakém Plivníkovi?
8: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
9: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
10: Jo, ty myslíš asi Plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mlada ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
10: Milej zlatý, Plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit Plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
10: Takový Plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
10: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
10: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
11: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
11: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
12: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale Plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička, tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj Plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a Plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten Plivník.
13: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
13: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. a jede dál, už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
13: Pane řidiči, vaše papíry.
8: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
8: Kdo, prosím?
13: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
8: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
13: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
8: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
13: Pane Rotný, co to děláte?
8: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balonek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balonku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balonkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na Nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
3: Viděla se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. To od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. Ne. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, rekreační chatě, jitřenka.
2: Nepovíde, ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás, menec horšího, musíme pořád jenom sedět za peco? A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš, to je včil móda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel. No, co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ale ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu. No,
3: měl jít otávkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípítek štrndnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece, temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo, já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jí optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
5: Pro pána, snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
4: Ale ne.
5: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete pilně slavit.
4: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali k Václavovi.
5: Ach, tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš Cadillac.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No co?
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenom, že, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále.
5: Mm-hmm.
4: A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na to je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno, Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A nashledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech.
5: Aha.
4: No, prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Bracho, počkej, pojď sem.
7: Hele, sestra, mě je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za Stridou Václavem.
7: Neříkej. No ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
7: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
4: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
6: Jo, úplnej šok.
4: No co je?
7: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
4: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
6: Lituju, já nevyrážím.
4: A proč?
6: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na Nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
4: Jak to mluvíš o našem voze?
7: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
4: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
7: Hm? Třeba vůbec nejde.
4: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
7: Bez rodinného dozoru?
4: Tak to ať si rozhodne maminka.
6: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
7: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
6: Jo, tak Anděla.
7: Ani Klusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
6: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
7: No tak na Nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Václave, vysílačka.
9: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
8: Nestalo se něco?
9: Tady Vondra, chata Horská Louka.
10: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
9: Vondra, slyším.
10: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
9: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
10: A topení?
9: Jo, tak ty už to víš.
10: Pozdravuji tě, Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
9: Vyřídím.
10: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
9: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
5: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
9: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, milenko?
5: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
9: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
5: To teda jdu.
11: Vzývám chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
9: Vondra, slyším.
11: Tutaj gurská služba. Žičí mi českým kolegům u daného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
9: Děkuju.
5: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
9: Teď nemůžu, milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: na mládí celého světa.
1: Tak co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
2: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
1: Jo, dobrý trop, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
2: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Mankovic? Tak jenom dál, dál.
3: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
4: Já taky přeju všecko nejlepší.
5: Vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
6: My jsme teda pořádně oslavovali.
4: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
0: Jo, jo, děvčicu. Aha.
1: Kamarádku ze školy.
5: Snad ne, Andělku.
1: Jo, náhoda, co?
5: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
1: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
5: Což?
1: Teda, ze začátku.
5: Bože.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta.
2: Asi jo,
1: přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu.

Bukonajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No jo, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta žence... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být ona? Samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, sleda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec, proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mortwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, proboha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanazíkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida, mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
5: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: A jak se jmenuje?
5: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne,
1: pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti,
0: připomněl pan Rada. Mlčel jsem. Kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

hudba laskavá.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.